vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Dobrý den, další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: Jak k tomu došlo?
1: No tak takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zapomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet, kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju. Protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě si samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně ten vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, když byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný. Tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a teď ten byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů, úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako, ty tady,
0: zacitují.
1: Si to tam dá, tak ale... Úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže to... Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tedy v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ty? Ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka, aspoň tímto pochodem.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. A tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně, no uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: na bariton saxofon
0: a Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě potajmu, to je důležité si připomenout, potajmu učil hrát na trubku.
1: No, protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček potajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byla obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvoje fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no ne na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola. A hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal. Ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si ji tam hrál?
2: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil a bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Mm. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
1: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasické vzdělání, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
2: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Hmm. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalej a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
1: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
2: Ohromné.
1: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun, tak to bude, tak ne, nebylo to tak.
2: Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky. Mm-hmm. A měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řek, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na heligonku a k tomu tuba. To je takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
1: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
2: No tak dobře.

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizval i tebe a určitě si mu s ní pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku. No tak byl jsem přitom, ta muzika a ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá. Tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit a jistě si rozvíjeme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na sběrok, s panem Bačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Bačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na sběroch. No a to já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se sopran saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z policie odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov. Hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mě nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Skladba Castaldo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím, samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým si moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabídl tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera. Tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne. Ale přesto jsme byli přátelé. Skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná a čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak ses mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafíčko a štrůdl, nebo závin. No a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Je pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Je pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Věřte, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
1: Ano, začínáme.

0: Real God, to jsou fámy první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky zesnulých.
2: Ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo, ani nechtěj, abych přišel zase v rzu, vidíš, jak ty mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama s tím
3: to říkám. To sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo ten listopad. Tak mu tam položím ten načančaný věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bůstu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla. Možná jste to vyprávění slyšeli. Jiřinka Jirásková a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo. A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako jsem viděl, že něco jako mi mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? Já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
5: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
6: Dobrý den, zdraví vás taky.
5: Vás, Patriku, taky. A já chci pokračovat stejně jako v pátek.
4: Dobře.
5: Takže Ačko.
4: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
7: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás Petr Zeloty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
4: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
8: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
6: Ptejte se, Frantíku.
8: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
6: Lubomír Řezanina?
8: Ano.
6: A co by měl dělat?
8: To by vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu, a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
6: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
8: Řeka Zambezi.
6: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
8: V srdcovkách byste už třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
6: Ano, Řeka Zambezi.
8: Už jednou jsem je vyhověl taky, po takovéhle jsem měl na vás jeden takovej dotaz.
4: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
8: Jo, Ačko.
4: Dobře.
6: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
4: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B.
9: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
6: Je, děkuju vám.
9: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
6: Mějte se hezky, naschánou.
4: Děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme
6: jdeme hřbitov
4: a jdeme se popovídat k hrobům.
10: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
11: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
10: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
2: Co jinýho, že jo?
10: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
2: to je romantický,
10: dranku,
2: ale zeď no, to jak
10: a dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
2: To se vám zalíbilo.
10: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku a koukám a tam bylo napsáno rodina blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
2: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to
10: no,
2: tam používají?
10: Jako, mají rovnou... Jakmile někoho pasuje o asi na blábolila, tak...
2: Tak si tam jde rovnou potom lehnout.
10: Přilehne,
2: tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
12: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
10: ona
12: představu.
10: Ona ještě vypadá zdravě.
2: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
12: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš a pak si přilehneš.
4: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
13: jednou
4: by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili?
13: Nemám ani jako nějaký...
4: Ani skladbu to, vybranou?
13: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
4: jsi
13: já bych
4: nepřipraven.
13: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilinku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se škrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně, jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherný. Že? Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
4: to, se losuje.
13: To zatím... No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
4: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já na hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
13: No, no.
4: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti.
13: A ano,
4: tady
13: ano.
4: Bývá opravdu klid.
13: Tam
4: slyší
13: ticho.
4: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
13: A když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
4: Jo.
13: Tak já bych ho nerad zklamal,
4: ano.
13: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 6 4 roky z té druhé sedmdesátky, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
4: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80. Tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
13: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
4: a
13: mám...
4: A prodlouží ti to do 120.
13: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, nebo řekl, vám to dám jenom na rok. No uvidíme, co to udělá.
4: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Jurákem v Humoriádě vybíráme další ukázku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdeněk Junák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jeknu paličku do ruky a postavím je k plotně a nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali a ta...
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že ty jako, když jsem potom jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku?
2: Divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mladší jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu...
1: No jo, ale pak jsou role,

0: které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
1: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
0: Protože
1: přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, jak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako. Takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
0: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
1: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavej, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
0: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to tak, připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz, to všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem, vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují, koho teď máme, tedy na lince 731 800 900.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosím, Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete nedělný čas o tý 9 vysíláte, zahrám písničku Večerní čet pro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerní čet pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, ano. Popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím, hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Janáka, Junáka a i vás, Patriku. Mm-hmm. A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Hrozně rád svých poslech, ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svělo, vy jste lahůdkář takový. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: O, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No, vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ano, to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No, tak to je jiná. To máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat. Jo, tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku. Nějaká Konopásková se jmenuje. No, schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
7: No,
8: co
7: víte,
8: říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. A, haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No, spíš takový ňouma to je.
7: Co?
8: No, ňouma, ale inženýr.
7: Prova vás, prosím, diskrétně, no, diskrétně.
8: Tak to, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakýho pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homora, Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou. Už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště?
3: Ne.
1: Nebo zazvonil ti někde nevhodně třeba? I ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, já, když
1: přichá... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já, když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no,
3: byť má tichý chodou, já tedy blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takový, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakého kovu. Že třeba nějaká malá
1: dýka,
3: nějaká dýka. Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš na jevišti, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne, já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no, tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 01 04, humor mezera A nebo B.
0: Do toho. Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Nojakem.
2: Ještě jednou za Zrokavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Milost Podhůří od Lipských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou V seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Že vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Ve 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: Tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jich bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamaci.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuálka.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takovej prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písničky a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuju za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Spolek rožnovských žen slaví 50 let. Patří k největším ženským spolkům v Česku. O přespání na hradě Cimburk mohou lidé soutěžit v letní poznávací hře. V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO. Česká delegace na něj ráno odletí z letiště v Kbelích. Dnes očekáváme převážně oblačno a na teploměru až 27 stupňů. Matěj Neradilek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Spolek rožnovských žen z Rožnova pod Radhoštěm slaví 50 let od svého založení. Patří k největším ženským sdružením v České republice. Už půl století nabízí prostor pro společná setkávání, vzdělávání i dobrovolnickou činnost prostřednictvím kurzů, besed i dalších aktivit.
2: Na úplné počátky spolku vzpomíná jeho zakladatelka Marie Retyová.
3: Úplně v roce 1976. My jsme si říkali, že je potřeba, holky chtěli třeba kurzy šití, teď kurz pečení, kurz toho, teď informace různé zdravotní.
4: Nejstarší je Eliška Holá, ta má 99 a nejmladší holky kolem 30.
2: Kromě kurzů a besed pořádají ženy i výstavy, třeba Kouzlo adventního času. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Nová letní hra seznámí zájemce s vybranými památkami na Kroměřížsku. Lidé mohou během léta navštívit 18 panských sídel a soutěží tak o ceny. Podrobnosti dodává Alena Horáková, manažerka sdružení pro cestovní ruch Kroměřížska.
5: Zapojení do letní hry je třeba vyzvednout si hrací kartu přímo na těch zámcích, na hradu, tvrzi nebo vile a také v turistických informačních centrech našeho regionu a sbírat razítka za návštěvu toho daného panského sídla, ať už na jakékoliv komentované prohlídce nebo při návštěvě třeba výstavy.
0: Kartu s alespoň 8 razítky musí lidé odevzdat v turistickém centru v regionu. Hlavní cenou bude přespání na hradě Cimburk. Česká delegace ráno odletí ve dvou letadlech na 36. summit Severoatlantické aliance. Ten dnes začíná v turecké Ankaře. Během dvoudenního setkání proberou lídři 32 členských zemí třeba výdaje na obranu nebo podporu Ukrajiny. Jako první odstartuje z kbelského letiště vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z ANO, který delegaci povede. Krátce po něm odletí prezident Petr Pavel. O jeho účasti rozhodl v předběžném opatření ústavní soud. Babiš už i tak několikrát zopakoval, že ho v Ankaře nechce.
6: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Je to neuvěřitelné, už jsme to vysvětlovali opakovaně, my ho skutečně tam nepotřebujeme, my budeme obhajovat výsledek neplnění 2%.
0: Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona se opakovaně pokoušela zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala. Koalice je tak připravená Senát přehlasovat.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, místy se může oblačnost zmenšit a v oblasti Beskyd se odpoledne mohou s menší pravděpodobností vyskytovat přehánky. Povane ráno slabý, přes den pak mírný jihozápadní až západní vítr. Aktuálně se teploty pohybují v rozmezí 19 až 14 stupňů, nejvýše dnes naměříme mezi 24 až 27 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Mistřic na Uherskohradišťsku je kyvadlový provoz řízený semaforem. Důvodem je výstavba chodníků v obci Mistřice. A to byly zprávy. Teď Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Taky Petr Uhřík přeje dobré ráno a klidné vstávání do nového letního dne. tím je úterý 7. července, svátek oslaví Bohuslavy. To máme stav kalendáře, co najdeme v historickém kalendáriu, prozradím už za chvíli. Teď je 5:05, skupina Lucie připomene hudebně slavný film Amerika.
1: Český rozhlas Zlín.

0: úterý 7. července vás, milí posluchači, probouzí Český rozhlas Zlín. Přeju dobré ráno a vybírám z kalendária. Dnešek patří mimo jiné čokoládě. V roce 1550 se totiž poprvé objevila na pultech evropských obchodů. Znalosti o výrobě horkého, povzbuzujícího černého nápoje z kakaových bobů přivezl do Evropy z Mexika v 16. století španělský dobyvatel Hernando Cortés. V roce 1890 zemřel švýcarský lékárník a podnikatel Henri Estlé. Narodil se jako 11. dítě v rodině. Dospělosti se ale nedožila ani polovina jeho sourozenců. Vysoká úmrtnost kojenců tehdy trápila Švýcarsko i celý svět. Henri využil své lékárnické znalosti a zjistil, že na podvýživu je nejlepší kombinace mouky, cukru a kravského mléka. Za chvíli vznikla první kojenecká moučka a zprávy o jeho dětské výživě brzy obletěly celý svět. Firma se rychle rozrostla a působí dodnes. V roce 1839 začal parní provoz na železnici z Vídně do Brna přes Břeclav. Kolem 11. hodiny dopolední přijeli 4 parní lokomotivy. Ve 38 vozech cestovalo tehdy více než 1000 cestujících. Ve Vranovicích došlo ale na zpáteční cestě ke srážce 2 souprav. Nehoda se naštěstí obešla bez vážnějších zranění. První parní dráha tím ale získala i primát první srážky vlaků. Zajdeme do roku 1985. Na Moravském Velehradě u příležitosti 1000. výročí úmrtí svatého Metoděje vyvrcholila národní pouť věřících za účasti kardinála Tomáška. Přestože se státní moc snažila nejrůznějšími restrikcemi zabránit masové účasti, pouti se podle odhadů účastnilo až 200 000 věřících. Při nedělní mši svaté vypískali komunistické funkcionáře a hlasitě se dožadovali povolení návštěvy papeže Jana Pavla II. A právě před 35 lety zemřel náhle Franta Kocourek. Herec, sportovec, gladiátor a hlavně recesista, šiřitel brněnského hantecu. Napsal v něm ostatně i řadu povídek. Jako silák předváděl rozmanité kousky a jeho proslulou větou bylo heslo furt ve střehu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Naše oblíbená hudební Itálie, zajdeme do začátku 80. let, to už byl Toto Cutugno zavedenou velkou hvězdou.

0: 5 hodin, 19 minut a před námi úterý 7. červenec. Dál pokračujeme s meteorology, podíváme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Současné teploty ve Zlínském kraji zmíním na úvod. 18 stupňů je v Kroměříži a v Holešově, 17 ve Starém Městě a ve Valašském Meziříčí. Bystřice pod Hostýnem uvádí zatím nejvíc v regionu 19 stupňů. 15 hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Velké Karlovice a Horní Bečva. 16 stupňů je teď v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, Bojkovicích, Luhačovicích, ve Strání, ve Štítné nad Vláří a ve Vsetíně. Valašská Senice mírně vybočuje se 14 stupni. Dnes zůstane oblačnost převážně velká, ale částečně bude i průsvitná, jak nám potvrzují meteorologové, nebo se může občas zmenšit. V oblasti Beskyd se odpoledne mohou s menší pravděpodobností vyskytovat přehánky. Takže když to zhrnu do jedné věty, přechodné oteplování na letní teploty, ale hodně oblačnosti. Ráno povane slabý, přes den mírný, jihozápadní až západní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou a vydrží velmi dobré rozptylové podmínky. Biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: A ještě jeden úplně jiný meteorologický jev. Viděli jste někdy polární záři? Jak tento úkaz vzniká, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík za chvíli.
2: Hudba plná radosti, energie a silných emocí, to je gospel. A už brzy si jeho jedinečnou atmosféru užijete i vy. Hostem vysílání Českého rozhlasu Zlín bude organizátorka Zlínské letní školy gospelu Marta Burkett. A bude se nejenom povídat, ale také zpívat. Dobré dopoledne, poslouchejte už 9. července. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Nradilek. Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Fryštáku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice 1/49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílejí ředitelství silnic a dálnic, Zlínský kraj, město Zlín a správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Fryšták-Lípa, která zahrnuje mimo úrovňovou křižovatku Fryšták a napojení budoucího přivaděče. Investorem je ředitelství silnic a dálnic. Kraj bude investorem úseku od křižovatky silnic 2/490 a 3/4911 u Kostelce po obchodní centrum Kaufland na Vršavě, včetně napojení Sokolské ulice. Trasa bude kopírovat současnou silnici z Fryštáku. V Kroměříži se ode dneška až do 28. srpna bude bioodpad vyvážet každý týden, tedy oproti lichému týdnu i v týdnu sudem. Město Kroměříž tak reaguje na vyšší produkci biologického odpadu v letních měsících. Ve většině lokalit bude svoz ve stejný den, jako jsou obyvatelé zvyklí. V některých místních částech ale dojde ke změně svozu v sudem týdnu z úterka na středu. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu města Kroměříže. Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Fotbalisté Belgie porazili v osmifinále mistrovství světa v Seattlu domácí Spojené státy 4-1. Ve čtvrtfinále se Belgičané střetnou se Španělskem, které v Dallasu vyřadilo po vítězství 1-0 Portugalsko. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, místy se může oblačnost zmenšit a v oblasti Beskyd se odpoledne vyskytnou přehánky. Povane ráno slabý, přes den pak mírný vítr. Aktuální teploty měříme mezi 19 až 14 stupni, nejvýše naměříme 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Návštěvníky zámku v Holešově na Kroměřížsku včera prováděli průvodci v dobových kostýmech. V nedalekém muzeu kovářství taky lidé mohli při práci pozorovat kováře. Více uslyšíme za chvíli v reportáži. Je 17:30.

0: Nástěné malby, historické artefakty, ale i krajkami zdobené dobové šaty místní průvodkyně. To vše bylo včera k vidění na zámku v Holešově na Kroměřížsku, kde připravili kostýmované prohlídky. Na jedné z nich byla i reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová. Tak pojďme na návštěvu.
1: V prostorách raně barokního zámku v Holešově na Kroměřížsku vítá návštěvníky místní průvodkyně Marta. Dnešní prohlídky jsou kostýmované. Paní Marta tedy k návštěvníkům promlouvá ve vínových šatech s krajkami, volány i výraznými šperky.
2: Jak si užíváte tohle průvodcování?
3: Tak ono se to děje obyčejně pouze jednou do roka, takže si to užívám velmi a musím se přiznat, že i proto vlastně v těch šatech chodím tak ráda, že je to pouze jednou za rok.
1: Pokračuje Dana Podhajská, PR manažerka zámku Holešov.
4: O kostýmované prohlídky na Holešovském zámku je vždycky extrémní zájem. Je to tradice, my to děláme každý rok, soustředíme se tady na ty svátky 5. a 6. července.
1: Návštěvníci se podívají do reprezentativních sálů, místní kaple, dozví se taky o historii posledního šlechtického rodu na zámku Holešov, rodu Vrbnů. K vidění je taky unikátní ceremoniální zbraň Rotalův hejtmanský meč. Pokračuje Dana Podhajská.
4: V měsíci červenci a srpnu máme součástí prohlídky zámku i prohlídku malého muzea kovářství, tedy zámecké kovárny.
1: Jednotlivé skupinky návštěvníků čítají kolem 30 lidí. Paní Lenka přijela na prohlídku z Hulína.
5: Jako já jsem nadšená, dětem se to líbí a určitě to hodně zajímavé.
1: Manžele Milan a Lenka jsou místní, přesto zámek navštěvují opakovaně.
6: My jsme si užili, my to tady trošku známe. Fajn, pěkná, líbí.
7: Myslím si, že i pro děti to bylo mnohem poutavější, že byli seznámeni tak nějak jako s oděvem té doby, že jo, spokojenost.
1: A právě slečny Aneta a Natálie ocenili propracovanost dobového kostýmu místní průvodkyně.
8: Byl hodně hezký. Třeba ty detaily byly hezký a i ty barvy.
9: No a příště buď nashledanou s vámi, anebo s vašimi známými, kterým o nás řeknete. Takže díky moc.
1: Z Holešova na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Dál budeme zjišťovat, kam se nám léto posune v oblačnosti a teplotách. Jinými slovy, nahlédneme do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Ještě tu máme na úvod číselný sloupec, který mi pravidelně posílají měřící stanice. 18 stupňů v Kroměříži a Volešově, 17 ve Starém Městě a ve Valašském Meziříčí. Bystřice pod Hostýnem uvádí 19 stupňů, což je prozatím nejvíc v regionu. Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Velké Karlovice a Horní Bečva hlásí 15 stupňů. 16 je v Hošťálkové, ve Zlíně, ve Vizovicích, v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Strání, ve Štítné nad Bláří, ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Valašská Senice má prozatím stupňů 14. Dnes oblačnost zůstane převážně velká, ale částečně bude i průsvitná nebo se může občas zmenšit. V oblasti Beskyd se odpoledne mohou s menší pravděpodobností vyskytovat přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 27 stupňů, ráno povane slabý, přes den mírný, jihozápadní až západní vítr, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. K tomu jsou velmi dobré rozptylové podmínky, které se pravděpodobně po celý den udrží, aby jo zátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Nad centrem Zlína se tyčí památník ze skla a oceli, který připomíná osobnost a dílo zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. Kdy byl památník otevřen veřejnosti a jak se změnila jeho podoba za 93 let jeho existence? O tom všem bude poslední reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Poslechněte si ji už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: Hezké úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín, máme 7. července. I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host, tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Marta Jandová. Dozvíme se například i to, jestli koncertuje v Německu se stejnou kapelou, jako když v zahraničí začínala.
1: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, tak říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc.
0: Celý rozhovor s Martou Jandovou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině. Nové zprávy už chystá Matěj, uvede je přesně v 6 hodin, tedy za 7 minut. Dobré úterní ráno.

0: přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Radnice v Rožnově pod Radhoštěm rozšířila počet sdílených kol a přidala i nová stanoviště. Vizovice na Zlínsku upravují systém parkování, omezí parkovací dobu na některých místech v centru. Stovky středoškoláků dnes nastupují na dobrovolné vojenské cvičení. Ve Zlínském kraji očekáváme oblačno a na teploměru až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Mradilek. Rožnov pod Radhoštěm rozšířil službu sdílených kol. Jedno kolo si tam lidé v průměru půjčí 4x denně. Na velký zájem proto radnice reaguje navýšením počtu kol i novými stanovišti. Kde nová kola přibývají, přiblíží mluvčí města Adéla Kouselová.
3: V tomto týdnu přibylo k současným 20 kolům dalších 10, takže obyvatelé mají k dispozici celkem 30 sdílených kol. Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o které si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Uniparem.
1: Změny v parkování plánují od poloviny července ve Vizovicích na Zlínsku. Například stání na parkovišti u zdravotního střediska nebo v jednosměrné ulici od marketu Albert k ulici Školní bude omezeno na 2 hodiny. Cílem města je zabránit dlouhodobému parkování v centru, pokračuje místostarosta Vizovic David Mazůrek z ODS.
4: K dalšímu stání mohou řidiči využívat parkovací plochy mimo centrum, například parkoviště u fotbalového stadionu nebo ve čtvrti Alojze Háby a na sídlišti Štěpská. Město Vizovice se problematikou parkování zabývá dlouhodobě. Už nyní plánuje stavbu dalších parkovacích míst, a to například na ulici Slušovská, poblíž křížení s cyklostezkou, na ulici Nádražní a na ulici 3. Května.
1: Na 10 místech v Česku nastupují dnes středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žatci nebo v Prostějově. Armáda původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na 30denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarna-Košvancová.
5: Každý student, který absolvuje dobrovolné vojenské cvičení, má splněn kurz základní přípravy. V případě, že se v budoucnu rozhodne stát se vojákem z povolání nebo vstoupit do aktivní zálohy, či se rozhodne pro studium na vysoké vojenské škole, nebude muset absolvovat výcvik znovu.
1: Kromě snadnějšího nástupu do armády dostane každý účastník, který projde celým cvičením a složí přísahu, přes 38 tisíc korun. Balíky na dobírko v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
6: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
7: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
6: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
8: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
6: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno. Místy se může oblačnost zmenšit a v oblasti Beskyd se odpoledne mohou s menší pravděpodobností vyskytovat přehánky. Povene ráno slabý, přes den pak mírný jihozápadní až západní vítr. Aktuálně se teploty pohybují mezi 19 a 14 stupni. Nejvýše naměříme 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dálnice D55 u Hulína je uzavřena z důvodu obnovy povrchu komunikace. Neprojedete ve směru od Holešova a od Kroměříže na Otrokovice, ani ve směru od Přerova na Holešov. Po zprávách pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Dobré ráno přeje za vysílací tým taky Petr Uhřík. Jak si všímám, v kalendáři vidíme dvě sedmičky. 7. července. Vítám vás, milí posluchači, na úterním startu. A pokud máme na příjmu Bohuslavy, gratuluju ženám nosícím toto slovanské jméno k svátku. Za chvíli si řekneme pár vět k zajímavé historii a než otevřu kalendárium, posílám na pohodu písničku Ondřeje Čejky. Teď je 6 hodin, 5,5 minuty.
9: Český rozhlas Zlín.

0: Do úterý 7. července vás, milí posluchači, probouzí Český rozhlas Zlín. Přeju dobré ráno a vybírám z kalendária. Dnešek patří mimo jiné čokoládě. V roce 1550 se totiž poprvé objevila na pultech evropských obchodů. Znalosti o výrobě horkého, povzbuzujícího černého nápoje z kakaových bovů přivezl do Evropy z Mexika v 16. století španělský dobyvatel Hernando Cortés. V roce 1890 zemřel švýcarský lékárník a podnikatel Henri Nestlé. Narodil se jako 11. dítě v rodině, dospělosti se ale dožila ani ne polovina jeho sourozenců. Vysoká úmrtnost kojenců tehdy trápila Švýcarsko i celý svět. Henri využil své lékárnické znalosti a zjistil, že na podvýživu je nejlepší kombinace mouky, cukru a kravského mléka. Za chvíli vznikla první kojenecká moučka a zprávy o jeho dětské výživě brzy obletěly celý svět. Firma se rychle rozrostla a působí dodnes. V roce 1839 začal parní provoz na železnici z Vídně do Brna přes Břeclav. Kolem 11. hodiny dopolední přijeli 4 parní lokomotivy. Ve 38 vozech cestovalo tehdy více než 1000 cestujících. Ve Vranovicích došlo ale na zpáteční cestě ke srážce dvou souprav. Nehoda se naštěstí obešla bez vážnějších zranění. První parní dráha tím ale získala i primát první srážky vlaků. Zajdeme do roku 1985. Na Moravském Velehradě se u příležitosti 1000. výročí úmrtí svatého Metoděje konala a vrcholila národní pouť věřících za účasti kardinála Tomáška. Přestože se státní moc snažila nejrůznějšími restrikcemi zabránit masové účasti pouti, se podle odhadů účastnilo až 200 000 věřících. Při nedělní mši svaté vypískali komunistické funkcionáře a hlasitě se dožadovali povolení návštěvy papeže Jana Pavla II. A právě před 35 lety zemřel náhle Franta Kocourek. Herec, sportovec, gladiátor a hlavně recesista a šiřitel brněnského Hantecu. Napsal v něm ostatně i řadu povídek. Jako silhák předváděl rozmanité kousky a jeho proslulou větou bylo heslo furt ve střehu. Tolik z kalendáře a pojďme k dalšímu tématu. Půl století se scházejí, tvoří a drží partu. Spolek rožnovských žen slaví 50 let od svého založení a u oslav byla i reportérka Českého rozhlasu Zlín. Podrobnosti nabídneme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Je to 5 let, co tento svět opustil americký zpěvák B.J. Thomas. Zbylo po něm spousta zajímavé muziky a my si teď pustíme písničku, která byla v roce 2014 uvedena do síně slávy Grammy. Známe i českou verzi Milana Drobného, ale tu teď nechejme ležet v archívu.

0: Za malý okamžik bude 7:15, bavíme se o úterý 7. červenci a přejeme si na vlně Českého rozhlasu Zlín dobré ráno. 50 let slaví spolek rožnovských žen, jedno z největších sdružení v Česku. Scházejí se v něm ženy napříč generacemi, aby spolu tvořili, učili se novým věcem a hlavně se potkávali. A jejich tajemství je jednoduché, prostě jsou pořád aktivní.
1: Pro šoféry máme Vincentku a pro takové pravé valašky máme pravou slivovicu, kterou jsme si sami vyrobili, nazbírali, udělali.
2: Vysvětluje mi Milena Žabenská, to mě ani nepřekvapuje, protože vy si všechno tak nějak vyrábíte sami. Kolik členek má klub?
1: 242.
2: Maruško, co vám osobně ten klub přináší?
3: Toto setkání s těma kamarádkama a hlavně je dlouholeté, jo, protože jsem členkou nový možná 25 let a bylo by prázdno, kdyby tady nebyli.
2: Zaspomínáme na ty začátky.
4: Ono to bylo rozdělené asi na 10 organizací v rámci Rožnova, pak ty organizace některé zanikly a zůstali jsme my jako jediná a sloučilo se ten zbytek.
2: Vysvětluje mi Anna Vašutová, co všechno ve spolku děláte a co vás vůbec nejvíce baví?
5: No, teďka jsem začala chodit do Digi, jsem z toho úplně. Takže fotoaparáty, počítače a tak dále.
2: Říká paní Marie, ještě zmiňme čísla. Paní Vašutová, nejmladší členka spolku a ta nejstarší?
4: Nejstarší je Eliška Holá, ta má 99 a nejmladší holky kolem 30, jako máme i mladé členky a hlásí se děvčata, když vidí, že prostě něco děláme, že jsme dobrá partie, že nás to baví, takže máme i mladé holky.
2: Já jsem se teď posadila k ženě, která byla na úplném začátku, už před těmi 50 lety byla předsedkyní spolku Marie Retyová.
6: Úplně v roce 1976. My jsme si říkali, že je potřeba, holky chtěli třeba kurzy šití, teď kurz pečení, kurz toho, teď informace různé, zdravotní, besedy všelijaké, no takž takové.
2: Jaké jsou ty vaše pocity jako ženy, která byla úplně u všeho?
6: Krásné, krásné. Protože já jsem to už ten druhý rok, to má paní Milena Žabenská, jde v mojich šlepějích a ještě něco přidává. A teď ty holky jsou strašně rády. Sousedka je tam s náma taky dlouho a povídá mě, no ten spolek rožnovských žen, to nemá chybu, že je to tak perfektní.
2: Často spolu něco vyrábíte a u toho si povídáte.
6: Například, když si vezmeme přípravu výstavy kouzlem adventního času, tak si krásně povídáme a je to jako dřív, když ty ženy třeba drhly to peří, jo? Takže no je to ohromné.
2: Říká bývalá předsedkyně spolku rožnovských žen, který slaví své 50. výročí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Po blízkosti ve stáří nemizí. Jak se ale dá prožívat intimita v domovech pro seniory? To několik let zkoumala Miloslava Dočkalová. Výsledkem byla diplomová práce, která loni získala cenu děkana Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výzkumnice Miloslava Dočkalová bude hostem Českého rozhlasu Zlín už v úterý 7. července. Na setkání s ní i s vámi se těší Anna Randárová.
7: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
9: Stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš, že

0: 7 minut do 7:30. Dál si řekneme všechno důležité o počasí, proto se obrátím na profesionály v Brně a poslechneme si, jak bude léto pokračovat. S podrobnou předpovědí už je připravený meteorolog Ondřej Brambus, kterému přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dnešní ráno ve Zlínském kraji probereme na úvod, jaká je momentální situace.
1: Během noci byla převážně velká oblačnost a na pár místech nám lehce zapršelo, zejména v té východní polovině kraje, takže na Vsetínsku a v oblasti Beskyd. Aktuálně už nám ale nikde neprší a zároveň od západu také ubývá oblačnost, takže v té západní části kraje máme už i polojasno, ale na východě nám tedy ještě převažuje velká oblačnost, ale postupně ubývá. Minimální teploty se v noci pohybovaly v rozpětí od 18 do 14 stupňů Celsia, aktuálně je o něco více, většinou mezi 15 a 20 stupni a vítr máme jenom slabý, většinou od jihozápadu.
0: Projděme si kompletní úterý, jak to dál vypadá s oblačností a maximálními teplotami.
1: Vypadá to, že teď v těch nejbližších chvílích bude oblačnost dále ubývat, jednak bude ustupovat k východu a také se bude částečně rozpouštět, takže ráno bude převážně polojasno, ale během pozdějšího rána a během dopoledne bude oblačnost opět přibývat a během dne pak už bude převažovat velká oblačnost. Chvílemi může být částečně průsvitná, ale celkově bude tedy dost oblačnosti. Odpoledne pak čekáme, že se vytvoří pár drobnějších přeháněk. Na severovýchodě kraje pak není vyloučena ani bouřka. Teploty dnes od 26 do 29 stupňů a na Valašsku pak o něco chladněji kolem 24 stupňů, takže vidíme, že ten dnešní den je takový asi nejteplejší z tohoto pracovního týdne. Vítr bude foukat od jihozápadu nebo od západu, bude mít rychlosti do 25 kilometrů za hodinu.
0: Biozátěž zůstává příznivá?
1: Máme dvojku, díky tomu, že čekáme vyšší teploty, ale na Vsetínsko spadá do oblasti, kde je jednička.
0: A jdeme dál na středu. Nakolik stejné nebo rozdílné počasí nás čeká zítra?
1: Zítra bude o něco chladněji, protože v noci na zítra přejde přes naše území od severu taková studená fronta, která sem dostane přece jenom trošku chladnější vzduch. Minimální teploty v té nadcházející noci budou od 17 do 14 stupňů Celsia a během noci bude právě hodně oblačnosti a na většině území se objeví nějaké ty srážky. Vypadá to, že nepůjde o nic intenzivnější, ale na většině území by se nějaký ten déšť objevit mohl. V časných ranních hodinách budou pak srážky ustávat a začne se nám protrhávat oblačnost a během dne už pak bude polojasno a později i skoro jasno. Takže postupně pak slunečné počasí, ale jak jsem avizoval, budeme trošku v chladnějším vzduchu, takže zítřejší teploty budou nižší. Od 22 do 25 stupňů a na Valašsku pak místy kolem 20 stupňů. Zároveň bude větrněji, zítra budeme mít mírný vítr, v západní části kraje může být vítr i čerstvý do 30 km za hodinu, občas může mít nárazy kolem 50 km, ale večer pak bude vítr slábnout.
0: A máme tu naše oblíbené teplotní návraty. Ještě nám prosím, Ondřej, řekněte, jaké rekordy se týkají 7. července ve Zlínském kraji.
1: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1932 na stanici Zdonky, rovných 38 stupňů Celsia. Nejnižší teplota je z roku 1976 na stanici Huslenky Kichova, naměřili rovné 2 stupně nad nulou.
0: A to už je o počasí všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Krátké zprávy.
1: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. Řidiči už mohou bez omezení projíždět po zrekonstruovaném téměř 900 metrů dlouhém průtahu Držkovou na Zlínsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje totiž dokončilo opravu vytížené silnice spojující Zlín s oblastí Hostýnských vrchů za více než 15,5 milionu korun. Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova vozovky, rozšíření silnice na jednotnou šířku 7 metrů, nové autobusové zastávky i dopravní značení. Lidé mohou dnes ve 14 hodin 30 minut absolvovat první prázdninovou hodinovou vyhlídkovou plavbu kolem Uherského ostrohu po Baťově kanále. Lodní lístky jsou k dostání na webových stránkách Baťova kanálu anebo osobně v pokladně Ostrožského informačního centra nebo přístaviště ve Veselí nad Moravou. Každé prázdninové úterý pak mohou turisté i místní využít lodní linku z Veselí nad Moravou, která je doveze do Uherského ostrohu. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtu do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy. V Seattlu podlehli Belgii 1-4. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, místy se může oblačnost zmenšit a v oblasti Beskyd se odpoledne s menší pravděpodobností vyskytnou přehánky. Povane ráno slabý, přes den pak mírný jihozápadní až západní vítr. Aktuální teploty 19 až 14, nejvýše naměříme 24 až 29 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově. Provoz je řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. Krátké zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodové ráno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Všem za volantem přejeme klidnou jízdu, posluchačům, kteří se právě probudili do 7. července, dobré úterní ráno. Je 7:30, pohodu na startu hned podpoříme písničkou Karola Duchoňa, slovenského Toma Jonesa, jak se mu přezdívalo.

0: Za 4:45, přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín, dnes je úterý 7. července. Od zítřejšího rána se úplně uzavře část ulice Sokolovská v Uherském Hradišti. Jde o důležitou spojnici z centra města na Zlín, řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách. Podrobnosti přidá, jak je domluveno, 10 minut před 7:30 reportérka Tereza Chrastinová. Intimita a sexualita v životě lidí žijících v domově pro seniory. Tím se zabývala výzkumnice Miloslava Dočkalová a výsledkem byla diplomová práce, která vloni získala cenu děkana Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Miloslava Dočkalová bude hostem v našem vysílání. Rozhovor uslyšíte krátce po 11. hodině. A já za chvíli přidám počasí, krátkou úterní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45. Věnujeme se chvíli meteorologii, beru informace od profesionálů a krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 14 a 19 stupni. Ráno bude převážně polojasno, během pozdějšího rána a dopoledne bude oblačnost přibývat a během dne pak bude převažovat velká oblačnost, chvílemi však částečně i průsvitná. Odpoledne pak meteorologové očekávají pár drobnějších přeháněk, na severovýchodě kraje není vyloučena ani bouřka. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na Valašsku většinou kolem 24. Ráno povane slabý, přes den mírný, jihozápadní až západní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou a vydrží velmi dobré rozptylové podmínky, biozátěž máme střední na dvojce, Vsetínsko počítá s prvním mírným stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Včerejší dopoledne v našem vysílání patřilo chovatelské poradně. Hostem byl slušovický veterinář Dominik Gregořík, který odpovídal na dotazy o nástrahách, které sebou nese horké letní počasí. Krátkou ukázku si pustíme už za chvíli.
2: Když přijíždíte do Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku, vítá vás z dálky silueta kostela, jehož fasáda září jasně modrou barvou. Už více než 100 let. Základní kámen kostela svatého Prokopa byl na malém návrší nad obcí položen v roce 1907 a už o rok později byl kostel vysvěcen. Vydáme se tam už ve středu před 15:30. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: pondělní chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín moderátorka Anna Randárová mluvila s veterinářem Dominikem Gregoříkem o tom, jak zvířecím mazlíčkům usnadnit pobyt ve vysokých teplotách. Pan doktor v našem vysílání připomněl i to, jak se zvířata v horkých letních dnech vyrovnávají s vysokými teplotami.
1: Na rozdíl od člověka mají velmi malý počet potních žláz, to znamená, že vlastně pejsek, ale i kočička se chladí převážně zrychleným dýcháním, po případě vytažením jazyku, a tím pádem dochází k ochlazení těch dýchacích cest a k ochlazení organismu. A to přehřátí, úpal prostě může být daleko častější než třeba u člověka, že my ten pocit, řekněme, máme příjemný, protože jsme spocení, ale ten pejsek se může v případě nevhodného prostředí, to znamená třeba rozpálená silnice, daleko dřív přehřát než člověk.
2: A je to tedy z důvodu toho, že má méně potních žláz, než máme třeba my?
1: Ano.
2: Jaké jsou první nenápadné signály, kterých bychom si měli všímat? Jak nám vlastně zvíře může dát najevo, že je mu horko?
1: Je několik takových zásadních věcí, ale především je to právě to výrazné zrychlené dýchání, které nám značí, že tomu pejskovi není dobře, že je v diskomfortu. Následně může dojít k věcem, jako je zvracení, upadání do nějakých bezvědomí, které potom vyžadují okamžitý zásah, protože pokud pejsek tu svou přehrátí začne kolabovat, tak tam může dojít nevratným změnám, především v krevním řečišti, kdy se začnou zhlukovat krvinky a může skončit tento stav fatálně. Takže já vždycky říkám, když vidím, že pejsek doopravdy bezdůvodně zrychleně dýchá, tak je potřeba se tomu psovi, popřípadě kočičce, víceméně co nejvíc věnovat a snažit se rozpoznat prostě ten důvod, protože ne vždy to musí být samozřejmě jenom z přehřátí.
2: Pokud by měl někdo dlouhosrstého pejska, možná by ho mohlo napadnout, že mu, řekněme, uleví tím, že ho na léto ostříhá. Z vaší zkušenosti, z vašeho úhlu pohledu, je to opravdu prospěšné?
1: Setkáváme se s tím celkem často, že jsou chovatelé, kteří mají dlouhosrsté pejsky a nechají je, ale jsou to i kočky, nechají je u kadeřníka psího nebo kočičího ostřihat. Myslím si, že u většiny psů to nedělá žádné problémy, když toto ostříhání je dobře načasováno. To znamená, ne to udělat ještě v zimě, nejlépe v těch jarních obdobích, aby tam ta podsada mohla dorůst v době, kdy by nám hrozilo přímý, řekněme, sluneční svit na tu pokožku a může dojít u těchto zvířat právě, kdybychom ostřihali a okamžitě dali pejska s nepřipravenou kůží na ostré sluníčko, tak ke spálení pokožky.
2: Jak bychom se měli podle vás při vysokých teplotách chovat, abychom to našim zvířatům co nejvíce usnadnili?
1: Tak musí člověk, řekněme, u toho přemýšlet, to znamená, chci jít na procházku, takový laický pocit, položím ruku na asfalt a pokud mě pálí, tak budu počítat s tím, že toho pejska na packách to bude taky pálit. Mnoho lidí, když odejdu od pejsku, řekněme, si myslí, že třeba králičci, křečci, ale i některé terární zvířata milují sluníčko a vystaví to zvířátko třeba v pravé poledne v kleci na slunce, tak bohužel můžou výrazným způsobem taky těmto ostatním zvířátkům, protože se převážně bavíme o pejscích, ale jsou to v podstatě všechno zvířata soumraku, ať jsou to králíci nebo ostatní hlodavci, a nejsou připraveni na ostré sluníčko, takže tam také velmi často dochází k tomu, že tam donesou králíčka, který leží ve laterální poloze, prostě těžce dýchá a v podstatě v bezvědomí, a je to v důsledku v podstatě u sluníčka se můžeme bavit o úžehu. Takže tam ten problém je i pro ostatní zvířata.
0: Záznam celé poradny si můžete poslechnout na našem webu zlinrozhlas.cz, no a to konkrétně v audioarchivu pondělní 11. hodiny.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Spolek rožnovských žen slaví 50 let, patří k největším v Česku. Přivaděč od dálnice D49 do Zlína má být hotový v roce 2032. Vládní delegace ráno odletí na summit NATO v Ankaře. Dnes očekáváme převážně oblačno a na teploměru až 29 stupňů. Matěj Neradilek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Spolek rožnovských žen letos slaví 50 let. Z malé skupiny žen se za tu dobu stal jedním z největších ženských sdružení v Česku. Dodnes spojuje členky napříč generacemi, které se společně vzdělávají, tvoří i vyrážejí na výlety. Co ženy do spolku přivádí a proč v něm zůstávají i desítky let, vysvětluje jedna z jeho zakladatelek Marie Retyová.
2: Například, když si vezmeme přípravu výstavy kouzlem adventního času, tak si krásně povídáme. A je to jako dřív, když ty ženy třeba drhly to peří, jo? Takže no, je to ohromné.
0: Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Fryštáku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice 1/49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílejí ředitelství silnic a dálnic, Zlínský kraj, město Zlín a správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Fryšták Lípa, která zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Fryšták a napojení budoucího přivaděče. Investorem je ředitelství silnic a dálnic. Kraj bude investorem úseku od křižovatky silnic 2/490 a 3/4911 u Kostelce po obchodní centrum Kaufland ve Zlíně na Vršavě, včetně napojení Sokolské ulice. Trasa bude kopírovat současnou silnici z Fryštáku. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy budou výdaje na obranu, podpora Ukrajiny nebo třeba vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z ANO. Na základě předběžného opatření ústavního soudu dorazí i prezident Petr Pavel. Babiš už několikrát zopakoval, že vláda prezidenta na summitu nechce. A to údajně kvůli rozdílným pohledům na zahraniční a bezpečnostní témata. Pavel svou účast ale vnímá jako povinnost.
3: Pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
0: Na linky pomoci se děti a dospívající obracejí v létě zhruba stejně jako po zbytek roku. Trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táborů nebo první lásky. Některé děti mají obavy ze společného času s rodičemi, u kterého nežijí. Zejména pokud třeba nejsou zvyklé být s jejich novými partnery. Pak s dětmi hledají odborníci způsoby, jak se na situaci připravit, popisuje vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hana Píšová.
4: Vymyslet si nějaký program, vzít si sebou knížky nebo oblíbenou hudbu nebo postahovat filmy, které třeba prostě mu pak pomůžou ten čas nějak trávit, domluvit se třeba s nějakými lidmi, kteří jsou mu blízcí, aby s nimi mohlo to dítě být v kontaktu, buď s tím druhým rodičem nebo třeba s nějakými kamarády, prarodiči.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, místy se ale může oblačnost zmenšit a v oblasti Beskyd se odpoledne mohou objevit i přehánky. Povane ráno slabý, přes den mírný jihozápadní až západní vítr. Aktuální teploty 19 až 14, nejvyšší dnes 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/50 v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku je z důvodu opravy povrchu komunikace silnice zúžena na jeden jízdní pruh. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další tu budou za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdravíme se na úterním startu. Přání dobrého rána posílá taky Petr Uhřík. A jenom připomenu, u data 7. července vidíme ženské jméno Bohuslava. Za chvíli nabídnu další kolo naší nekonečné soutěže v Moravském nářečí. Myslím, že dnešní otázka patří mezi ty lehčí, ale nebudu předbíhat. Cenu věnuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Zajímavou knihu Tvrz Kurovice. Stavební vývoj, historie, archeologie šlechtického díla na pomezí tvrze a hradu. Kdo by chtěl projevit zájem, hned po písničce Petra Muka dostane šanci. Teď je 7 hodin 5 a půl minuty.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 7 hodině. Procvičit mozkové buňky, to je taky jeden z důvodů, proč si každý všední den nabízíme malou slovní lekci. O moravském nářečí je samozřejmě i dnešní soutěžní kolo, jenom připomenu, že cenu věnuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Kniha má název Tvrz Kůrovice. Tak hodně štěstí na našem stále stejném telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Se soutěží, jak se u nás mluví, míříme na Valašsko. Otázku si připravil Karel z Lidečka na Vsetínsku. Hned si poslechneme, jenom co zjistím, koho máme na telefonu, tak kdo pak se hlásí. Dobré ráno, tady je Český rozhlas Zlín.
2: Dobrý den, tady Jaroslav.
0: Tak, pán Jaroslav na telefonu, jak se vám daří u vstávání do úterý?
2: A tak je to celkem
0: jde to hladce, jo?
2: Nechybí velice nic.
0: No, tak to je dobré hodnocení, si myslím, na začátku 7. července. Prýma, tak zkuste ještě, pane Jaroslave, zabodovat naší soutěži. Já vám pustím otázku, myslím, že není úplně těžká. Tak jedem.
3: Co je to Gágor?
0: Co je to Gágor?
2: Já, jinačky.
0: No?
2: Já si nechám radši nápovědu, ať neudělám z toho nějakou. Ale já myslím, že jo, bych řekl krk.
0: Myslíte krk?
2: Uh-huh.
0: A když myslíte krk, tak nemusíme dávat nápovědy. No, a je to. Je to vaše odpověď?
2: Ano, ano.
0: No tak Karel z Lidečka nám jenom potvrdí.
3: Moja mamka říká krku, Gágor.
0: Gágor. To bylo rychlé. Pane Jaroslave, žádné trápení nenastalo v tomto případě. No, víte co, napadá mě věta, třeba teď si vymyslím, jo, od ledničky, otevřené dvířka a manželka říká, ty už taky nevíš, co bys do toho Gágora nacpal, že?
2: No, tak je to takový krutý.
0: Je. Ale
2: to se musí trošku jemněji.
0: Jemněji, no. Ale my jsme si vysvětlili ten význam tohoto nářečního slova a myslím, že se docela ještě i v dnešní době jako užívá, že je ke slyšení na Moravě. Ne?
2: No tak je to takový to hrubší vyjádření. No.
0: Expresivnější malinko, dobře. No. Jo.
2: Takže to musíme brát, že to je tak. Také, aké to je.
0: S rezervou. Dobře. Pane Jaroslave, vy jste vítězem dnešního soutěžního kola. Pošleme vám hezkou, zajímavou knihu.
2: Dobře, tak. Děkuju.
0: Tak já taky za vaše zavolání, za soutěžení a vydržte chvilinku na telefonu. Mějte hezký den. Naschledanou.
2: Ano, děkuji.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Rok 93, to už měla samozřejmě skupina UB40 to hodně za sebou a dobře rozjetou kariéru a v té době se pustila taky do předělávky hitu, který kdysi dávno předtím naspíval Elvis Presley, ale skoro to je k nepoznání. Oh.

0: Letně nás rozhoupal Ellie Campbell, zpěvák skupiny UB40. Teď máme minutu po 7:15, dál pokračujeme s meteorology a podíváme se do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Současné teploty ve Zlínském kraji zmíním na úvod, teď se pohybují mezi 14 a 20 stupni. Ráno bude převážně polojasno, během pozdějšího rána a dopoledne té oblačnosti má přibývat a během dne pak bude převažovat velká oblačnost, chvílemi ovšem částečně i průsvitná. Odpoledne pak očekáváme pár drobnějších přeháněk, na severovýchodě kraje není vyloučena ani bouřka. Nejvyšší teploty 26 až 29, na Valašsku většinou kolem 24 stupňů. Teď ráno povane slabý, přes den to bude mírný, jihozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou a měly by zůstat rozptylové podmínky, přičemž biozátěž je střední na dvojce, jenom Vsetínsko má první mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnes je 7. července. Od zítřejšího rána se úplně uzavře část ulice Sokolovská v Uherském Hradišti. Jde, jak víme, o důležitou spojnici z centra města na Zlín. Řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách. Podrobnosti už za chvíli nabídne reportérka Tereza Chrastinová.
2: Kontinence je problém, který může potkat kohokoliv. A přesto se o ní mluví šeptem nebo vůbec. Proč vlastně vzniká? Jaké jsou možnosti léčby? A jaké jsou praktické tipy, které pomáhají zvládat každodenní situace? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání lékař gynekologicko-porodnického oddělení Baťovy nemocnice Michal Macourek. Už 8. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za necelých 9 minut bude 7:30. Řidiči cestující v městské hromadné dopravě i chodci musí od zítřka až do 15. července počítat s komplikacemi v centru Uherského Hradiště. Důvodem bude úplná uzavírka části ulice Sokolovská kvůli opravě silnice po zimní havárii vody. Podrobnosti má teď připravené reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuju. K havárii v části Sokolovské ulice u kina Hvězda došlo letos na konci ledna. Šlo o vážnou poruchu, na jejím odstranění pracovali dělníci 2 dny. Část Sokolovské ulice opravili ale jen provizorně panely. Celou dobu tam byla snížená rychlost. Připomínám, že jde o frekventovanou silnici, která míří z centra Uherského Hradiště do Zlína a denně po ní projedou tisíce aut.
0: Jak tedy bude vypadat režim po úplném uzavření silnice? Jaké objízdné trasy budou od zítřka využívat řidiči?
1: Objízdná trasa povede po silnicích 1. třídy číslo 55, 3. třídy číslo 05014 a místních komunikacích ulic Větrná 1. máje a silnice 2. třídy číslo 497. Bude vyznačena v obou směrech. Bude taky změna v přednosti v jízdě na křižovatce ulic 1. máje, Sadová a Větrná a také na křižovatce s místními komunikacemi Větrná a za Olšávkou. Řidiči by proto měli v těchto místech věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení.
0: Změní úplná uzavírka Sokolovské ulice i provoz městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti?
1: Pro 3 linky místní pouličky začnou platit výlukové jízdní řády a autobusy budou taky jezdit po objízdných trasách. Omezení se tak dotkne některých zastávek v místní části Mařatice, včetně stanoviště u městského hřbitova v této části města. Všechny změny, včetně přesných tras, jsou uvedeny na webových stránkách města Uherské Hradiště.
0: Po Sokolovské ulici vedou taky chodníky do centra města a ve směru ke kruhovému objezdu u Kauflandu, pokud si to dobře tam vybavuju. Jak se oprava dotkne chodců?
1: Přechod pro chodce a chodník ve směru na Zlín budou v místě stavby uzavřeny. Pro chodce ale nepůjde o nijak dlouho nebo dlouhé obcházení opravovaného místa.
0: Říká Tereza Chrastinová. Mluvili jsme o úplném uzavření části Sokolovské ulice v centru Uherského Hradiště. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Rádo se stalo, hezký den.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: reaguje na vyšší produkci biologického odpadu v letních měsících. Ve většině lokalit bude svoz ve stejný den, jak jsou obyvatelé zvyklí. V některých místních částech ale dojde ke změně svozu v sudém týdnu z úterka na středu. Podrobnosti o tom jsou zveřejněny na webu města Kroměříže. V Íránu čtvrtým dnem pokračuje pohřeb bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Procesí se přesouvá do města Kom, které je považované za centrum šítského islámu. Večer pak Chamenejího ostatky převezou do Iráku. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašhad, které leží na severovýchodě Íránu. Chamenejí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu. Fotbalisté Spojených států vypadli na domácím mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 s Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž v Dallasu porazili Portugalsko 1-0. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, místy se může oblačnost zmenšit a v oblasti Beskyd se mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Povane ráno slabý, přes den pak mírný jihozápadní až jižní vítr. Aktuální teploty v rozmezí 20 až 14, nejvýše se dnes budou pohybovat mezi 24 až 29 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice mezi Holešovem a Rymicemi na Kroměřížsku je po opravě povrchu znovu průjezdná. A takové byly zprávy. Teď pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli si doplníme regionální servis, taky o kulturní pozvánky, přidám několik zajímavých tipů. Teď je 7:30, v kalendáři 7. červenec, přeju dobré úterní ráno.

0: Tak tady se samozřejmě bralo od Beatles, Marta Kubišová, Hey Jude, mimochodem Brouci nám zaspívají a zahrají už za chvíli. 7 hodin 40 minut s Českým rozhlasem Zlín jdeme za kulturou. Vyprávění valašských bájí a pověstí si dnes od 9 do 17 hodin můžete poslechnout ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Konkrétně v chalupě Stánisko z Karolínky Rákošového. Vedle pověstí se budete moct dozvědět také něco o salašnictví a dřívějším způsobu života na Stánisku. V muzeu na Pajedla v Novém Klášteře dnes začíná výstava Muž, který zastavil čas. Jde o interaktivní výstavu pro děti i dospělé. Ukazuje počátky animací, optických iluzí, experimentů s pohybem, otevřeno je od 9 do 17 hodin. Expozice bude v muzeu až do konce září. Už jenom dnes a zítra můžete navštívit výstavu Den má 86 400 sekund. Je v galerii kabinetu T, 12. budovy ve zlínském Svitovském areálu. Jde o expozici digitálních koláží, které propojují architekturu, plány a pohledy na Zlín se současnými fotografiemi. Otevírací doba je od 14 do 18 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45, dál budeme zjišťovat, kam se nám léto posune v oblačnosti a teplotách. Jinými slovy, nahlédneme do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Ještě tu mám na úvod číselný sloupec, který mi pravidelně posílají měřící stanice. 20 stupňů prozatím nejvíc v regionu Kroměříž. 18 vidím ve Starém Městě a ve Zlíně. 19 stupňů, to je Holešov, Bystřice pod Hostýnem a Strání, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Velké Karlovice a Horní Bečva hlásí stupňů 15. 17 stupňů, to je situace v Hošťálkové, v Bojkovicích a ve Valašském Meziříčí, Vizovice, Luhačovice, Štítná nad Bláří, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm uvádějí 16 stupňů, Valašská Sednice 14. Ráno bude převážně polojasno, tak jak to teď probíhá. Během pozdějšího rána a dopoledne by měla oblačnost přibývat. A potom během dne pak bude převažovat velká oblačnost, chvílemi ale, jak uvádějí odborníci meteorologové, částečně i průsvitná. Odpoledne očekáváme pár drobnějších přeháněk. Na severovýchodě kraje není vyloučena ani bouřka. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na Valašsku většinou kolem 24. Ráno povade slabý, přes den mírný, jihozápadní až západní vítr, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. K tomu si přidáme velmi dobré rozptylové podmínky, biozátěž střední na dvojce, Vsetínsko počítá s první mírnou biozátěží.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Tenistka Linda Rosková je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále Wimbledonu. A nejenom tam, jak od valašské rodačky za chvíli přímo z dějiště slavného turnaje uslyšíme.

0: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně porazila rodačka z Bystřičky na Vsetínsku už 4 soupeřky po sobě, teď naposledy loňskou vítězku Australian Open Madison Keysovou 6-4 a 7-6.
1: Krásný, jo, super. Jsem tady poprvé, takže dobrý.
2: I proto teď sedí Linda Nosková poprvé v největším sále Wimbledonského areálu a odpovídá na otázky reportéru už jako čtvrtfinalistka travnatého Grand Slamu. Zápasový kurt číslo 1 si pro změnu Linda Nosková vyzkoušela loni.
1: Tak já jsem si tenhle zápas dost oplakala loni. Myslela jsem si, že to byla velká šance pro mě. Samozřejmě to byl dost těžký zápas. Amanda byla potom ve finále, takže to byla jedna z těch nejtěžších soupeřek, kterou jsem mohla dostat.
2: Tehdy šlo také o osmifinále a těsně podlehla Američance Ani Simovové. A i tato rok stará zkušenost jí teď možná pomohla.
1: A já myslím, že jsem se na ten kurt strašně těšila i na ten zápas si ho vlastně užít, ale samozřejmě ho chtít vyhrát.
2: Raduje se Linda Nosková z dalšího kariérního úspěchu. Na čtvrtfinále Grand Slamu už dosáhla předloni v Melbourne, teď v 21 letech poprvé i ve Wimbledonu.
1: Tak pro mě to byl zápas těžký, ať už jakýkoliv to byl, ať už s kýmkoliv, kdybych hrála, tak myslím, že by to pro mě znamenalo hodně. Samozřejmě výsledek mluví o tom, že to byl těžký a těsný zápas. Madison je u ní dost těžký prostě breaknout, takže ty gamy jsou někdy lehký na její straně, ale dostat se do takovýchhle momentů, kdy vlastně člověk i cítí, že to tak nějak má pod kontrolou, tak je fajn.
2: Říká Linda Nosková, nejmladší česká čtvrtfinalistka ženské dvouhry Wimbledonu od roku 2011, kdy na zdejším travnatém Grand Slamu zářila tehdejší šampionka Petra Kvitová. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT2. Nelítostný králův Rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospícháloba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských Vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Díky nové poznávací hře Panská sídla Kroměříska se lidé podívají i na jinak nepřístupná místa v regionu. V Zašové na Vsetínsku otevřeli novou dětskou skupinu pro nejmenší děti. Česká delegace odlétá dvěma letadly na summit do Ankary. Dnes očekáváme převážně oblačno a na teploměru až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Nová letní hra Panská sídla Kroměříska nabízí lidem možnost v létě navštívit 18 hradů a zámků v regionu. Při návštěvě získají razítko do hrací karty a zapojí se tak do soutěže. Mezi panskými sídly jsou běžně dostupná místa i lokality, zpřístupněné jen pro tuto hru, říká manažerka Sdružení pro cestovní ruch Kroměříska Alena Horáková.
3: Hra se hraje například na zámcích v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, v Chropini, ale také na hradě Cimburk nebo tvrzi Rimice. A letos se nám podařilo přesvědčit i další místa, která běžně prohlídky pro veřejnost nemají. To jsou například zámky v Přílepích a Žeranovicích nebo hrad Kurovice.
1: V Zašové na Vsetínsku otevřeli novou dětskou skupinu pro děti do 3 let. Zázemí pro ně vzniklo přestavbou rodinného domu a má pomoci místní mateřské škole, které chybí místa. Jak to ve skupině vypadá, popisuje nezávislý místostarosta Zašové Vlastimil Těhan.
4: Děti v dětské skupině naleznou v horním patře velkou hernu, v dolním patře velkou denní místnost, která přes oběd se promění v ložnici a malou jídelnu, kde se budou stravovat. Kapacita dětské skupiny je 12 míst.
1: Česká delegace odlétá na summit NATO do turecké Ankary. Z belského letiště za chvíli odstartuje vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který delegaci povede. Chvíli po něm odletí se svým týmem i prezident Petr Pavel. Premiéra Babiše večer čeká neformální večeře lídrů členských států Severoatlantické aliance. Zítra pak jednání Severoatlantické rady. Před odletem zopakoval priority, se kterými česká delegace na summit letí.
5: Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard. Měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
1: Česko je jedna ze tří zemí NATO, která loni nesplnila alianční závazek vydávat alespoň 2% HDP na obranu. Mezi Čechy je pořád oblíbená platba balíků na dobírku. Podle údajů od dopravců jde asi o čtvrtinu ze všech objednávek. Jenže jak upozorňuje společnost Upgate, která vyvíjí e-shopová řešení, internetové obchody dobírku postupně zdražují nebo úplně ruší kvůli nákladům na nevyzvednuté zásilky. Nedávno zdražoval například prodejce Živina, potvrzuje ředitel této firmy Martin Kudera.
6: Tu cenu jsme zvyšovali na 49 korun. Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, místy se může oblačnost zmenšit, v oblasti Beskyd se mohou taky vyskytnout přehánky. Povane ráno slabý, přes den pak mírný vítr, aktuální teploty 20 až 14 stupňů, nejvýše naměříme 24 až 29 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově. Provoz je tu řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. V aktuální ranní špičce je lepší se místu vyhnout. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Půl století se scházejí, tvoří a drží partu. Spolek rožnovských žen slaví 50 let od svého založení a u oslav byla i naše reportérka. Více už za chvíli a o čem uslyšíme v cyklu Kořeny? Podíváme se za symbolem Zlína do čtvrti Letná, Díly, Zálešná nebo Lesní čtvrť. Ano, mluvit budeme o baťovských domcích před 20:30 v reportáži Markety Macháčkové. Teď je 8 hodin a 5 minut. Za mikrofonem stále Petr Uhřík, přející dobré úterní 7. červencové ráno.
2: Český rozhlas Zlín.

0: přímo na tu poslední větu od Marty a ten Eleftheriadu bych možná navázal, protože se to hodí. 50 let slaví spolek rožnovských žen jedno z největších sdružení v Česku. Scházejí se v něm ženy napříč generacemi, aby spolu tvořili, učili se novým věcem a hlavně se potkávali. A jejich tajemství je v podstatě jednoduché. Prostě jsou pořád aktivní.
1: Pro šoféry máme Vincentku a pro takové pravé valašky máme pravou slivovicu, kterou jsme si sami vyrobili, nazbírali, udělali.
2: Vysvětluje mi Milena Žabenská, to mě ani nepřekvapuje, protože vy si všechno tak nějak vyrábíte sami. Kolik členek má klub?
1: 242.
2: Maruško, co vám osobně ten klub přináší?
3: Toto setkání s těma kamarádkama a hlavně je dlouholeté, jo, protože jsem členkou nový možná 25 let a bylo by prázdno, kdyby tady nebyli.
2: Zaspomínáme na ty začátky.
4: Ono to bylo rozdělené asi na 10 organizací v rámci Rožnova. Pak ty organizace některé zanikly a zůstali jsme my jako jediná a sloučilo se ten zbytek.
2: Vysvětluje mi Anna Vašutová, co všechno ve spolku děláte a co vás vůbec nejvíce baví?
5: No, teďka jsem začala chodit do Digi, jsem z toho úplně. Takže fotoaparáty, počítače a tak dále.
2: Říká paní Marie, ještě zmiňme čísla. Paní Vašutová, nejmladší členka spolku a ta nejstarší?
4: Nejstarší je Eliška Holá, ta má 99 a nejmladší holky kolem 30, jako máme i mladé členky a hlásí se děvčata, když vidí, že prostě něco děláme, že jsme dobrá partie, že nás to baví, takže máme i mladé holky.
2: Já jsem se teď posadila k ženě, která byla na úplném začátku, už před těmi 50 lety byla předsedkyní spolku Marie Retyová.
6: Úplně v roce 1976. My jsme si říkali, že je potřeba, holky chtěli třeba kurzy šití, teď kurz pečení, kurz toho, teď informace různé, zdravotní, besedy všelijaké, no takž takové.
2: Jaké jsou ty vaše pocity jako ženy, která byla úplně u všeho?
6: Krásné, krásné. Protože já jsem to už ten druhý rok, to má paní Milena Žabenská, jde v mojich šlepějích a ještě něco přidává a teď ty holky jsou strašně rády.

0: Říká se správně půldomek nebo dvojdomek a čtvrtdomek nebo čtyřdomek? A víte, že ve Zlíně jsou i baťovské jednodomky? Do jednodomku, ve kterém sídlí Infopoint baťovského bydlení, se o jedinečné zástavbě Zlína vydala natáčet i redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková. No tak si samozřejmě teď její příspěvek s chutí poslechneme.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Tak úplně ta raná výstavba vlastně se začala stavět na Letné, což je vlastně ta nejstarší dělnická čtvrť, která vznikla naproti továrně v bezprostřední blízkosti toho areálu. A potom se to začalo rozšiřovat i do dalších čtvrtí, jako je Zálešná, Podvesná, Díly, Lesní čtvrť a další čtvrti.
3: Popisuje Lucie Šmardová, historička umění z Infopointu baťovského bydlení, jak na území Zlína ve 20. a 30. letech 20. století vyrůstaly domky pro zaměstnance firmy Baťa. Na ambiciózních plánech koncepce takzvaného zahradního města pracoval věhlasný architekt Jan Kotěra a po jeho smrti projektoval baťovské bydlení František Lidie Gahura.
2: Ve Zlíně vlastně jsou tři takový základní typy baťovských domků. Je to čtyřdomek, dvojdomek a jednodomek. S tím, že místní to spíš jakoby nazýváme jako půldomek pro dvojdomek a čtvrtdomek pro čtyřdomek, to znamená, že jsou tam čtyři ty bytové jednotky a jednodomek pro dům s jednou bytovou jednotkou.
3: Funkcionalistická sériová výstavba za použití standardních oken i dveří byla rychlá a levná. Stavitelé se inspirovali dělnickými čtvrtěmi amerických průmyslových měst a ve Zlíně navíc vzniklo zahradní město. Zlín měl zónu práce, tedy tovární areál, zónu bydlení, dělnické čtvrti i odpočinkovou zónu, náměstí práce a okolí. Nájemní domky spravovala firma Baťa.
2: Ten baťovský dvojdomek byla vlastně taková kostka, která byla rozdělena tou středovou zdí na dvě poloviny. Každá ta bytová jednotka, kde bydlela jedna rodina, měla k dispozici ještě vlastní takovou menší zahradu. Tohle to je zrovna typ 28, protože byl vyvinut v roce 28. Tady je to schodiště ve středu. Je tady samostatný obývací pokoj, malá koupelna s kuchyní a je to částečně podsklepené. Schodištěm nahoru se dostanete do patra, kde jsou dva pokoje pro děti a pro rodiče. To je možná vlastně důležitý uvědomit si na těch domcích tu perspektivu. Ta polovina toho dvojdomku nemá charakter jako nějakého domu a la vily, ale že je to ten moderní byt, který má to patro a komfort té zahrady, kde si ta rodina mohla odpočinout a po té náročné práci zrelaxovat.
3: Z baťovské éry zůstalo ve Zlíně přes 1900 domků. V 90. letech přešla velká část do soukromého vlastnictví. Spolu s dalšími stavbami jsou součástí městské památkové zóny, která je jednou z největších v republice, a pro majitele domků to znamená přísná pravidla možných přístaveb a rekonstrukcí. Přesto se do úprav domku pustila i Lucie Šmardová s rodinou.
2: My jsme chtěli udělat vlastně nějaký plynulejší prostor. Bylo pro nás důležité, aby jsme propojili ten prostor kuchyně a obývacího pokoje a zároveň, aby jsme dostali jako do toho prostoru více světla. Otevřené schodiště propojil ten zdroj světla vlastně z kuchyně a z obývacího pokoje. A navíc tím, že nahoře máme transparentní tady ty dveře, tak ten zdroj světla vlastně se dostává i do středu toho bytu.
3: Práce a zčásti i trávení volného času jejich obyvatelů se změnilo. Přesto ale baťovské domky slouží i po 100 letech. Zůstalo ve čtvrtích

0: jisté kouzlo, které v nich kdysi bývalo?
1: Přetrvalo a hlavně tím, jak se do těch čtvrtí navrací nové rodiny a opravdu máte jakoby komfort té zahrady, vy si to můžete dneska přistavit regulovanou přístavbou poměrně dochuzí vzdálenosti v centru města, takže ono to splňuje kvality i toho současného bydlení.
0: Říká Lucie Šmardová. Čtvrti baťovských domků jsou tak stále živým symbolem Zlína. Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Neradělek. Změny v parkování plánují od poloviny července ve Vizovicích na Zlínsku. Například stání na parkovišti u zdravotního střediska nebo v jednosměrné ulici od marketu Albert k ulici Školní bude omezeno na 2 hodiny. Cílem města je zabránit dlouhodobému parkování v centru. Lidé mohou dnes ve 14:30 absolvovat první prázdninovou hodinovou vyhlídkovou plavbu kolem Uherského ostrohu po Baťově kanále. Lodní lístky jsou k dostání na webových stránkách Baťova kanálu anebo osobně v pokladně Ostrožského informačního centra nebo přístaviště ve Veselí nad Moravou. Každé prázdninové úterý pak mohou turisté i místní využít lodní linku z Veselí nad Moravou, která je doveze do Uherského ostrohu. O změně rozpočtových pravidel dnes budou znovu jednat poslanci. Novelu do sněmovny vrací senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to ale bude znamenat další zadlužování země. Fotbalisté Belgie porazili v osmifinále mistrovství světa v Seattlu domácí Spojené státy 4-1. Ve čtvrtfinále se Belgičané střetnou se Španělskem, které v Dallasu vyřadilo po vítězství 1-0 Portugalsko. Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno. Místy se může oblačnost zmenšit a v oblasti Beskyd se odpoledne mohou s menší pravděpodobností vyskytovat přehánky. Povane ráno slabý, přes den pak mírný jihozápadní až západní vítr. Aktuálně se teploty pohybují mezi 22 až 16 stupni, nejvýše dnes naměříme 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Brumově Bylnici na Zlínsku v ulici Amálie Kutinové je až do konce srpna omezen průjezd. Z důvodu rekonstrukce je totiž zcela uzavřen most přes řeku Nedašovku. A to už je z našich krátkých zpráv vše.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: K datu 7. července ještě jedna důležitá poznámka, svátek oslaví Bohuslavy. Jméno je významově příbuzné s Božidarou, domácké varianty představují například mutace Bohuška, Bohunka, Sláva, Slávka nebo Slavěnka, tak to roztomile. Oslavenkyň máme podle aktuální statistiky necelých 5 000 a já už posílám obvyklou hudební gratulaci, v tomto případě písničku skupiny Činasky.

0: Teď přijde specialita. Spojíme dva hudební světy. Možná vám přijde podivné, jak dáme dohromady skupinu Depeche Mode a country legendu jménem Johnny Cash. Ale ono to půjde. Připomeňme si, Johnny Cash byl hvězdou první velikosti, podle spousty hudebních kritiků taky jedním z nejdůležitějších amerických zpěváků 20. století. Tématy mnoha písniček, hlavně pak ze sklonku jeho života, jsou ale smutek a bolest, taky naděje a vykoupení. No už jsme u toho. Bylo to důvodem, proč sáhl rok před svou smrtí v roce 2002 po hitu Depeche Mode a přespíval Personal Jesus? Osobní Ježíš? Nechejme těžkých úvah, pravdou je, že tu skladbu si vypůjčil taky Marilyn Manson nebo Iggy Pop. Časokvis Q tento song zařadil mezi 100 nejdůležitějších písní historie. Hodně zvláštní provedení Johnnyho Cashe, jednoho z králů country, si teď poslechneme.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Tak to uchopilo Johnny Cash, materiál Depeche Mode, Personal Jesus, zvláštní provedení. Je přesně 8:45, stále si přejeme na vlně Českého rozhlasu Zlín dobré ráno, věnujme se chvíli meteorologii a beru informace od profesionálů, krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 16 a 21 stupni. Během pozdějšího rána, což je teď, a dopoledne bude oblačnost podle meteorologů přibývat a během dne pak má převažovat velká oblačnost. Chvílemi ale, to je důležité dodat, částečně i průsvitná. Odpoledne pak očekávají odborníci pár drobnějších přehánek, na severovýchodě kraje není vyloučena ani bouřka. Nejvyšší teploty 26 až 29, na Valašsku většinou kolem 24 stupňů. Přes den čekejme, že bude vítr mírný, jihozápadní až západní, rychlost tak mezi 2 a 6 metry za sekundu. Při případné bouřce, jak to bývá přechodně, vítr zesílí. K tomu jsou velmi dobré rozptylové podmínky, které se udrží po celý den a biozátěž střední na dvojce. Jenom Vsetínsko počítá s mírnou, tedy jedničkovou biozátěží.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

intimita a sexualita v životě lidí žijících v domovech pro seniory. To bude téma Anny Randárové v dnešním rozhovoru dopoledního vysílání po 11. hodině tady na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Tématem se zabývala výzkumnice Miloslava Dočkalová a výsledkem byla diplomová práce, která v loni získala cenu děkana Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Zvuk poslechu a jenom připomenu, za chvíli nejdřív pokračujeme srdcovkami. Petr Uhřík přeje hezký letní den, 9 hodin bude za 10 minut.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Přes Držkovou na Zlínsku řidiči projedou po opravené silnici. Zubří na Vsetínsku připravuje poslední úsek chodníku, který spojí město se Starým Zubřím. Vládní delegace před summitem NATO koordinovala postup s prezidentem Pavlem. Dnes očekáváme převážně oblačno a na teploměru až 29 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Řidiči už mohou bez omezení projíždět po zrekonstruovaném téměř 900 metrů dlouhém průtahu Držkovou na Zlínsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje totiž dokončilo opravu vytížené silnice spojující Zlín s oblastí Hostýnských vrchů za více než 15,5 milionu korun. Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova vozovky, rozšíření silnice na jednotnou šířku 7 metrů, nové autobusové zastávky i dopravní značení. Zubří na Vsetínsku chystá poslední část chodníku, který spojí město se Starým Zubřím. Stavbu radnice rozdělila do tří etap, protože postupně získávala potřebné pozemky. První dva úseky už jsou hotové. Po pozemkových úpravách teď projektanti připravují konečnou podobu zbývajícího úseku. Kdyby se mohlo začít stavět, říká nezávislý starosta Zubří Aleš Měrka.
2: My budeme vědět na základě toho, s kterým občanem jednat a kolik metrů jeho pozemku na ten případný chodník budeme potřebovat. Já doufám, že to v letošním roce stihneme a v příštím roce bychom mohli začít vyvolávat jednání s občany, aby jsme zajistili buď odprodej nebo souhlas s umístěním chodníku na jejich pozemku.
0: Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem. Před odletem do Ankary to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Vládní delegace tak podle nich neví, jaký bude mít prezident v Turecku program. O Pavlově místě v delegaci rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Vláda s jeho účastí dlouhodobě nesouhlasí. Zdůvodňuje to rozdílnými názory na zahraniční a bezpečnostní politiku. Kancelář prezidenta už uvedla, že Pavel svůj program představí během dopoledne. Vojenskou uniformu ode dneška oblékne víc než 1100 plnoletých středoškolských studentů. Nastoupí k celkem 10 útvarům v Česku a absolvují měsíční dobrovolné vojenské cvičení. Projekt má motivovat mladé lidi ke vstupu do armády, říká mluvčí Prostějovského 53. pluku průzkumu a elektronického boje Jan Králíček.
3: Hlavní novinkou letošního ročníku je sjednocení výcvikového programu napříč všemi útvary armády České republiky, které dobrovolné vojenské cvičení organizují. Cílem je zajistit stejný standard přípravy pro všechny účastníky, bez ohledu na místo, kde výcvik absolvují.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, místy se může oblačnost zmenšit a v oblasti Beskyd mohou být i přehánky. Povane ráno slabý, přes den pak mírný jihozápadní až západní vítr. Nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 29 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další budeme mít za hodinu. A následujících 60 minut bude patřit písničkám na vaše přání. Před námi jsou srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Podyji či po oslavě pošlu pozdrav Bohuslavě, pak vystřelím sektu zátku, to vše každé slávce k svátku. Jistě nejste překvapení, že to ještě všechno není. Pro radost a pro úsměv mám tu hudbu a též zpěv. Ovšem dodám hlasem měkce, že hraju všem bez selekce. Ať jste sudí anebo liší, jsem pro všechny, co mě slyší. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky. Je naprosto.

ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 7. července roku 2026. Máme léto a v Brně už se nám opět klube sluníčko, ale ještě pořád taková lehká oblačnost, ale ono se to rozežene a sluníčko bude svítit. Prý dokonce tady na Moravě máme být až 30 stupňů Celsia. No tak uvidíme, jak se ohřejeme. Dneska mají svátek děvčata, ženy, dámy, které se honosí křestním jménem Bohuslava. Takže všem bohunkám, slávičkám, slávenkám, slávinkám, nebo jak jim říkáte, všechno vinšujeme nejlepší. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Pane Junáku, zahrajte prosím písničku od Karla Černocha Ona se brání pro naši maminku, babičku, prababičku Zdenku Zavrtálkovou z Kyjova. Je to její srdcovka. Babi, máme tě moc rádi. Manžel František, synové Pavel a Petr, vnučka Nela, vnuk Vojtěch a pravnučka Stelinka. Děkuji, syn Pavel. Milý pane Pavle, to víte, že rád zahrají pro vaši maminku. Vybral jste písničku, kterou má ona ráda, takže Karel Černoch a Ona se brání.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: podívej se, už svítá.
1: Moji milí posluchači, víte, že na dnešek připadá Světový den čokolády? A možná si teď říkáte, no vida, konečně svátek, který by člověk opravdu rád slavil. Jenže čokoláda nebyla vždycky samozřejmostí. Mnozí z nás si ještě pamatují dobu, kdy byla tabulka čokolády, no, řekl bych, malý poklad. Děti ji dostávali za vysvědčení, pod stromeček, anebo když přijela návštěva z ciziny. A kdo měl doma schovanou studentskou pečeť nebo čokoládu s lískovými oříšky, ten měl co hlídat. Dnes máme na výběr desítky druhů. Hořkou, mléčnou, bílou, s čili, se solí nebo s ovocem. Ale možná nám stejně nejvíc chutná ta, která je spojená s nějakou vzpomínkou. Tady mě napsala moje dramaturgině srdcovek Kristýnka Zapletalová, že mám přidat nějakou vzpomínku. Bohužel, rád bych přidal vzpomínku. Mám nádhernou vzpomínku na čokoládu, ale nesmím jmenovat značku. Žádná konkrétní značka. To je skrytá reklama. Takže já si to musím nechat pro sebe. Protože ta historka je spojena s čokoládou jisté značky, kterou nemůžu říct. No, takže, moji milí, dnes klidně jednu kostičku si dopřejeme. Někdy totiž stačí opravdu málo, aby byl den o něco sladší. Tož tak.
2: Český rozhlas Zlín.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život.

Tak, písnička dozněla a protože je úterý, mám pro vás úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s audioknihou Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní indicie zní: můj prach teď víří nejen mezi žirafami a nosorožci.

0: opakuji úterní indicii, můj prach teď víří nejen mezi žirafami a nosorožci. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Janka Ledeckého.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Máme minutku po půl desáté a já tady mám ještě dvě přáníčka ke splnění. To první mi dorazilo formou mailové adresy a zní takto. Dobrý den, fandím vám, pane Junáku. Je málo slyšet písně od Spiritual Quintetu. Můžete od nich něco zahrát? Mám takové písně rád. Je v nich poučení a pravda. Děkuji, Vašek Maca. Tož, milý Vašku Maco, kde jste byl tak dlouho? Proč jste mi nenapsal? No, konečně jste se rozhoupal a poslal jste mi mailík. To víte, že vám rád zahraju v spirituály. To víte, že jo. Ale mám tady ještě jedno přáníčko ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Chtěla bych pozdravit svou nejlepší kamarádku Pavlínku do Brna, do Obřan. Potom Toničku, to je taky kamarádka z dětství. A ještě Hedvičku Petlachovou a celou její rodinu a pana Petlacha ještě děkuji. Nashledanou, Majka z Vysočiny.
0: Paní Majko, rád splní vaše přáníčko, tak písnička bude i pro vaši kamarádku Pavlínku, Toničku, Hedvičku a taky pro vás. No a pan Vašek Maca si přál Spiritual Quintet, tak tady je a jejich Kocápka. Já.

0: Nuž, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 7. července pomali lilinku končí. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Můj prach teď víří nejen mezi žirafami a nosorožci. Tak to byla úterní indicie a ještě než se úplně rozloučíme, tak jen připomínám, pokud chcete, abych vám zahrál písničku, jako právě dneska třeba pan Vašek Maca, musíte mi to dát vědět, ano, prosím, ať máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den, konkrétní písničku, konkrétní přáníčko, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to, jak se říká, všechno stačili zprodukovat. No a teď už předávám slovo mému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože za malou chvíli začne soutěž Zámecké léto a já se s vámi loučím a budu se těšit zítra ve středu po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marta Jandová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zámecké léto.
1: Přeji krásný den, hezké prázdninové úterý. Tak jak jste si užili ty dva sváteční dny? Pravda, kdyby věrozvěsti připadaly nikoliv na neděli, ale na pondělí, bylo by to asi lepší. V příštím roce to tak bude, tak se můžeme už teď těšit. Ale pro nás včerejšek byl dnem pracovním, protože jsme zahájili další soutěžní týden našeho zámeckého léta. Představujeme vám zámecké objekty, jejich pány, kastelány, pracovníky, průvodce, prostě spousty zajímavostí. No a soutěžíme. Tak já to nebudu dlouho natahovat. Soutěžíme o zámecký cestovatelský balíček, to už možná znáte. No a na jaký objekt se dnes vydáme, tak to už nechám na Františku Kinském, který vás provází těmi zámeckými informacemi. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko, kde najdete krásný park a v něm zámek Březnice. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, ale také skrafitová psaníčka na fasádě zámku, která obdivuje i kolegyně Bára Kvapilová.
3: Martin a Eva sem dorazili z Příbrami.
4: No, park je úžasný, je to tady nádherné klidné místo.
5: Má tady krásnou zahradu, krásný park a nejhezčí je vlastně z ptačí perspektivy. Ty fotky jsou nejlepší.
3: Prošla jsem nádherným parkem a s kastelánem Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
6: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
3: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
6: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na Habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
3: On měl velice zajímavou manželku.
6: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestave Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
3: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
6: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
3: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
6: Březnický zámek byl v roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
3: Proč ta svatba byla utajená?
6: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
3: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
6: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
3: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tam padla jedna informace, že nejhezčí je z vrchu. To je pravda, že dnes nám pomáhají ty drony. Jinak drony, to je něco jako oheň, dobrý sluha, zlý pán, však víme na východ naší republiky, co dovedou udělat za paseku. Ale tady, když mají kameru, krásně natočí nějaké ty exteriéry, tak si to můžeme užívat. Je to opravdu pak krásná podívaná. No, teď bude krásná jsem chtěl říct po soutěžení, ale nevím, jak bych to řekl. Prostě budeme soutěžit, hrajeme o zámecké cestovatelské balíčky, tam jsou brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. No a v pátek budeme opět losovat o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A to ani nemluvím o tom, že na konci léta pak losujeme výherce a ti si užijí nějaké pobyty a tak dále. Takže 731 800 900, telefon číslo prozkoušené, teď je vypnuté, abyste měli všichni stejnou startovací čáru. Jdeme na to, máte-li chuť soutěžit, tak vám držím palce, abyste se dovolali jako třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Děkuji Věře Martinové, teď je to opět na nás, na mě a na posluchačích. No, kdo se dovolal jako třetí, já už vím, tím byl posluchač ze Světle, pan Radek. Pane Radku, hezký den, zdravím vás.
1: Hezký den přijím.
0: Jste soutěživý typ, soutěžíte, voláte často nebo ne?
1: No tak soutěžím, ano, občas si zasoutěžím.
0: Vyhrál jste něco, nějaký jackpot pořádný?
1: No, manželka vyhrála vysavač, myslím.
0: Tak paráda.
1: To byl takový největší.
0: Tak to vidíte, to se hodí vysavač. A vy ho ovládáte doma, určitě. Ne, teď ten vysavač?
1: ten už dosloužil, už máme jiný od synu.
0: Já jsem tím myslel, jestli vy jste povinován luxovat potom doma, ano nebo ne?
1: No tak někdy se toho chopím. Tak.
0: Dobře. Tak pane Radku, půjdeme na to. Soutěžní otázka je velmi krátká. V jakém období zažil zámek Březnice svou největší slávu? Za A. renesance, za B. baroko, za C. secese?
1: Tak byla to renesance.
0: Je to přesně, jak říkáte, je to renesance, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. V pátek pak poslouchejte dobře, protože jste druhým, řekněme, semifinalistou. V pátek losujeme pak ten zmíněný ne pobyt, ale tu soukromou prohlídku s Františkem Kinským nebo na jeho zámku. Takže, pane Radku, gratuluju, mějte se hezky.
1: Děkuji,
0: pro vás končí tato letní soutěž, protože už jste vlastně takovým tím, no, řekněme, v losování o ty pobyty. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No já už vám nemám co říct, jenom to, že z vás zvuk zítřejšímu poslechu, to se vypravíme na zámek v Jindřichově Hradci. Užijte si dnešní den, užijte si s námi zámecké léto. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: O přespání na hradě Cimburk mohou lidé soutěžit v letní poznávací hře s názvem Panská sídla Kroměříska. Radnice v Rožnově pod Radhoštěm rozšířila počet sdílených kol a přidala i nová stanoviště. Prezident Petr Pavel se na summitu NATO v Ankaře zúčastní taky neformální večeře lídrů. Tvrdí, že ho pozval turecký prezident. Dnes očekáváme převážně oblačno a na teploměru až 29 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradělek u mikrofonu. Nová letní hra seznámí zájemce s vybranými památkami na Kroměřížsku. Lidé mohou během léta navštívit 18 panských sídel a soutěžit tak o ceny. Podrobnosti dodává Alena Horáková, manažerka sdružení pro cestovní ruch Kroměřížska.
2: Zapojení do letní hry je třeba vyzvednout si hrací kartu přímo na těch zámcích, na hradu, tvrzi nebo vile a také v turistických informačních centrech našeho regionu a sbírat razítka za návštěvu toho daného panského sídla, ať už na jakékoliv komentované prohlídce nebo při návštěvě třeba výstavy.
0: Kartu s alespoň 8 razítky musí lidé odevzdat v turistickém centru v regionu. Hlavní cenou bude přespání na hradě Cimburk. Rožnov pod Radhoštěm rozšířil službu sdílených kol. Jedno kolo si tam lidé v průměru půjčí 4x denně. Na velký zájem proto radnice reaguje navýšením počtu kol i novými stanovišti. Kde nová místa přibyla, přiblíží mluvčí města Adéla Kousalová.
3: V tomto týdnu přibylo k současným 20 kolům dalších 10, takže obyvatelé mají k dispozici celkem 30 sdílených kol. Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o které si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na dolních pasekách nad Uniparem.
0: Na summitu NATO v turecké Ankaře se dnes prezident Petr Pavel plánuje zúčastnit dnešní neformální večeře lídrů aliančních zemí. Řekl to před odletem s tím, že večeři organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Petr Pavel uvedl, že bude chtít znát pozici spojenců i vlády ohledně obranné politiky. Prioritou jednání politiků na summitu podle Pavla budou hlavně výdaje na obranu.
4: Já jsem rád, že česká vláda se vyjádřila celkem jednoznačně pro naplňování závazků alespoň v té minimální výši 2%, že se přihlásila k naplňování závazku přijatého na loňském summitu Aliance v Hágu.
0: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1,7 milionu korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodnou projevu. Dostala 370 tisíc korun, konkrétně bere 1150 korun na hodinu. Zjistil to Český rozhlas podle informačního zákona. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Podle úřadu vlády dělají pro Babiše analýzy, stanoviska a další úkoly. Konkrétní náplň práce ani jeden z poradců nechtěl komentovat. Celkem radí premiérovi 11 lidí.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat oblačno, místy se může oblačnost zmenšit a v oblasti Beskyd hrozí i přehánky. Povane mírný jihozápadní až jižní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 29 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově, provoz je řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. Po zprávách už začíná dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné úterní dopoledne. Máme 7. července a dnešek je Světovým dnem čokolády. Tak máte možná skvělou příležitost pro to dopřát si něco dobrého. Mimochodem, čokoláda se objeví i v plněných ořechových trubičkách, které si dnes připravíme s Vojtou Vrtiškou. Čekají nás dvě společné hodiny. A tak vám přeji pohodový poslech našeho vysílání a pouštím první písničky. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů druhý nejlepší recept roku 2022. Šlo o ořechové trubičky na skle, plněné šlehačkou, původně od Vlasty Pospíšilové z Trnovic na Jižní Moravě. Naučíme se i teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vorochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. Ten si recept zjednodušil, aby mu netrval tak dlouho. A toho paní Pospíšilová zvládla za jedno odpoledne.
1: Tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlehanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva. 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
2: Pochoutkový rok.
3: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
1: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku. Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
3: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
1: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu, dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko. Jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
3: Těsto na trubičky odpočnulo.
1: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
3: Rozvaluj. Narolovat. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník a teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
1: Je to tak, to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
3: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
1: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout.
3: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
1: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá.
3: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
1: Je to tak.
4: No, je křehká.
5: Je tenou, linka.
3: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
3: Vypadají opravdu luxusně.
0: Recept na ořechové trubičky plněné pařížskou šlehačkou podle Vojtěcha Vrtišky najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Vlasty Pospíšilové z Trnovic. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na prvním místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o zámecký kunštátský perník, který po svém upeče kuchař Ivan Vodochodský.
2: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Český rozhlas Zlín.

0: Když přijíždíte do Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku, vítá vás z dálky silueta kostela, jehož fasáda září jasně modrou barvou. Už více než 100 let. Základní kámen kostela svatého Prokopa byl na malém návrší nad obcí položen v roce 1907 a už o rok později byl kostel vysvěcen. Vydáme se tam už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Máme 10 hodin 24 minut a posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Viděli jste někdy polární záři? Jak tenhle úkaz vlastně vzniká? Přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo? Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: už zítra.
1: Dobré dopoledne.
0: Ve středu 8. července můžete vyrazit do Kroměříže na koncert, který se uskuteční v rámci 27. ročníku festivalu Hudba v zahradách a zámku. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vám o tom řekne více už za malou chvíli.

0: Kroměříži se koná 27. ročník festivalu Hudba v zahradách a zámku a už zítra nabídne La Traviatu, jednu z nejslavnějších oper Giuseppe Verdiho. Více nám teď řekne Pavel Sedláček, ředitel Kroměřížského domu kultury, který akci spolupořádá. Pane Sedláčku, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Na úvod vás poprosím, co letošní ročník festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž nabízí?
1: Tak je to celkem 6 koncertů, 4 už máme za sebou a 12 ještě čekají. 27. ročník, podobně jako v minulých letech, provází značný divácký zájem. Máme plno a to nás jako pořadatele, tedy Dom kultury v Kroměříži, samozřejmě těší. Mezinárodní festival si klade za cíl zaplnit hudbou naše památky UNESCO. 3 koncerty jsou tedy v nádherném sněmovním sále zámku a 3 v osobitém prostředí Květné zahrady, tedy ve velkém skleníku. Ten úvodní koncert, kdy zazněla Dvořákova Stabat Mater, proběhl 11. června a festival zakončíme 19. července oblíbeným a specifickým koncertem mezinárodních dirigentských kurzů. Hrála nám tu letos například Polská symfonie ta Krakovia, to je orchestr královského hlavního města Krakova, a poprvé v Česku, a opět tedy podsta pro náš festival, vystoupil pařížský kvartet Elmír. K festivalu patří tradičně koncert pro děti, letos připomněl 100 let od narození scénáristy Miloše Macourka, který přišel na svět právě v Kroměříži. Koncert se jmenoval Saxána a Lexikon pohádek a nabídl písničky z pohádek a filmů.
0: Pojďme se přesunout ke středečnímu večeru. Na programu tedy bude La Traviata. Koho návštěvníci uslyší?
1: Ano, tak zítra uslyšíme opravdu koncertní provedení Verdiho světoznámé opery La Traviata. S Zlínskou filharmonií Bohuslava Martinů povede španělský dirigent José María Moreno. Moc se těšíme na solisty, na Terezu Mátlovou, Daniela Matouška a Jiřího Bricklera. Tento tragický příběh, jehož italský název La Traviata se dá vlastně do češtiny přeložit něco jako zbloudilá, vytvořil Giuseppe Verdi na základě tehdy nesmírně populárního románu Dáma z a ten napsal Alexandr Dima mladší.
0: Na závěr nám prosím připomeňte, kdy a kam můžeme na koncertní provedení opery La Traviata dorazit.
1: Je to do skleníku Květné zahrady v Kroměříži, začínáme tedy zítra v 19 hodin. Já jsem myslel, že budu mít pozitivní zprávu, protože koncert byl už několik týdnů vyprodaný. Dům kultury v Kroměříži, tedy Domu kultury v Kroměříži, se podařilo vyjednat dnes, že do prodeje šlo dalších ještě 15 stupenek, jenom že oni zmizeli z prodeje za 10 minut. Takže zájem byl a je obrovský a zase musím tady bohužel ohlásit, že je vyprodáno.
0: Říká ředitel Kroměřížského domu kultury Pavel Sedláček, který nás pozval na 27. ročník festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž. Děkujeme vám za to a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den všem.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byl Pláč milenců ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Spousta z nás má doma květiny. Některé ale mají kromě ozdoby interiéru i další užitečné vlastnosti. Pojďme si teď poslechnout dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Nepříjemný zápach v bytě nemusíte řešit jen osvěžovači vzduchu nebo vůní ve spreji. Existují pokojové rostliny, které dokážou vzduch přirozeně pročistit. Mezi nejznámější patří tchýnin jazyk. Je téměř nezničitelný a zvládne růst i tam, kde jiné květiny strádají. Jeho velkou výhodou je schopnost filtrovat vzduch a omezovat pachy z kouře nebo vaření. Navíc produkuje kyslík i během noci, takže se skvěle hodí třeba do ložnice. Další užitečnou pokojovkou je tolcovka s lesklými listy a kalichy bílých květů, která působí navíc i dekorativně. Umí zlhčovat vzduch a omezovat nepříjemný odér. Dobře se jí daří hlavně v koupelnách nebo místnostech s vyšší vlhkostí. A do třetice všeho dobrého břečťan bývá spojován spíš se zahradou, ale dobře prospívá i v interiéru. Dokáže osvěžit těžký vzduch v místnostech, kde se málo větrá. Je proto ideální hlavně do menších bytů nebo kanceláří.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

To byl Václav Neckář, posloucháte Český rozhlas Zlín. Naše vysílání bude po 11. hodině pokračovat rozhovorem. Mým hostem bude výzkumnice Miloslava Dočkalová, která se věnuje tématu intimity a sexuality lidí žijících v domovech pro seniory. Tak zůstaňte s námi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Spolek rožnovských žen slaví 50 let, patří k největším ženským spolkům v Česku. V Kroměříži dojde k dočasné změně svozu bioodpadu. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří ve sněmovně do druhého čtení. Dnes očekáváme převážně oblačno a na teploměru až 29 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín a Matěj Hradilek u mikrofonu. Spolek rožnovských žen z Rožnova pod Radhoštěm slaví 50 let od svého založení. Patří k největším ženským sdružením v České republice. Už půl století totiž nabízí prostor pro společná setkávání, vzdělávání i dobrovolnickou činnost prostřednictvím kurzů, besed a dalších aktivit.
2: Na úplné počátky spolku vzpomíná jeho zakladatelka Marie Retiová.
3: Úplně v roce 1976. My jsme si říkali, že je potřeba, holky chtěli třeba kurzy šití, teď kurz pečení, kurz toho, teď informace různé zdravotní.
4: Nejstarší je Eliška Holá, ta má 99 a nejmladší holky kolem 30.
2: Kromě kurzů a besed pořádají ženy i výstavy, třeba Kouzlo adventního času. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Kroměříže se ode dneška až do 28. srpna bude bioodpad vyvážet každý týden, tedy oproti lichému týdnu i v týdnu sudem. Město Kroměříž tak reaguje na vyšší produkci biologického odpadu v letních měsících. Ve většině lokalit bude svoz ve stejný den, jak jsou obyvatelé zvyklí. V některých místních částech ale dojde ke změně svozu v sudem týdnu z úterka na středu. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu města Kroměříže. Poslanci se dnes vrací k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
5: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
0: V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 víc než v květnu. Nejvíc nemocných je teď v Jihomoravském kraji, vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Od začátku roku lékaři evidují přes 1300 případů žloutenky typu A. 6 nakažených zemřelo. Epidemie žloutenky typu A v Česku propukla předloni. Loni bylo nakažených nejvíc od roku 1984.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující oblačno. Místy se může oblačnost změnit a v oblasti Beskyd se odpoledne dokonce mohou vyskytnout bouřky. Povane mírný jihozápadní až západní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 29 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá, nejsou hlášeny žádné dopravní nehody. A dobrou zprávu máme z Holešovska. Silnice mezi Holešovem a Rymicemi je po opravě povrchu znovu průjezdná. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Zlín a Anna Randárová jsou s vámi i po 11. hodině. Tématem dnešního rozhovoru je intimita a sexualita v životě lidí, žijících v domovech pro seniory. Tím se zabývala výzkumnice Miloslava Dočkalová a výsledkem byla diplomová práce, která loni získala cenu děkana Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Miloslavu Dočkalovou teď vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobré dopoledne.
7: Dobré dopoledne.
6: Povídat si budeme už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Lucie Vondráčková. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. A mým hostem je dnes výzkumnice Miloslava Dočkalová. Kdy se ve vás poprvé zrodil nápad otevřít téma intimity seniorů?
1: Myslím si, že to bylo zhruba před 3 lety. Nicméně téma je to tak speciální, že si myslím, že bych k němu došla dříve nebo později určitě. Protože si uvědomuji, že stáří a stárnutí je věc, kterou všichni tak nějak oni víme, možná s ní úplně nepočítáme, všichni se chceme dožít vysokého věku, ale vlastně pak, když přijde, tak ne všichni jsou s tím spokojení, ne všichni jsou spokojení. Takže mě zajímalo, jak se daří lidem i v této oblasti, a to je oblast intimity.
0: A proč jste si tedy řekla, že právě oblast intimity, tohle téma, stojí za dlouhodobý výzkum?
1: Protože když se podívám na lidi kolem sebe, na lidi v produktivním věku, tak intimita, blízkost, vztahovost je něco, co je zpravidla samozřejmě až na výjimky hrozně důležitou součástí našich životů. A zajímalo mě, jak to vypadá, když budeme o polovinu života starší a plus ještě, když se budeme nacházet ve specifickém prostředí, jako je třeba domov pro seniory, který má svoje vlastní pravidla a svoje vlastní limity i bonusy.
0: Měla jste třeba v začátcích pocit, že vstupujete na tenký led?
1: Už od začátku jsem si uvědomovala, že to asi nebude úplně jednoduchá cesta, ale možná i ta špetka naivity, kterou jsem si ponechala, mi pomohla ten projekt dokončit, protože jsem v průběhu nacházela a narážela na limity a problémy. Jak se vůbec do toho prostředí dostat, jestli jít takzvaně ze spoda, domluvit se s někým, kdo v tom domově je rezidentem, nebo jít ze zhora skrze ty domovy. A zjistila jsem, že to není taková legrace, jaká by mohla být, a že opravdu je těžké se dostat k těm respondentům.
0: A co tedy bylo nejtěžší? Získat spíše důvěru vedení jednotlivých domovů, zařízení, anebo seniorů?
1: Já jsem se nakonec rozhodla jít tou cestou skrze ty organizace. Odeslala jsem návrh svého projektu do vyšších 10 zařízení. Odpověděly mi nižší 10 až 1. A vlastně nakonec jsem spolupracovala pouze s několika málo zařízeními, které mi ten vstup umožnily.
0: A jakých zařízení se nakonec výzkum týkal?
1: Byly to soukromé domovy pro seniory s tím, že kvůli anonymizaci nemůžu zveřejňovat úplně v jaké lokalitě ani kolik jich bylo, protože je pro mě důležité chránit ty respondenty.
0: Pro naši představu, jak dlouho projekt vznikal?
1: Já jsem na něm pracovala něco přes 2 roky s tím, že vznikal v kontextu mé diplomové práce, kterou jsem měla vlastně mít hotovou za rok, ale po tom roce jsem viděla, že je potřeba udělat ještě hodně práce tak, aby to dávalo smysl. Moje práce v podstatě se skládala ze 3 částí, já tomu někdy říkám, že to byly 3 diplomky, protože jsem vlastně udělala teoretickou vydatnou část, potom tu praktickou rozhovorovou a 3., která pro mě osobně byla nejdůležitější, a to byla ta výtvarná část, která vlastně ty výsledky nějak zpracovala a poskytla je té veřejnosti.
0: Měla jste v počátku svého výzkumu, své tedy cesty, nějaké představy anebo stereotypy?
1: Já si myslím, že nejnebezpečnější stereotypy jsou ty, o kterých nevíme. A to byl zejména ten, který mi došel až po třeba 5 roce práce. A bylo to, že si tak nějak implicitně představuju, že všichni seniori jsou hodní dědové a babičky, protože člověk většinou, když má kontakt se staršími lidmi, tak jsou to jeho příbuzní, jeho babička, jeho děda, kteří to s ním myslí dobře. Ale vlastně po tom vstupu do toho prostoru domovů jsem zjistila, že ne všichni jsou hodní a ne všichni to myslí úplně dobře.
0: A byly ještě nějaké další představy, které se vám potom postupem času rozpadly, řekněme?
1: Myslela jsem, že pro ty lidi bude těžké o té intimitě mluvit, ale vlastně co se ukázalo, tak je opět ta pestrost. To znamená, že strašně záleží na osobním backgroundu toho daného člověka, jak je vzdělaný, jaký má vnitřní nastavení. A nakonec jsem zjistila, že vlastně lze s mnoha lidmi velmi otevřeně mluvit o věcech, o kterých se často mezi blízkými nemluví.
0: Říká výzkumnice Miloslava Dočkalová, absolventka Zlínské univerzity Tomáše Bati. V našem rozhovoru budeme pokračovat na vlnách Českého rozhlasu Zlín už za malou chvíli.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: O projektu Sexy Silver si dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídám s jeho zakladatelkou Miloslavou Dočkalovou. Váš výzkum se týká intimity a sexuality lidí žijících v domovech pro seniory. Tak co jste se od seniorů dozvěděla o jejich potřebě blízkosti?
1: Zjistila jsem vlastně trošku to, co jsem doufala, že zjistím. A to je fakt, že ta intimita a sexualita je velmi variabilní. Stejně tak, jak je variabilní v mladším věku, to znamená, někdo má větší potřebu intimity, větší potřebu blízkosti nebo doteku, někdo spíše ne, tak úplně stejné je to v tom vyšším věku. To znamená, někdo pro někoho to není téma, někdo si drží odstup, nepotřebuje tolik blízkosti, ale pro někoho to stále téma je. A vlastně pokud se aktuálně třeba nachází v situaci, kdy ten dotek nebo blízkost nemá z nějakého důvodu, že mu třeba schází partner, tak často hledá způsoby, jak tu svoji situaci vylepšit.
0: A vznikají v domovech pro seniory třeba i nové partnerské vztahy?
1: Byla jsem velmi překvapená, ale vznikají. Vznikají možná za trošku jiných pravidel, než v běžném životě mimo ty domovy. Všimla jsem si, že v některých případech třeba právě vlivem toho zmenšeného výběru těch partnerů se třeba trochu mění priority těch lidí, ale viděla jsem nově vzniklé páry, které vypadaly velmi spokojeně a v podstatě na věku opravdu nezáleželo.
0: Takže se lidé zamilovávají i třeba v 80 nebo 90 letech.
1: Já vím, že říkat, že láska kvete v každém věku je klišé, ale myslím si, že to tak doopravdy je. Že ne vždycky to má stejné schéma jako v mladším věku, že to nezahrnuje třeba stejné scénáře a struktury, ale ta láska se může objevit v podstatě kdykoliv.
0: Jak vám vlastně sami seniori definovali intimitu a tu potřebu blízkosti?
1: Bylo to velmi různorodé. Já jsem s nima vedla rozhovory a zjistila jsem po poměrně krátké chvíli, že je potřeba si jasně říci, co který pojem pro ně znamená. Protože já jsem se ptala na intimitu, měla jsem na mysli z definice dáno nějaký pocit blízkosti, který ani nemusí zahrnovat fyzičnou, ale pro ně pojem intimita často znamenal sex, sexualitu, penetraci a podobně. Takže když jsem se zeptala na intimno, někteří okamžitě zaujímali takový jako odstup a bylo to na ně příliš prudké, takže bylo potřeba vyjasnit ty pojmy. Myslím si, že je to i dáno generačně, vlastně i ten slovník se často lišil od toho, třeba jak bych já sama mluvila o vlastní sexualitě.
0: Na základě toho, co jste během svého výzkumu zjistila, co seniorům nejvíce chybí?
1: Jsou to pravděpodobně různé věci, ale pokud mám mluvit konkrétně o tom prostředí těch domovů, tak si myslím, že to může být soukromí. Nebo někdy to může být i nějaký mizící pocit vlastní autonomie, který ale je bohužel spojený s tím, v jakém zařízení se nachází a často třeba i s věkem nebo nějakými ztrátami kognitivních funkcí, že už nejsou tak schopní se o sebe postarat. Ale to soukromí bylo velké téma, protože často bydlí spolu se spolubydlícím na jednom pokoji. Většinou je to žena se ženou, muž s mužem, pokud nejsou sezdaní a nebydlí jako pár.
0: Bylo něco, co vás během rozhovoru dojalo?
1: Těch situací, které byly silné, bylo hodně. Bylo patrné, že mnoho těch respondentů vzpomíná, že je pro ně těžké se vyrovnat s tím stárnoucím tělem, s tou fyzickou schránkou, se kterou vlastně nemůžou nic dělat, můžou se jenom s ní srovnat. Ale současně bylo krásné pozorovat, že opravdu to, jak ten člověk to stáří prožívá, pokud odhlédneme od nějakých nemocí nebo potíží, které přichází, tak extrémně moc záleží na nastavení mysli. Že prostě tam byli pesimisti, kteří trpěli, ale trpěli celý život od malička až do vysokého věku, ale pak tam byli optimisti, kteří měli svoje zájmy, byli schopni se i v tuto dobu, v tom kontextu, v tom místě zabavit a být vlastně šťastní a prožívat štěstí.
0: S Miloslavou Dočkalovou mluvíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín o jejím výzkumu, který se týká intimity seniorů. Zpět budeme za okamžik.
2: Inkontinence je problém, který může potkat kohokoliv. A přesto se o ní mluví šeptem nebo vůbec. Proč vlastně vzniká? Jaké jsou možnosti léčby? A jaké jsou praktické tipy, které pomáhají zvládat každodenní situace? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání lékař gynekologicko-porodnického oddělení Baťovy nemocnice Michal Macourek. Už 8. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Výzkumnice Miloslava Dočkalová je hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín a mluvíme spolu o sexualitě seniorů žijících v domovech pro seniory. Zjistila jste na základě vašeho výzkumu, že se liší prožívání intimity u žen a u mužů?
1: No, zpočátku jsem myslela, že tam rozdíly nebudou, ale postupně se tam začal vynořovat určitý vzorec, a to ten, že když se zeptám na intimitu, sexualitu mužů, tak mají tendenci spíše mluvit o nějaké performanci, to znamená jako jak fyzicky zdatní nebo schopní jsou čeho, zatímco ženy měly tendenci popisovat spíše pocity, nějaké jako jemnější vjemy, blízkost a podobně. To bylo třeba docela zajímavé, že ten stereotyp, který vnímáme, tak možná trochu platí, ale na druhou stranu může být jako replikován tím, že ho očekáváme. Těžko říct.
0: Mluvili s vámi i o samotě a osamělosti?
1: To tématem tolik nebylo. Já si myslím, že i vlivem toho, že jsou v tom domově pro seniory, kde mají program, kde mají vlastně neustále kolem sebe někoho, takže ten prostor na tu osamělost není tak velký, jako kdyby žili sami.
0: Překvapilo vás vlastně, kolik lidí ve stáří stále touží potom doteku, obětí anebo třeba držení za ruku?
1: Já vlastně nevím, jestli mě to překvapilo. Možná mě víc překvapuje to, kolik lidí si myslí, že to ve vyšším věku už není téma. Protože spousta lidí o sobě uvažuje jenom z hlediska tady a teď a není schopná si představit, jak bude vypadat za 20, 30, 40 let. A myslím si, že je důležité si představovat, jak ta naše budoucnost bude vypadat a jestli chceme, aby její součástí byla blízkost nebo ne.
0: Jak jsou z vašich zkušeností domovy seniorů připravené na to, že jejich klienti mají partnerské a intimní potřeby?
1: Můj vzorek byl teda omezený, takže já nemůžu mluvit určitě za celou českou situaci. Nicméně i

0: I z hlediska organizace Freya, se kterou jsem spolupracovala, která mi nějak pomáhala nahlédnout do toho, jak ta situace vypadá, která dělá školení a programy pro to, aby se ta situace ohledně intimity v domovech zlepšila, tak je patrné, že ta úroveň té práce s touto problematikou se výrazně liší. Že jsou domovy, které se tomu věnují velmi a berou to v potaz, a domovy, které jsou spíše opatrnější nebo se tomu vyhýbají.
1: Dá se ale vlastně definovat ta hranice mezi ochranou seniora a respektováním jeho soukromí?
0: Jako v tom pečovatelském kontextu, jako ze strany těch pečovatelů a těch domovů, nebo z mé strany jako toho tazatele?
1: Možná by mě teď zajímalo ze strany domovů a těch zařízení, jestli jsou na to připraveni.
0: Myslím si, že se to zase liší, že některé domovy jsou takzvaně osvícenější, že mají třeba ředitele, který sám třeba může mít tu intimitu zpracovanou více, a myslím si, že se to potom promítá i do toho, jak ty domy fungují. Rozhodně ten můj výzkum neměl fungovat jako nějaká obžaloba nebo jako zdvižený prst na to, jak to vypadá. Spíš jsem chtěla jenom tak nastínit, že toto téma existuje a že by možná stalo za to se mu více věnovat.
1: A když jste to zmínila, tady to soukromí, tak na to se vlastně dá podívat ze dvou úhlů pohledu. Jednak to, co byli seniori respondenti ochotní sdílet, a potom tedy to, že vy jste to jejich sdílení použila do výzkumu. Takže oni jsou, jestli tomu správně rozumím, vlastně ochráněni tím, že jsou veškeré odpovědi anonymní, ale zároveň do jaké míry tam tedy byl stud?
0: Tam se vlastně v několika případech objevil velmi zajímavý fenomén, a to ten, že někteří respondenti si uvědomili, že to, co říkají mě, už možná nikdy někomu nepoví a že to ani nikdy nikomu neřekli, protože to jsou tak citlivé věci, že je dost často těžké o tom mluvit s někým blízkým. Může to být zraňující, může to být příliš konfrontační, může to být příliš odhalující, ale když to řeknete cizí holce, která se vás na to jde zeptat, tak pro někoho to bylo vlastně i úlevné to moc dát ven s tím, že věděli, že to nebude použito proti ním.
1: Když se tedy teď vrátíme k těm zařízením, tak vy už jste to naznačila, ale narazila jste tedy na domovy, které o tomhle tématu vůbec nechtěli mluvit?
0: Narazila a v podstatě se vyfiltrovali okamžitě, a to tím, že se mnou odmítli tu spolupráci nebo se mi třeba vůbec neozvali. Někdy ta limitace byla nastavená třeba argumentem, že se domovy starají o specifický typ klientů, kteří třeba trpí demencí a nejsou schopni už úplně se orientovat a komunikovat. Tam tomu rozumím, ale spousta dalších domovů mě vůbec dovnitř nepustila.
1: Takže nemáte tu zpětnou vazbu, co byl ten největší problém?
0: Nejsem schopná to úplně identifikovat, jsou to spíše domněnky, takže nechci do toho úplně zabíhat, protože bych nerada fabulovala.
1: Vy otevíráte téma nebo hovoříte nahlas o tématu, které možná může být v určitém kontextu tabuizované, ale mě by zajímalo, jestli máte zpětnou vazbu nebo jestli zkrátka cítíte, že jste tady tou svou aktivitou něčemu přispěla.
0: Ten pocit z toho mám docela intenzivní. Jednak je důležité zmínit, že ten můj projekt není čistě dokumentární, ale má vlastně výtvarný přesah, takže z něj vznikl výstavní putovní projekt, který k té veřejnosti mluví trošku alternativním jazykem. Já jsem si přála už od začátku, a je to vlastně moje obecná touha jako způsobu tvorby a práce s tímto materiálem, vytvořit něco, co je estetické a vlastně tu problematiku, která je velmi citlivá, tak ji znázorňuje nekonfrontačně. Tak, aby člověk, který na tu výstavu přišel, tak aby se nestyděl, nemusel se stydět, nemusel se bát a vlastně zjistil, že to není takové halo, jak to vypadá, že to není skandální, ale je to vlastně citlivé, je to lidské.
1: I o výstavě budeme s výzkumnicí a absolventkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Miloslavou Dočkalovou mluvit už za několik minut. Tak nás poslouchejte dál.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: S Miloslavou Dočkalovou mluvíme v dopoledním Českém rozhlase Zlín o jejím výzkumu, který zpracovával téma intimity a sexuality lidí žijících v domovech pro seniory. Vy jste za svůj projekt získala cenu děkana Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jak velké překvapení to pro vás bylo?
1: Jak velké? No, středně velké. Já jsem sice tu práci psala s vědomím, že bude dobrá, to jsem prostě do toho s tím šla i proto jsem si vlastně o rok protáhla studium, aby byla velmi dobrá. Ale to, že to projde vlastně přes vedení univerzity a že takhle třaskavé téma budou ochotni ocenit vlastně, to mě překvapilo.
0: Už jsme to naznačili, už jsme o tom tady hovořili, výstupem vašeho výzkumu byla výstava Sexy Silver. Řekněte nám o ní víc, prosím.
1: Jak už jsem zmiňovala, tak ten můj projekt si dal za cíl, mým hlavním prostě smyslem bylo vytvořit nějaký soubor objektů, artefaktů, které budou mluvit sami za sebe a které vlastně osloví veřejnost a budou jí tak trochu nutit nebo hnát k tomu, aby přemýšleli o své budoucí situaci, o své intimitě nebo o tom, jak to mají třeba jejich příbuzní, pokud se nachází v nějakých domovech pro seniory. Ta výstava se skládá z několika fotografií, které jsou takové modré, jsou rozzrněné, jsou tam sice figury, ale není tam vlastně vidět nic konkrétního, je to všecko anonymizované i tou barvou vlastně, že není vidět, v jakém prostředí to je. A takovým centrálním bodem té expozice je růžový telefon, který jsem sama sprayovala a tak jako dotvářela. A jsou v něm nahrané jednotlivé výpovědi těch seniorů, kteří se toho výzkumu zúčastnili.
0: Jak na výstavu reagovali návštěvníci?
1: Já jsem výstavu poprvé představila na jaře letošního roku v galerii sociální fotografie v Olomouci a ty reakce byly veskrze pozitivní. Vlastně měla jsem pocit, že jsem docílila toho, čeho jsem chtěla, že ten vstup do toho prostoru byl takový intimní. Měla jsem tam vlastně z těch domovů získaná stará vyřezená prostěradla, na kterých bylo takovýma tiskátkama natištěné ty výpovědi těch lidí a působilo to takovým jako komorním dojmem, plus tam byla nějaká interaktivní složka, do které se ti lidé mohli zapojit a vlastně ty reakce, ty reference jsou už až do dnes velmi, velmi pozitivní, za což jsem ráda.
0: Je výstava aktuálně k vidění?
1: Aktuálně není, nicméně má před sebou několik dalších míst a lokalit, kde bude vystavená. Další štace ji čeká v Pražské galerii kreativní Prahy na Staroměstském náměstí, tam bude někde na podzim. Další fáze bude od ledna v brněnské hale ombudsmana, ochránce lidských práv. A potom na to bude nasedat, a to je možná pro zlínské nejaktuálnější, samostatná výstava tady v galerii G18 v univerzitním prostoru, která bude probíhat někdy v únoru, březnu.
0: A plánujete se tématu věnovat i nadále?
1: Určitě se mu budu věnovat, ale v takové posunuté podobě. Já jsem v rámci té diplomové práce, protože jsem zjišťovala, že někdy pro ty lidi je těžké mluvit o svém těle, tak jsem vyvinula metodu kresebnou, která se jmenuje mapa slasti a která pracuje s tím, že člověk nemusí vždycky vyjádřit všechno slovy, nemusí na to mít slovník, ale může to zkusit nakreslit a vlastně to potom přináší další dialog. A vlastně úplnou novinkou je, že jsem se s tímhle projektem té mapy slasti, která už se nezaměřuje jenom na seniory, ale vlastně na širší populaci, dostala teďka na doktorské studium tady na UTBčko.
0: Tak blahopřejeme. Co si z celého projektu Sexy Silver odnášíte osobně vy?
1: Pro mě v tom byl asi silný moment toho, že když opravdu něco chci, tak i když je to skutečně těžké, což prostě projít přes ty brány těch domovů, domluvit se s nimi, projít přes ty někdy odmítavé postoje seniorů. Bylo to hodně, co se mohlo nepovést, co bylo těžké, co mi stálo v cestě a vlastně jsem na sebe docela pyšná, že jsem to dokázala. Vlastně i ten výstup mi poměrně dává smysl a pokud to pomůže jednomu člověku, dvěma lidem, tak budu ráda.
0: Říká výzkumnice Miloslava Dočkalová v Českém rozhlase Zlín.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín dnes byla absolventka Univerzity Tomáše Bati a výzkumnice Miloslava Dočkalová. Děkujeme vám a ať se vám tedy daří.
1: Děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
0: Záznam našeho povídání si můžete poslechnout v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Nad centrem Zlína se tyčí památník ze skla a oceli, který připomíná osobnost a dílo zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. Kdy byl památník otevřen veřejnosti a jak se změnila jeho podoba za 93 let jeho existence? O tom všem bude poslední reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Poslechněte si ji už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Titulní píseň z filmu Titanic nás dovedla k závěru dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zítra se můžete po 11. hodině těšit na poradnu pro zdraví. Kolegyně Silvie Pospíšilová přivítá gynekologa Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Michala Macourka a budou spolu mluvit o inkontinenci. Já vám přeji krásné úterní odpoledne a budu se těšit na slyšenou po 17. hodině u pořadu Den v kraji. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vizovice na Zlínsku upravují systém parkování. V Zašové na Vsetínsku otevřeli novou dětskou skupinu pro nejmenší děti. Meteorologové varují před zvýšeným rizikem požárů na Jižní Moravě. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami, teploty až 29 stupňů. Dobré poledne u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Změny v parkování plánují od poloviny července ve Vizovicích na Zlínsku. Například stání na parkovišti u zdravotního střediska nebo v jednosměrné ulici od marketu Albert k ulici Školní bude omezeno na 2 hodiny. Cílem města je zabránit dlouhodobému parkování v centru. Pokračuje místostarosta Vizovic David Mazůrek z ODS.
2: K dalšímu stání mohou řidiči využívat parkovací plochy mimo centrum, například parkoviště u fotbalového stadionu nebo ve čtvrti Aloise Háby a na sídlišti Štěpská. Město Vizovice se problematikou parkování zabývá dlouhodobě. Už nyní plánuje stavbu dalších parkovacích míst, a to například na ulici Slušovská, poblíž křížení s cyklostezkou, na ulici Nádražní a na ulici 3. Května.
0: V Zašové na Vsetínsku otevřeli novou dětskou skupinu pro děti do 3 let. Zázemí pro ně vzniklo přestavbou rodinného domu a má pomoci místní mateřské škole, které chybí místa. Jak to ve skupině vypadá, popisuje nezávislý místostarosta Zašové Vlastimil Těhan.
3: Děti v dětské skupině naleznou v horním patře velkou hernu, v dolním patře velkou denní místnost, která přes oběd se promění v ložnici a malou jídelnu, kde se budou stravovat. Kapacita dětské skupiny je 12 míst.
0: Na Jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to dlouhotrvající sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Hrozí i zhoršení kvality vzduchu, které může u některých lidí způsobit dýchací potíže. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazků bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
4: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude odpoledne oblačno, očekáváme drobné přeháňky, na severovýchodě kraje i s možností bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou k 26 až 29 stupňům, na Valašsku většinou na 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Šarovech na Zlínsku na hlavní silnici narazilo auto do stromu. Záchranné složky jsou na místě, buďte tam pozorní. Zprávy končí, teď už má slovo Karel Hegner s pořadem Morava, krásná zem. Pohodu při poslechu vám přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Klidné poledne vinšují všem našim milým posluchačům z brněnského studia Českého rozhlasu. Moravanka otevřela dnešní první část pořadu Morava krásná zem a já se opět hlásím po 14 dnech jako záskokář za Ivanku, kterou tímto moc jménem vaším pozdravuji. Za chviličku nám snad zaspívá v rámci našeho projektu Prázdniny u babičky nějaké hodné dítko. Už to začalo, už vím, že to funguje. Tak mu nechte vyvolající prostor pro jeho výkon a hlavně radost ze zpívání. Ano, takže ještě připomenu, kdo slaví svátek. Jméno dnes je Bohuslava, takže Bohumily, Bohuslávky, Slávky, zkrátka tak, jak říkáte vašim blízkým, můžete popřát. Mám tady jednu písemnou gratulaci, jsem se díval. A ještě číslo k nám. 726465200. Tolik úvodem. Já předám první dvě gratulace a ať už se připraví dětičky, které budou zpívat. Tak gratulace. Dnešní datum patří našemu tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi Ferdíkovi Světlíkovi z Pohořelic. Neslaví krásných 85 let. Tatínku, byl si a stále si pro nás tím nejlepším tatínkem i dědečkem. Vždy si tu byl pro nás děti, teď i vnoučata, i ty nejmenší pravnoučátka. Chvíle s tebou, ať to byly v bagru, na kole, na zahradce, u vody, u moře, je na co vzpomínat. Přejeme ti zdravý klid a užívaj těch nejmenších. Za všechny přeje dcera Gáby a Jirka, dcera Rytka s Michalem, vnučky Nika, Ada a Vaneska s partnery a ti nejmenší pravnoučátka. Filipek, Lucinka, Mateo, posílají velkou pusu. Tak tolik první gratulace. A teď písnička, ano, je to tak, Antonín Pernička, Si moje děvčátko a Stříbrňanka.

0: Ano, tolik Stříbrňanka a teď mám tady první zpívající dvě děvčátka, sestry Bělíkovi ze Syrovic a Vendulka a Deniska. Říkám to správně, děvčata?
1: Ano.
0: Výborně. A kdo je starší?
1: Deniska.
0: Deniska je starší, takže Deniska má kolik?
1: 11.
0: Skvěle. A Vendulka tedy kolik?
2: 8.
0: A rozumíte si, děvčata?
1: Ano.
0: Já si myslím, že jo, když budete zpívat společně. Co jste si vybrali za písničku? Řekněte to krásně nahlas, ať to slyší všichni posluchači tady kolem nás.
2: Na okoře cesta.
0: Na okoře cesta, hezky. Tak já vás nechám zaspívat a pak ještě něco promluvíme krátce, lehce, ano. Tak si dejte nějaký tón a můžeme jít na to, pojď.

0: Míša už dávno spát. Ta měla bez zvyku podle svého budíku o půlnoci chodit prošívat. Od těch, kdo co jsou tam trampové, nesmí z hradu pryč, z hradu pryč. A tak zatím pod hradí se šerifem dovádí, on jí sebral od komaty klíč.
1: Dobře. A klidně si zatleskejte, děvčata. Bureček tady taky tleská. Tak jak jste se cítili, děvčátka? Vendulko, Denisko?
2: Dobrý.
1: Dobrý, a byli jste někdy na nějakým hradě?
2: Ne.
1: Ještě jste nebyli na hradě?
2: Ne.
1: Tak to musíte říct tam těm vašim kamarádům, blízkým rodičům, rodině, ať vás někam vezmou. Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli jste viděli někdy bílou paní na hradě a vy jste ani na žádném hradě nebyli, tak to musíte napravit. Co říkáte? Jak bude nějaké volno, krásně, tak vy jste ze Syrovic a když se vydáte třeba na Buchlov, to zase není tak daleko, nebo tady do Brna, máte to úplně kousek, na Špilberk, tam chodí jedna taková, víte? My jsme tam bydleli dlouhá léta, 30 let pod Špilberkem a v noci jsme to vždycky pozorovali dalekohledem. No, takový dlouhý vlasy měla, zlatý, svítila jako hvězdička. Ne, snadně nevěříte, děvčátka. Takže děkujeme moc krát, mějte se krásně a uvidíme, kdo pak vás v neděli, nebo kdo bude vylosován, že jo? Protože v neděli bude to losování. Tak jako bývalo kdysi, tak večer teď neopakujeme, tak si to můžete najít třeba na našich stránkách, ten váš krásný výkon. Mějte se moc hezky, Vendulka a Deniska Bělíkovi ze Syrovic. Ať se vám daří, děvčata, krásný prázdniny. Ahoj, ahoj, čau. No a teď si poslechneme od Jirky Wolfa, Ládi Salčáka písničku Vracové milí, Vracové v podání Vracové.

0: Ano, Vracoviáci v neděli v Ratiškovicích budou hráti na festivalu a předtím Stříbrňankatky i v Rakvicích v sobotu i v neděli 12. v Ratiškovicích. To je už tradiční kapela, která hrává na obou dvou festivalech. Milan ze Smolinského se dovolal. Milý, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner.
0: No.
1: Zdravím vás a i vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrátě pěsničky k 81. narozeninám pro kamaráda Vladimíra Reháka zo Smolinského. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a božího požehnania do dalších rokov života. Prajeme mu to manželka, dcéra a syn a všetci kamarádi, ktorí ho poznajú. Zahrajte pre radosť a potešenie a jeho manželke Beáte. Ďakujem, pane Hegner, a niekedy
0: ano,
1: nasledanou.
0: Milí, mějte se krásně, nasledanou.
1: Nasledanou.
0: A zdravíme do Štěpánova paní Zeničku, které předáme slovo. Zdení, dobrý den.
2: Dobrý den. Po rozhlasových vlnách bychom chtěli poslat blahopřání a od vás hudební dárek do Bíkovic paní Lence Menšíkové k významnému životnímu jubileu. 9. července je tvůj den jediný a ty oslavuješ půlku latiny. Milá manželko, maminko a babičko, říká se, že v životě tím nejcennějším darem je zdraví. Proto ti přejeme zdraví pevné jako skála, vše, aby se napravilo a dále tě nic netrápilo. K tvému jubileu přejeme, aby každý den ti přinášel hodně radosti, lásky, klidu, pohody a spoustu šťastných chvíl v kruhu rodiny. Ať je vše, co tě dělá šťastnou, nekonečné a těš se z každého prožitého dne. Ve čtvrtek budeš mít krásný den. Užij si ho. Skleničku pozvednem, s tebou si připijem. Tak tedy, Leni, na zdraví. Jen to nejlepší do dalších let přejí syn Radek, dcera Petra s rodinou, manžel Petr, maminka s tatínkem, maminka Menšíková, sestra Eva s rodinou, manželé Vávrovi a medovou pusu posílají babičce Kubík a Maty. Pane Hegnere, děkuji.
0: Zdení, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou. Pro paní Boženku Vykoukalovou z Brna Lesné přejeme jí k narozeninám hodně zdraví, boží požehnání, ať je každý okamžik všedních dní plný pohody, radosti, skvělých zážitků. To přejí dlouholeté kamarádky, paní Boženko. A další gratulace. Dnes slaví krásných 80 let naše maminka, babička, prababička paní Ludmila Hořčicová z Boršic u Platnice. Přejeme jí písni přání a posíláme a písničku. Netřeba moře slov, netřeba řeky věd, úmysl prozradí i malý květ. Maminko a babičko, tvé narozeniny jsou vzácnou chvílí, kdy ti můžeme poděkovat a srdečně popřát hodně štěstí, pevné zdraví, bez bolístek, anděl strážný a tě chrání na každém kroku a boží požehnání do dalších roků. To ti přejí všichni tvoji blízcí a Adelku a Stelinka, Adelka a Stelinka posílají velkou pusu a děkují za hlídání. A ještě 10. oslaví 29. narozeniny váš stálý posluchač, velký milovník dechovky, náš skoro rozeď Martin Adamec ze Suché Loze. Jemu přejeme jen to nejlepší zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání. Děkujeme s přáním hezkého dne, Blanka Zemčíková. Písnička letí, František Houtek, Dalibor Kozmík, jmenuje se Klebetivá a hraje Lidečanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: No, tak to byla upoutávka krásná. A teďka dáme slovo Ivance z Jaroměřic nad Rokytnou. Ivanko, vidíš, až se mě zamotal jazyk.
2: Děkuju.
1: No, povídejte.
2: Ráda bych touto cestou popřála našemu kamarádovi Levínkovi Procházkovi z Třebíče. Právě dnes slaví své krásné 50. narozeniny. Hodně zdraví, lásky, štěstí i pohody a dobrých kamarádů mu přejí ze stacionáře Barvý svět, ze stacionáře z úsměvů, oddělení medvědů a všichni, co jezdí do Hartmani, i pan vedoucí Petr a kamarád Karel s Pavlínkou. Za všechny přání s písničkou posílá Ivana a Katka.
1: Ano.
2: Děkuji.
1: Dobře, dobře, dobře, paní Ivanko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A dáme slovo Vlaďce z Vícemilic. Vladí, také vás zdravíme, pěkné poledne.
3: Já vás zdravím ještě jednou, pane Hegner, krásný poledne a chtěl bych touto cestou poslat písničku a popřát narozeninám Jarmi, paní Jarmily Poláčkové z Příklu, která právě dnes slaví svých krásných 88 roků. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně úrody na zahrádce a to jí přeje celá rodina Poláčková, určitě se přidají ani Horňáčkovi z Rakvic a kamarádka Jana Nečasová z Příkluk. Takže vám děkuji.
1: A my děkujeme za zavolání. Ano, Vladi, mějte se pěkně, nashledanou. Dnes slaví 70. narozeniny naše milá švagrová Anička Koláciová z Louky. Pevné zdraví, hodně štěstí a neutuchající optimismus přejí Jarka a Jirka s rodinou. A další gratulace. Dnes také má naše maminka, babička, prababička Zdenka Zavrtálková z Kyjova narozeniny. Babi, všechno nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody ti přejí manžel František, synové Petr a Pavel, vnoučata Nelča a Vojtěch a pravnučka Nelinka. Tak, teď nám zahraje cymbalová muzika primáše Aleše Smutného. Budou zpívat Vojta Račický s Aničkou Zlomkovou. Písničko od Slavka Smišovského Stanislava Pěnčíka Pod Dubňanskou horu.

0: Ano, tady Vojta Anička z hodou okolností cymbalo a muzika Aleše Smutného hrála v neděli na sváteční dny v Trenčanských Teplicích v rámci pořadu Morava krásná zem. To je nádherná zhoda. Oni tam mají takovou společnost v Plievníku, pánové Luboš a Janko a folklorní skupina a prostě dělávají takové krásné setkání. Morava krásná zem, taky tam byl Franta Uher, potom po nás bylo to prima. Tak někdo právě volá, tak to zkusíme. Je, haló, kdo pak?
1: No zase, František.
0: František, no. František Urbánek, teď je to super, protože nám to někdy začne dělat takovou paseku, fakt některé ty hovory, opravdu, jako to je pro všechny posluchače, Františku, teď to říkám, a to je prostě, to je nepoužitelné, to znamená, že se třeba na nás zlobí, že je vypneme, ale to se nedá, prostě to dělá. Tak Františku, povídej, kulomet, ano, tak povídej, ale ne jako kulomet, povídej krásně, pomalu.
1: Dobře, jo, pomaličku. Takže 9. července bude slavit narozeniny Mirka Hrozková z Kyjova. Tak Miri, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka ti přeju Urbánkovi. Dále švagrová Helenka a švigermutra Josefka Hrozková a manžel Karel. Tak pěkně si to oslavte ve zdravíčku a zatancujte si pěkně, svražte stoly a Urbánkovi skřepic, že jo, to je jasné. A manželce pro potěšení, aby to bylo teda, ona mě upozorňuje, víš, tak
0: no. No, tomu rozumím, no tak prostě, když upozorní a řekne si o písničku, to by byl problém, no. To by byl v rodině rozkol, kdyby jste zahrál.
1: Tak, víš, to by fakana, víš.
0: Tak. Fakt, až takhle je to? Až tak dramatické?
1: Ona už zachystala pěsem, je, víš. No.
0: My to tam slyšíme, že to není pravda. Mamka se ozývá. Tak v klidu, Františku. Žijte blaze, žijte šťastní, ve zdravíčku. Ať se daří, jo? Ano.
1: Ano, tak to měj se zatím.
0: Taky, ahoj, nashledanou. Další přání je pro paní Ruženku Handlovou z Modřic. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti k významnému jubileu 80 let. Hlavně zdraví, pohodu a boží požehnání. Ze srdce přejí syn Rostě s manželkou, vnoučata Monička a Petřík a pravnoučata Timík s Elenkou. A ještě jedna gratulace k svátku, ano. Naší mamince neslaví své jmeniny paní Bohuslava Divoková z Dolní Lhoty u Luhačovic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, božího požehnání přeje manžel Josef, dcery Ivana a Michala z manželi, vnoučata Lukáš, Filipek, Marek a Zuzka. Tak, tolik gratulace a teď Antonín Pernička, každý chce lásku mít a Nivněčanka nám zahraje, zaspívá.

Ano, tolik ní vnitřanka, každý chce lásku mít a předávám další gratulaci. Dnes u Uherském Hradišti v části Mojmír oslavuje 57. narozeniny sympatický pan bakalář Jaroušek Bystrý. Milý oslavenče, vše nejlepší, pohodu, štěstí a hlavně pevné zdraví v dalších letech života se svou manželkou Miluškou. Ti upřímně přejí Joška šťastný s přítelkyní Ivou. A k přání se jistě připojují bývalí kolegové z obvodního oddělení policie České republiky v Uherském Ostrohu z let 1991 až 93. Rostě, Ivošek, Stěpa, Milda, Merťák, Franta, Staňa a Jarek. A ještě jedna gratulace pro pana Antonína Rybu z Ratíškovic, který právě dnes slaví své narozeniny. Do dalších let mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přeji Rybovni z Dubňan. No vidíte, v Ratíškovicích v neděli festival, tak možná pan Toníček se tam zastaví. Písnička, dívám se, ale je to česká lidovečka, Černý cigán a Krajanka.

0: se si možná zaspívali s krajankou, kdo to byl. To je prostě známá hitůvka, že to se zpívává s kytarou a různé kapely to hrávají, no prostě takovej tradicionáleček. Mám tady ještě přání k narozeninám pro našeho člena klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Ferdinand Světlík z Pohořelic slaví dnes narozeniny. Tak, pane Ferdinande, zdravíčko, pohodu, klid, štěstí, prostě nebudeme to nijak protahovat. Hlavně, ať jste v pohodě, šťastný a spokojený. A teď vám zahraje Gloria od manželů Gurských písničku s názvem Dvě dcerečky.
1: Český rozhlas z

0: Ano, tak to byla Gloria. A teď paní Věruška z Lanžota se dovolala. Věruš, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner. Já mám prozbu, jestli byste, pokud by byla dechovečka, byla bych strašně ráda. Moja sestřenka se dožívá, to... Zdenka Studenková z Kostic, dneska 90 roků. Já bych jí chcela, sice jsme to už slavili, ona miluje dechovku, nějakou krásnou pěsničku, kdybyste jí zahráli. No. Že jí přejeme celá rodina, až za její rodinu, která je skvělá, stará Soňu. Mm-hmm. Všecko nejlepší, to nejdůležitější, aby to ještě s náma vydržela, protože opravdu děti má skvělé, které ji opatrují.
0: Tak je to fajn. Přeji
1: a jim pozdrav.
0: Věruš, tak zdravím vás do Lanžhota.
1: Děkuju.
0: Jo, mějte se krásně, užívejte tam hezký.
1: Děkuju, pane Hegner. Děkuju vám moc pěkně za písničku.
0: Ano, nashledanou.
1: Třeba v Lanžhotě.
0: A třeba v Lanžhotě, tam to neznám.
1: Právě,
0: dobře. Dobře, taky nashledanou. Bětuška z Petrova se dovolala a je velmi ráda, jak jsem to poznal podle hlasu.
2: Ano, dobrý den, pane Hegner, opravdu jsem moc ráda. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát do strážnice mojí dceři Bohunce Svobodové, která dnes slaví svůj svátek a zítra narozeniny. Bohunko, já ti přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně tého zdraví a božího požehnání. To ti jistě všichni přejí, co tě rádi mají. Bohunko, aj za taťku, který tě měl moc rád a tak rád ti chodil přát. A ještě bych se chtěla pozdravit všechny moje přátelé a známé a posílám jim písničku. Pane Hegner, nebyla to Věruška Vališová?
0: Já si no z Lanžhota, je to možné, že to byla Věruška, já jsem zapsaný jenom Věruška.
2: Jestli to byla ona, taky posílám pozdrav a písničku. Děkuji vám moc.
0: Dobře, a Bětuško, s Bohunkou se potkáte nebo nepotkáte, když má narozeniny?
2: Potkáme, za chvíli pro mě dojedu.
0: Aha, tak vy popřejete a pak máte odvoz.
2: Ona má prázdniny,
0: dobře, Bětuško.
2: Jako včelka, jasně. Ona učí a tak je doma.
0: Mějte se hezky, Bětuško, nashledanou.
2: Nashledanou a ještě jednou moc děkuju.
0: Ano, nebudeš moja, to je písnička od Miloše Procházky, budou hrát ti Skaličané.

Ano, ano, mám tady, jak jsem zdravil na začátku Ivanku, že místo ní zaskakují, tak Jarda Wolf taky zdraví, přeji spoustu sil, úsměvů a myslím na tebe přeji, aby si každý den cítila lépe, chybíš nám a těšíme se, až tě zase uvidíme usměvavou a opatruj se a věř, že na tebe mnoho lidí s láskou vzpomíná. Tak tolik Jarda. No a teď rychle další písničku. Anička Dušička, poslechněte si krásně s Kunovianem.

Přátelé, budeme končit. Krásné odpoledne vám přejeme. Poslouchněte si Borka Kapitánčíka odpoledne, stojí to za to. A večer v 18 hodin se těším na setkání s vámi. A teď nám hraje Moravská 12, skladbu Františka Jiřábka Freddymu. Mějte se hezky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Muž na útěku může mít důkazy o zničujícím úniku benzenu z továrny na léčiva. Po jeho stopě se vydá inspektorka Candice Renohárová. ČT 2. Nelítostný králův rytíř má pobít vzbouřence a Mariana Pospíchároba varovat. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí příběh výstředního režiséra Jana Němce ve filmu Vlk z královských vinohrad. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dnes začíná výluka na železniční trati mezi Nedakonicemi na Uhersko-Hradišťsku a Moravským Bískem na Hodonínsku. Potrvá téměř do konce července. Radnice v Rožnově pod Radhoštěm rozšířila počet sdílených kol a přidala i nová stanoviště. Balíky na dobírku kupuje pořád asi čtvrtina Čechů. E-shopy ale službu zdražují nebo ruší. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami, teploty až 29 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Ode dneška až do 29. července platí na železniční trati číslo 330 v úseku mezi Nedakonicemi na Uhersko-Hradišťsku a Moravským Pískem na Hodonínsku výlukové jízdní řády. Informovala o tom integrovaná doprava Zlínského kraje. Mezi Starým městem u Uherského Hradiště a Moravským Pískem pojedou po dobu výluky určité osobní vlaky o asi 6 minut dříve proti pravidelnému jízdnímu řádu.
4: Ostatní vlaky projíždějící vyloučeným úsekem mohou z důvodu výluky jedné ze dvou traťových kolejí získat zpoždění až 10 minut. Další potřebné informace o přestupech na přípojné vlaky získají lidé u vlakového personálu. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Rožnov pod Radhoštěm rozšířil službu sdílených kol. Jedno kolo si tam lidé v průměru půjčí 4x denně. Na velký zájem proto radnice reaguje s navýšením počtu kol i novými stanovišti. Kde nová místa přibyla, přibližuje mluvčí města Adéla Kousalová.
5: V tomto týdnu přibylo k současným 20 kolům dalších 10, takže obyvatelé mají k dispozici celkem 30 sdílených kol. Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o které si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na dolních pasekách nad Uniparem.
2: Zásilky na dobírku v Česku zdražují. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. Sport. Tenistka Karolína Muchová bude odpoledne bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Utká se s Japonkou Naomi Osakaovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem finále turnaje v německém Bad Homburgu. Tam Japonka za nepříznivého stavu po hladké první sadě kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
6: Nemyslím, že byla jen disponovaná, jako za dva dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvést dobrý výkon, abych měla šanci.
2: Dohrávka osmifinále čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to zatím 3-3.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji bude odpoledne oblačno, očekáváme drobné přeháňky, na severovýchodě kraje i s možností bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou k 26 až 29 stupňům, na Valašsku většinou na 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji nemáme dopravními servery hlášené žádné nehody. Tolik zprávy. Dál posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Alex a host.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. Vloni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji, krásný dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Katka Rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takové ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě zrovna jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když třeba nejsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, protože člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií. A to jsem právě slýchávala hodně i v Německu. A to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat. Bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň. Tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké to nechtějí. A za druhý prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? Ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal půl roku před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, a jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. Protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mě, jak to vidím. A tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval Moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď to nebo o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte.
0: Rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako soulová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál. A všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit. A je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový. A tak a k tomu ještě vlastně pořád mám tu svoji německou kapelu Die Happy. A to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A Holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně? Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu mojí Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovávala, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva té mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak ji vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady byl. Myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když bys... Ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho po tom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to ani neexistuje, iPod vlastně. Kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3. A já jsem to přihlášený k mému účtu, táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový. A táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že jsi mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností řekla, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně mladročtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštvat se a řekl, ne, prostě ne. Ale ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala. Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já se vždycky říkala, že jsem tu potřebu neměla, ale

0: A nakonec, teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový. A tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za což jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem si to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase jsem jí potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm 50? No tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela a když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký, to jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže tady to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
1: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
0: No já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
1: A chtějí si to poslechnout.
0: Že by to hrozně chtěli, že prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
1: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12-letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak. Ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna. A tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako o hvězdách a tak. Tak o tom často mluvíme, já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nemyslím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem jí to vyprávěla a ona, to máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No,
0: ve 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to Jandová jsem si nechala do práce, a když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, tyjo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem na to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou, a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci, nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastný.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Přes Držkovou na Zlínsku řidiči projedou po opravené silnici. Zubří na Vsetínsku připravuje poslední úsek chodníku, který spojí město se Starým Zubřím. V Ankaře začíná summit lídrů NATO. Z Česka přicestoval premiér Babiš i prezident Pavel. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami, teploty až 29 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá David Jabůrek. Řidiči už můžou bez omezení projíždět po zrekonstruovaném téměř 900 metrů dlouhém průtahu Držkovou na Zlínsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo opravu vytížené silnice spojující Zlín s oblastí Hostýnských vrchů za více než 15,5 milionu korun. Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova vozovky, rozšíření silnice na jednotnou šířku 7 metrů, nové autobusové zastávky i dopravní značení. Zubří na Vsetínsku chystá poslední část chodníku, který spojí město se Starým Zubřím. Stavbu radnice rozdělila do tří etap, protože postupně získávala potřebné pozemky. První dva úseky už jsou hotové. Po pozemkových úpravách teď projektanti připravují konečnou podobu zbývajícího úseku, kdyby se mohl začít stavět, říká nezávislý starosta Zubří Aleš Měrka.
4: My budeme vědět na základě toho, s kterým občanem jednat a kolik metrů jeho pozemku na ten případný chodník budeme potřebovat. Já doufám, že to letošním roce stihneme a v příštím roce bychom mohli začít vyvolávat jednání s občany, aby jsme zajistili buď odprodej nebo souhlas s umístěním chodníku na jejich pozemku.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary, každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
5: Lídrem české delegace je Babiš, ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
6: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
5: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
7: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
5: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Evropský úřad pro boj proti podvodům rozbil síť, která prodala přes 200 tisíc padělaných kondomů, informovala o tom agentura AFP. Výrobky úřad zabavil v Srbsku, Rumunsku a Španělsku. Pod logem a jménem známé značky se prodávaly kondomy od dodavatele z Číny. Podle generálního ředitele OLAF Petra Klementa jsou padělky potenciálně nebezpečné. Můžou špatně chránit před přenosem pohlavních chorob nebo nechtěným odtěhotněním.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji bude odpoledne oblačno, očekáváme drobné přeháňky, na severovýchodě kraje i s možností bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou k 26 až 29 stupňům, na Valašsku většinou na 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor si dejte na silnici u Bzové, části Bojkovic na Uhersko-Hradišťsku. Přes vozovku je tam spadlý strom, na místo jedou hasiči. Tolik přehled aktuálního dění Českého rozhlasu Zlín. Den plný dobrých zpráv přeje David Jabůrek. A teď už posloucháte odpolední vysílání s Pavlem Vackem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré odpoledne. Považujete sedmičku za šťastné číslo, jak o ní praví tradice? Ptám se proto, že dnes máme v kalendáři rovnou dvě sedmičky. Ano, je 7.7. neboli 7. července. A třeba právě tohle datum vám tedy může přinést štěstí. Já ale věřím, že štěstí budete cítit i díky poslechu Českého rozhlasu Zlín, na jehož vlnách startuje Dobré odpoledne, což je pořad, ve kterém se věnujeme především aktuálnímu dění v našem kraji. A hned v té první fázi zaměříme pozornost na silnice. Stavba přivaděče dálnice D49 od Frištáku na Zlín by mohla začít za 3 roky. Právě o tom uslyšíte podrobnosti už po písničce. Ta se jmenuje Těšínská. Ano, jistě znáte slavný hit Jaromíra Nohavici. Tak začneme hudebně, ať se vám vše, co vám budeme nejen v následujících 2 hodinách předkládat, jen a jen líbí.
3: Český rozhlas Zlín.
9: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Za 3 roky by mohla začít výstavba dálničního přivaděče D49 od Fryštáku směrem na Zlín. To bude následující téma ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Stavba naváže na nedávno plně zprovozněnou dálnici mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Po chybějícím asi 7-kilometrovém úseku z Holešova do Fryštáku se po letech odkladů řidiči poprvé projeli v polovině června. A jak to tedy vypadá s přípravami přivaděče, to ví naše reportérka Tereza Chrastinová, která ty nejaktuálnější informace loví přímo v terénu. Kam ji zdravím, hezký den.
2: Děkuju, hezký den.
1: Proč je přivaděč tak důležitý a kdyby se po něm mohli projet první řidiči, Terezo?
2: Výstavba dálničního přivaděče od Fryštáku je významným a důležitým krokem pro pohodlnější dopravu v kraji. Má zajistit přímé propojení krajského města s dálnicí D49 a výrazně tak zlepšit dopravní dostupnost Zlína i celého regionu. Jak už bylo řečeno, stavět se má začít za 3 roky, tedy v roce 2029, hotovo má být o 3 roky později.
1: A jak bude dálniční přivaděč vlastně vypadat a kdo se bude na jeho stavbě podílet?
2: Na přípravě projektu se podílí Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Zlínský kraj, město Zlín, ale také Správa železnic. Důležitou částí celého projektu pro napojení budoucího přivaděče je pokračování úseku od D49 u Fryštáku směrem na Lípu. Stavba, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic, je aktuálně ve fázi územního řízení. Zahájení prací se předpokládá také v roce 2029, uvedení do provozu v roce 2032. Na tuto stavbu navazují další úseky přivaděče připravované krajem a městem. Kraj bude investorem úseku od křižovatky silnic 2. třídy 490 a 3. třídy 4911 u Kostelce po obchodní centrum Kaufland na Vršavě, včetně napojení ulice Sokolské. Trasa bude prakticky kopírovat stávající silnici z Fryštáku. Město Zlín pak připravuje navazující obchvat vedoucí od Burešova přes Zálešnou až na výpadovku do Vizovic. Po získání potřebných povolení realizaci tohoto úseku rovněž převezme kraj.
1: Dokončení výstavby dálnice D49 byla mnohokrát odložena, zejména kvůli vleklým soudním sporům s ekologickými spolky. Nehrozí podobný scénář i v tomto případě?
2: Jak řekl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel z hnutí ANO, který má dopravu na starosti, tak i tentokrát přichází ze strany spolku k blokacím a komplikacím. Doležel uvedl, že právě i příprava obchvatu Zálešné kvůli tomu více než rok stála na místě. Spolky podaly námitky kvůli podjatosti krajských úředníků, námitkám ale dopravní a energetický stavební úřad nevyhověl. Stavbu tak podle Doležela bude možné zahájit v tom roce 2029. Na tom také závisí získání 780 milionů, které na stavbu přivaděče přislíbil stát.
1: Stavba dálničního přivaděče od D49 z Fryštáku na Zlín by měla začít za 3 roky. Přinese odlehčení dopravě ve Zlíně i v celém regionu. Právě o tom jsme mluvili s reportérkou Terezou Chrastinovou, které děkuji za vhled do tématu a přeji hezký den.
2: Děkuji moc krát, hezký den.
1: Půl století se scházejí, tvoří a drží partu. Spolek rožnovských žen slaví 50 let od svého založení a u oslav byla i naše reportérka. Více k tomu se dozvíte za chvíli.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Hlas, který si s žádným jiným nespletete. Louis Armstrong byl součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde už ale opět upřeme pozornost na náš region. 50 let slaví spolek rožnovských žen, jedno z největších sdružení v Česku. Scházejí se v něm ženy napříč generacemi, aby spolu tvořili, učili se novým věcem a hlavně se potkávali. A jejich tajemství je jednoduché, prostě jsou pořád aktivní.
1: Pro šoféry máme Vincentku a pro takové pravé valašky máme pravou slivovicu, kterou jsme si sami vyrobili, nazbírali, udělali.
2: Vysvětluje mi Milena Žabenská, to mě ani nepřekvapuje, protože vy si všechno tak nějak vyrábíte sami. Kolik členek má klub?
1: 242.
2: Maruško, co vám osobně ten klub přináší?
3: To setkání s těma kamarádkama a hlavně je dlouholeté, jo, protože jsem členkou nový možná 25 let a bylo by prázdno, kdyby tady nebyli.
2: Zapomínáme na ty začátky.
4: Ono to bylo rozdělené asi na 10 organizací v rámci Rožnova. Pak ty organizace některé zanikly a zůstali jsme my jako jediná a sloučilo se ten zbytek.
2: Vysvětluje mi Anna Vašutová, co všechno ve spolku děláte a co vás vůbec nejvíce baví?
5: No, teďka jsem začala chodit do Digi, jsem z toho úplně. Takže fotoaparáty, počítače a tak dále.
2: Říká paní Marie, ještě zmiňme čísla. Paní Vašutová, nejmladší členka spolku a ta nejstarší?
4: Nejstarší je Eliška Holá, ta má 99 a nejmladší holky kolem 30, jako máme i mladé členky a hlásí se děvčata, když vidí, že prostě něco děláme, že jsme dobrá partie, že nás to baví, takže máme i mladé holky.
2: Já jsem se teď posadila k ženě, která byla na úplném začátku, už před těmi 50 lety byla předsedkyní spolku Marie Retyová.
6: Úplně v roce 1976. My jsme si říkali, že je potřeba, holky chtěli třeba kurzy šití, teď kurz pečení, kurz toho, teď informace různé, zdravotní, besedy všelijaké, no takž takové.
2: Jaké jsou ty vaše pocity jako ženy, která byla úplně u všeho?
6: Krásné, protože já jsem to už ten druhý rok, to má paní Milena Žabenská, jde v mojich šlepějích a ještě něco přidává. A teď ty holky jsou strašně rády. Sousedka je tam s náma taky dlouho a povídá mě, no ten spolek rožnovských žen, to nemá chybu, že je to tak perfektní.
2: Často spolu něco vyrábíte a u toho si povídáte.
6: Například, když si vezmeme přípravu výstavy kouzlem adventního času, tak si krásně povídáme a je to jako dřív, když ty ženy třeba drhly to peří, jo? Takže no, je to ohromné.
2: Říká bývalá předsedkyně spolku rožnovských žen, který slaví své 50. výročí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Hudba plná radosti, energie a silných emocí, to je gospel. A už brzy si jeho jedinečnou atmosféru užijete i vy. Hostem vysílání Českého rozhlasu Zlín bude organizátorka Zlínské letní školy gospelu Marta Burket. A bude se nejenom povídat, ale také zpívat. Dobré dopoledne poslouchejte už 9. července. Těší se Jarka Barboříková.
8: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
9: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
8: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: turistických typech Českého rozhlasu Zlín nás Jiří Tomáš většinou zve na výlety, které zvládneme absolvovat během jediného dne. Dnes nám přináší turistickou inspiraci rovnou na celý týden. Blíží se totiž Mezinárodní týden turistiky na Valašsku, což je akce, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Co nám o jejím letošním konání povíte, pane Tomáši? Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i posluchačům. Jedná se o již 35. ročník tradičního putování nejen po Valašsku, ale znovu s výjezdem na Slovensko. Pořádá tuto akci Městský úřad Vsetín ve spolupráci s Klubem českých turistů. A to ve dnech od 9. do 15. července 2026. Centrem akce bude tradičně město Vsetín. A jaký je letos připraven program? Ve čtvrtek 9. července bude probíhat registrace účastníků během dne, se pak můžete projít po naučné stezce okolím Vsetína a večer se zúčastnit slavnostního zahájení. Páteční trasa začíná v Zašové. V sobotu je na programu zájezd na Slovensko, konkrétně na Malou Fatru. V neděli můžete navštívit Hostinské vrchy, v nabídce jsou trasy z Tesáku do Ratiboře, respektive Hošťálkové, nebo z Trojáku do Ratiboře, opět s cílem Hošťálkové. V pondělí vede trasa přes Krošenky na Vsetín. V úterý se můžete vydat do Vizovických vrchů a jít přes Vartovnu na Vsetín. Středa je posledním dnem akce. Půjde se z Dušné na Vsetín se zakončením při opékání na Moštárně a pak už odjezd domů.
0: A podobně rychle, jako teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, uteče i ten čas mezi 9. a 15. červencem, tak jako ostatně vždycky, když se člověk nenudí. A to byla vlastně jen taková malá ochutnávka. Co ještě můžete k akci doplnit, pane Tomáši?
1: No kromě tohoto oficiálního programu nabízí pořadatelé zážitkové, cyklo a turistické trasy. Pokud máte zájem, můžete se přihlásit na www.mestovsetin.cz/týden/turistiky. Pozor, pořadatel nezajišťuje ubytování. Všechny potřebné údaje najdete na výše uvedených webových stránkách nebo na www.facebook.com/mttv.setin. Jsou tam uvedeny podrobné popisy tras, včetně plánku. Každopádně vám přeji hodně příznivých zážitků při putování Valašskem.
0: A já ještě jednou zopakuji termín 9. až 15. července. A také oficiální název akce Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. I tohle stačí zadat do internetového prohlížeče a ke kýženým informacím se jistě také dostanete. Za ty, které přinesl do vysílání Českého rozhlasu Zlín Jiří Tomáš, děkujeme. Mějte se krásně.
1: Rádo se stalo a budu se těšit opět.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla Shakira ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ve kterém se za chviličku můžete těšit na další zámecké léto. Kam se vypravíme tentokrát, to se dozvíme od Františka Kinského. Ještě předtím se ale můžete ponořit do trošku mysteriózní písně Mirka Hofmana s Helenou Maršálkovou.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: I letos můžete s Českým rozhlasem Zlín putovat po našich zámcích. Zámecké léto vám každý den nabízí pozvánku na jednu z našich památek. Kam se vydáme dnes, to už prozradí sám náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Příbramsko,

0: Robertem Bartákem právě stojím na nádvoří.
1: Historie zámku Březnice je samozřejmě velmi bohatá, ale takovou nejvýznamnější historickou a kulturní etapou v dějinách Březnického zámku bylo období renesance.
0: Stoupáme nahoru k hlavnímu vstupu do zámku.
1: V období 16. století byla Březnice významným společenským a kulturním centrem napojeným na habsburský panovnický dvůr, a to proto, že Březnici od roku 1548 vlastnil Jiří Lokšan, který byl místokancléřem České dvorské kanceláře na dvoře Ferdinanda I.
0: On měl velice zajímavou manželku.
1: Jeho ženou byla Kateřina Adlerová ze Špíru v Bavorsku, později tedy Kateřina Lokšanová, a spolu se svým manželem byli autory renesančních přestaveb Březnického zámku z gotické tvrze na vlastně renesanční zámek. Byla to polovina 16. století a v období těchto stavebních úprav byla také postavena unikátní Lokšanská knihovna. Bylo to v místech, kdy se nad původní gotickou branou vystavila třípatrová věž.
0: Tam stojíme právě teď. Ta knihovna je opravdu překrásná. Má fantastický dřevěný trámový strop.
1: Je to zároveň nejstarší zámecká knihovna v Čechách, postavená v roce 1558.
0: V tuto chvíli se ocitáme v 16. století. Jsme v nádherném sále. Právě tady se udála utajená svatba.
1: Březnický zámek byl roku 1557 svědkem neobvyklé události, a to tajné svatby arcivévody Ferdinanda II., který byl druhorozený syn českého a uherského krále Ferdinanda I., a jisté Filipíny Velserové, která byla neteří Kateřiny z Lokšan.
0: Proč ta svatba byla utajená?
1: Ta svatba byla utajená, protože se jednalo o velmi stavovsky nerovný sňatek a nebylo vůbec možné, aby takto vysoce postavený druhorozený syn panovníka vzal neurozenou nevěstu.
0: Manželství to bylo šťastné, ovšem s dětmi to bylo poněkud složitější.
1: Protože sňatek byl před světem utajován, oni byli formálně nesezdáni, tak nebylo možné, aby měli spolu děti. Takže když Filipína Velserová porodila svého prvorozeného syna Ondřeje, tak ten byl po porodu vynesen před bránu zámku. Tam ho našla služebná, okamžitě ho přinesla Filipíně, která ho adoptovala, a tím vlastně byl ten vztah matky a syna zlegalizován. Totéž se stalo s druhorozeným synem Karlem, který se ale narodil roku 1560 na Křivoklátě.
0: Císař se nakonec o utajeném manželství dozvěděl. Po dlouhých 19 letech sňatku požehnal i papež a svazek tak legalizoval. Tajnou svatbu na zámku Březnice dnes připomínají překrásné svatební šaty paní Filipíny.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Březnice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: A my budeme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín rádi mluvit také o tom, že tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále Wimbledonu. A nejenom tam, jak už od valašské rodačky za chvíli přímo z dějiště slavného turnaje uslyšíte.
5: Když přijíždíte do Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku, vítá vás z dálky silueta kostela, jehož fasáda září jasně modrou barvou. Už více než 100 let. Základní kámen kostela svatého Prokopa byl na malém návrší nad obcí položen v roce 1907 a už o rok později byl kostel vysvěcen. Vydáme se tam už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Dobrou zprávu s regionální stopou pro vás teď máme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně porazila rodačka z Bystřičky na Vsetínsku už 4 soupeřky po sobě, teď naposledy loňskou vítězku Australian Open Madison Keysovou 6-4 a 7-6.
1: Krásný, to super. Jsem tady poprvé, takže dobrý.
2: I proto teď sedí Linda Nosková poprvé v největším sále Wimbledonského areálu a odpovídá na otázky reportéru už jako čtvrtfinalistka travnatého Grand Slamu. Zápasový kurt číslo 1 si pro změnu Linda Nosková vyzkoušela loni.
1: Tak já jsem si tenhle zápas dost oplakala loni. Myslela jsem si, že to byla velká šance pro mě. Samozřejmě to byl dost těžký zápas. Amanda byla potom ve finále, takže to byla jedna z těch nejtěžších soupeřek, kterou jsem mohla dostat.
2: Tehdy šlo také o osmifinále a těsně podlehla Američance Ani Simovové. A i tato rok stará zkušenost jí teď možná pomohla.
1: Já myslím, že jsem se na ten kurt strašně těšila i na ten zápas si ho vlastně užít, ale samozřejmě ho chtít vyhrát.
2: Raduje se Linda Nosková z dalšího kariérního úspěchu. Na čtvrtfinále Grand Slamu už dosáhla předloni v Melbourne, teď v 21 letech poprvé i ve Wimbledonu.
1: Tak pro mě to byl zápas těžký, ať už jakýkoliv to byl, ať už s kýmkoliv, kdybych hrála, tak myslím, že by to pro mě znamenalo hodně. Samozřejmě výsledek mluví o tom, že to byl těžký a těsný zápas. Madison je u ní dost těžký prostě breaknout, takže ty gamy jsou někdy lehký na její straně, ale dostat se do takovýchhle momentů, kdy vlastně člověk i cítí, že to tak nějak má pod kontrolou, tak je fajn.
2: Říká Linda Nosková, nejmladší česká čtvrtfinalistka ženské dvouhry Wimbledonu od roku 2011, kdy na zdejším travnatém Grand Slamu zářila tehdejší šampionka Petra Kvitová. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Spolek rožnovských žen slaví 50 let, patří k největším ženským spolkům v Česku. Díky nové poznávací hře Panská sídla Kroměřížská se lidé podívají i na jinak nepřístupná místa v regionu. Zemřel náměstek ministryně pro místní rozvoj Filip Endal. Z odpoledne bude oblačno s přeháňkami, teploty až 29 stupňů. S přehledem aktuálního dění Českého rozhlasu Zlín je tu David Jabůrek. Spolek rožnovských žen z Rožnova pod Radhoštěm slaví 50 let od svého založení. Patří k největším ženským sdružením v České republice. Už půl století nabízí prostor pro společná setkávání, vzdělávání i dobrovolnickou činnost prostřednictvím kurzů, besed a dalších aktivit.
2: Na úplné počátky spolku vzpomíná jeho zakladatelka Marie Retyová.
3: Úplně v roce 1976. My jsme si říkali, že je potřeba, holky chtěli třeba kurzy šití, teď kurz pečení, kurz toho, teď informace různé zdravotní.
4: Nejstarší je Eliška Holá, ta má 99 a nejmladší holky kolem 30.
2: Kromě kurzů a besed pořádají ženy i výstavy, třeba Kouzlo adventního času. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Nová letní hra Panská sídla Kroměřížská nabízí lidem možnost v létě navštívit 18 hradů a zámků v regionu. Při návštěvě získají razítko do hrací karty a zapojí se tak do soutěže. Mezi panskými sídly jsou běžně dostupná místa i lokality zpřístupněné jen pro tuto hru, říká manažerka Sdružení pro cestovní ruch Kroměřížská Alena Horáková.
5: Hra se hraje například na zámcích v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hustýnem, v Chropiní, ale také na hradě Cimburk nebo tvrzi Rimice. A letos se nám podařilo přesvědčit i další místa, která běžně prohlídky pro veřejnost nemají. To jsou například zámky v Přílepích a Žeranovicích nebo hrad Kurovice.
0: Zemřel náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj za motoristy Filip Endal. Bylo mu 51 let. Rezort o tom informoval na sociálních sítích. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zemřel náhle v noci na dnešek. Endal měl na ministerstvu na starost oblast bydlení, regionálního rozvoje a taky veřejné investice. Předtím působil v soukromém i veřejném sektoru. Vedl například regionální centra státního fondu podpory investic. Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce z původních 5 let na 45 měsíců. Francouzská politička a vůdkyně Národního sdružení musí zároveň zaplatit pokutu 100 000 eur. Tříletého trestu odnětí svobody bude muset Marine Le Penová jeden rok nosit sledovací zařízení. Další dva roky stráví v podmínce. Zákaz ucházet se o volené funkce může Le Penovou vyřadit i z prezidentských voleb plánovaných na příští rok.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude odpoledne oblačno, očekáváme drobné přeháňky, na severovýchodě kraje i s možností bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou k 26 až 29 stupňům, na Valašsku většinou na 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice a dálnice ve Zlínském kraji jsou průjezdné bez aktuálních komplikací. Po zprávách dál posloucháte Český rozhlas Zlín, Pavla Vacka a odpolední vysílání.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pro vás máme zprávy, které přinášejí radost, ty vám sdělujeme vůbec nejraději, ale informujeme také o tom, co nás bohužel až tak nepotěší. To bude případ hned následující. Městům ve Zlínském kraji loni ubylo obyvatel. Mírně si polepšil Zlín, nejvíc lidí ubylo ve Vsetíně. Podrobnosti k tomu si poslechněte hned po písničce. Hokejových fanoušků je ale ve Vsetíně stále dost A nejen ti si přijdou v další hodině na své. Na úterním, teda naším úterním sportovním hostem bude totiž nový generální manažer vsetínského hokejového klubu Daniel Vaněk. Do studia dorazí po 15:45. Tak si zkontrolujeme společně čas. Máme 5 minut po 15. hodině a 17 vteřin k tomu. Úterý 7.7. navíc, rok 2026, základní informace vyřčeny, tak teď už jenom, ať je vám s námi jen a jen dobře. Přeje Pavel Vacek jménem všech, kteří naše vysílání připravují.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jedna aktualita ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně 8 minut po 15. hodině. Je to dlouhodobý trend. Městům ve Zlínském kraji postupně ubývá obyvatel. Potvrdila to i čísla za loňský rok, která dnes zveřejnil Český statistický úřad. Podrobnosti k tématu má teď přímo ve studiu reportérka Tereza Chrastinová. Hezký den.
1: Hezký den.
0: O kolik obyvatel města ve Zlínském kraji přišla a jaké jsou důvody, Terezo?
1: Ve 30 městech, která ve Zlínském kraji jsou, loni ubylo přes 900 lidí. Tím hlavním důvodem poklesu byl nyní nižší počet narozených než zemřelých. Trend nezvrátil ani fakt, že se do městských sídel na východě Moravy přistěhovalo víc lidí, než z nich odešlo. Počet obyvatel se snížil ve 22 městech, naopak nárůst zaznamenalo 7 měst. Počet obyvatel se nezměnil pouze ve Valašských Kloboukách na Zlínsku.
0: Jaká čísla zaznamenali statistici v jednotlivých městech? Kde lidí přibylo a kde byl naopak úbytek největší, jak už si naznačila?
1: Tak největší nárůst počtu obyvatel loni zaznamenal Zlín, kde přibylo 233 lidí. Následovalo Staré Město na Uherskohradišťku s přírůstky 75 obyvatel a Zubří na Vsetínsku, kde se počet obyvatel zvýšil o 42 lidí. Nejvíce se snížila populace Vsetína, a to o 211 lidí. Poklesy také v Otrokovicích a Rožnově pod Radhoštěm.
0: Jsou některá města ve Zlínském kraji, kde se narodilo víc dětí, než kolik lidí zemřelo?
1: Přirozený přírůstek obyvatel byl loni pouze ve dvou městech, Kelči na Vsetínsku a Slušovicích na Zlínsku. V Kelči se narodilo o 5 dětí víc, než kolik lidí zemřelo, ve Slušovicích bylo dětí o 1 více. A právě Kelč je jediné město ve Zlínském kraji, kde se sešly oba faktory. Tedy narodilo se tu víc dětí, než zemřelo obyvatel, a taky se do sídla na Vsetínsku přistěhovalo víc obyvatel, než z něj odešlo. V 19 městech ve Zlínském kraji naopak ubylo lidí v obou sledovaných oblastech.
0: Jak je na tom Zlínský kraj v porovnání s dalšími regiony v Česku? I to by mohlo být zajímavé.
1: Meziroční pokles počtu obyvatel měst statistici evidovali i v dalších 8 krajích. Nejvýraznější byl v Moravskoslezském kraji, kde se počet obyvatel měst snížil o 6396. Nejvíce jich přibylo v Praze o 9204 osob.
0: Městům ve Zlínském kraji loni ubylo obyvatel, mírně si polepšil Zlín, nejvíc lidí ubylo ve Vsetíně. Podrobnosti k tomu jsme probrali s reportérkou Terezou Chrastinovou, čímž jsme tak trošku popřeli vzhledem k zajímavosti tématu onu píseň, která zpívá, že statistika nuda je. Děkujeme za zajímavé informace, naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, hezký den.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Radostná píseň Jimmyho Cliffa nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přivádí k radostným pozvánkám, i když ta první, co se týče tedy kulturních typů, bude taková i trošičku tajemná. Vyprávění valašských bájí a pověstí si dnes do 17 hodin ještě můžete poslechnout ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, konkrétně v chalupě Stánisko z Karolínky Rákošového. Vedle pověstí se budete moct dozvědět také něco o salašnictví a dřívějším způsobu života na stánisku. Nenechte si ujít. V muzeu na Pajedla v Novém klášteře dnes začíná výstava Muž, který zastavil čas. Jde o interaktivní výstavu pro děti i dospělé, ukazuje počátky animací, optických iluzí a experimentů s pohybem. Otevřeno je od 9 do 17 hodin, expozice bude v muzeu až do konce září, nestihnete-li tedy dnes ještě spousta času, ale také si nenechte ujít. Už jen dnes a zítra naopak můžete navštívit výstavu Den má 86 400 sekund od Patricia Lambertuse. Je v galerii kabinetu T12 budovy ve zlínském Svitovském areálu. Jde o expozici digitálních koláží, které propojují architekturu, plány a pohledy na Zlín se současnými fotografiemi. Jistě zajímavé. Otevírací doba výstavy je od 14 do 18 hodin. Kdybyste chtěli ještě více kulturních typů a nejen těch, tak se také podívejte na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz. Jestliže ale chcete vědět víc o vsetínském hokeji, tak zůstaňte s námi. Jarní zklamání z vyřazení ve čtvrtfinále hokejového play-off první ligy ve Vsetíně už hodili za hlavu. Majitelé valašského klubu sáhli k radikální změně. Jejíž součástí je rovněž červnové jmenování nového generálního manažera Daniela Vaňka. Proč se bývalý hráč a kapitán valašského týmu rozhodl pro Vsetín, jak náročná práce jej čeká a na jaké změny se musí klub a fanoušci připravit, to prozradí on sám už po písničce.
1: Inkontinence je problém, který může potkat kohokoliv. A přesto se o ní mluví šeptem nebo vůbec. Proč vlastně vzniká? Jaké jsou možnosti léčby? A jaké jsou praktické tipy, které pomáhají zvládat každodenní situace? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání lékař gynekologicko-porodnického oddělení Baťovy nemocnice Michal Macourek. Už 8. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Před 10 lety ještě v roli hráče, kapitána, stál za návratem hokejistů Vsetína ze druhé do první ligy. Od června nový 39-letý generální manažer Daniel Vaněk stojí před novou výzvou a snem nejen fanoušků valašského klubu, návratem mezi extraligovou elitu. Tak vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, pane Vaňku, hezký den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Na úvod připomeňme, jak vlastně vypadala vaše cesta, musím říct manažera v IT firmě, do křesla šéfa hokejového Vsetína. To není úplně možná obvyklá ta cesta, tak jak dlouho trvala třeba jednání, jak dlouho jste nad tou nabídkou přemýšlel a podobně?
1: Tak my jsme jako lehké rozhovory s Peťou Nobajem vedli v předchozích sezónách, ale bylo to opravdu jenom takové nezávazné rovině a po playoff jsem dostal telefonát, že klub se chce vydat jinou cestou, jak hráčským kádrem, tak managementem a dostal jsem nabídku se zúčastnit výběrového řízení jako zkušený manažer a zároveň s hokejovou minulostí, tak to dávalo všem smysl.
0: Mm-hmm. Kdo kromě trenérů bude patřit k vašim nejbližším spolupracovníkům? Co vše má takový generální manažer vlastně v gesci? Co budete mít za zodpovědnost? Pojďte i tohle říct našim posluchačům.
1: Já budu mít na starost, nebo již mám, vedení a řízení celého klubu, a teď do denní bázy. Petr Neumann jako předseda nebo jednatel si nechává jenom strategické témata. No a tím nejbližším spolupracovníci jsou v rámci těch jednotlivých oddělení. Radim Tesařík za obchod, Filip Bazala za provoz, marketing a samozřejmě trenéři A týmu, celý realizační a tým A týmu.
0: Musíme tady ještě odlišit, že sportovní manažer v té nové konstrukci klubu splývá trošičku s pozicí generálního manažera. Je to pro vás výhoda nebo komplikace? Pro vás jako bývalého hokejistu bych to mohl vidět spíš jako pozitivum. Co vy na to?
1: Já si myslím, že to je výhoda. Ano, po odchodu Pavla Hanáka role sportovního manažera splývá s generálním, kdy já mám na starosti celou sportovní stránku, včetně mládeže. Beru to jako výhodu a byla to i ten nějaká ta výhoda v tom výběrovém řízení, že jsem měl nějak zkušenosti s vedením lidí a biznisu, ale i té sportovní stránky.
0: Může tohle pomoct třeba i ve vztahu s hráči? Ten respekt, když je na této pozici někdo, kdo má i tu zkušenost přímo z ledu, pomůže to?
1: Doufám, že ano. Tam je důležité, že já mám ten vlastní prožitek z té kabiny, z těch vyhraných bitev, prohraných bitev, z těch problémů, takže si dokážu navnímat jakoby ty problémy, které by mohly nastat nebo nastávají, takže ten vlastní prožitek mě spíš pomáhá v tom pochopení celé situace.
0: Někdy se ale zároveň musíte zachovat jako šéf a ne úplně jako kamarád, tak může to být taková dvousečná zbraň. Jak blízko si může generální manažer pustit třeba hráče k tělu?
1: Jasně, je to opravdu ta nadřízená pozice, takže musí mít nějaký zdravý odstup. Jo, to jsem se naučil právě v tom vedení těch lidí, v tom IT, takže ta kombinace je dobrá, ale nesmí být nějakým způsobem jako otočená v tom, aby to nebyla výhoda. Takže ten zdravý odstup tam musí být.
0: Čili v tomto smyslu můžete využít i své manažerské zkušenosti z podnikatelské sféry v té struktuře sportovního hokejového klubu, nebo ještě jinde vidíte i výhody. Třeba, nevím, můžete mluvit i do podoby webových stránek a podobně, když se podíváte. Čímž ti nechci říct, že by byly nějak špatné, to chraň Bůh, jsou krásné.
1: Ano, to je taky jako výhoda, že mám tu zkušenost s těmi IT projekty, takže s tou infrastrukturou, s tou digitalizací, takže tam určitě můžu hodně pomoct, poradit, jakým způsobem bychom se mohli posouvat, ale hlavně je to s tím vedením těch lidí. Jo? Motivace, cíle, jo? Rozhodovací mechanismy, jo? Toto je opravdu to, co jsem se naučil v tom biznisu.
0: Nový generální manažer Vsetínského hokejového klubu Daniel Vaněk je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za chviličku se zaměříme i trošičku na případné změny v kádru. Nejen to, zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: kádr máme de facto uzavřený. Už je tam jedno volné místo. Jak říkal pan Janáček minulý týden, ještě máme jednání s Ondrou Slováčkem, který je vlastně domácí hráč setínský a nadstandardní obránce pro Maxa ligu. Takže s ním je ještě probíhá jednání, ale jinak máme kádr uzavřený a věříme těm hráčům, kteří tam aktuálně jsou.
1: A kteří už se začali připravovat na blížící se sezónu, i když venku tedy panují nehokejové teploty. I o tom budeme s novým generálním manažerem setínských hokejistů Danielem Vankem mluvit. To ale ještě až za chviličku.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Vsetínští hokejisté už se začali připravovat na blížící se sezónu. Zatím je to takzvaná suchá příprava. I oni nám, věřím, něco řekne. Nový generální manažer vsetínského hokejového klubu Daniel Vaněk. Tak jak jste spokojen s tou asi první fází suché letní přípravy? A jak na ní třeba vy vzpomínáte jako hráč? Je to opravdu tak neoblíbená část?
1: Tak jako hráč, čím jsem byl starší, tak já jsem paradoxně to měl radši, protože jsem věděl, že je to nezbytné a že tam jedině se můžu posunovat, zrychlit, nabrat kondici, zlepšit se, protože na to v sezóně není čas, takže mě to potom čím dál víc bavilo, jako by ta dřina a ta bolest. Takže
0: vidíte to podobný přístup i u současných hráčů jako manažer?
1: Ale já věřím, že potom, jak ten hráč jakoby jde s tím věkem, že opravdu jako zjistí, že to je nezbytná součást a že tam opravdu to dělá sám pro sebe, že když to nedělá úplně 100%, tak šidí.

0: sám sebe. No.
1: Už máte jasný program přípravných zápasů, na které se jistě fanoušci těší, zvláště nedočkaví. Koho tedy přivedete, ať už na Lapač, nebo kde se představíte na ledě jako
0: hosté? Máme tam zajímavé soupeře. Hrajeme i s Vítkovicemi, ale udělali jsme malinko změnu oproti minulým, kdy těch přáteláků bylo opravdu málo, takže letos jich máme víc, abychom opravdu ten tým, který je z nějaké části nový, tak aby jsme dali dohromady, aby jsme našli tu chemii, takže trenéři si myslím, že kvalitně naplánovali ty přípravné zápasy, aby ten tým opravdu byl na sezonu perfektně připravený.
1: A můžete i odtajnit nějaké jméno, nějaký klub, na který se můžou fanoušci těšit?
0: My to máme na webu, já to teďka úplně máme tam
1: už určitě... jsem to zde i vyhledal. Poruba je to možné a potom Havířov doma, Frýdek Místek, ale jsou tam i zahraniční kluby jako Krakov, Skalica. Je to i pro hráče takové zpružení, to porovnání s tím zahraničím a s trošku jiným stylem hokeje?
0: Já si myslím, že je to jako nezbytné, aby už ten přípravný zápas v té přípravné fázi v srpnu, aby nehráli s těmi hlavně týmy, které budou potkávat v té lize, tak aby tam byl zajímavý mix, aby si mohli zkusit i nějaké signály, nějaké věci herní a úplně neodkrývali karty na ty soupeře, kteří teprve přijdou v lize, takže tenhle mix je podle mě velmi, velmi dobře zvolený.
1: A co se týče rozpočtu, jako generální manažer, samozřejmě nechci žádná přesná čísla, ale třeba v srovnání s loňským rokem, jste v tomto smyslu spokojený, i když jako generální manažer asi nemůžete být spokojený nikdy, ale alespoň je to takové, že i Daniel Vaněk může mít stále úsměv na tváři, jaký má i tady ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Ano, jdeme do sezony se stejným rozpočtem, to je velmi důležité, jo, aby jsme udrželi tu linku potom nezdaru v minulém roce, aby jsme mohli opravdu jako s těma schodama zase nahoru.
1: Ve Vsetíně se samozřejmě stále mluví o postupu do extraligy, ale jak to v tomto smyslu vypadá také s prací na zázemí? Jak to aktuálně vypadá se zimním stadionem a jeho tolik potřebnou modernizací právě směrem k extralize?
0: Teď aktuálně probíhají nějaké závěrečné studie stavu našeho stadionu Lapači, aby jsme mohli zahájit nějaký posun v dalším jednání a přípravu projektu spolu s městem na celkovou rekonstrukci, ale všechno je v gesci města jako vlastníka stadionu, ale samozřejmě bychom si to velice přáli zmodernizovat, zrekonstruovat, aby jsme ty tradice a tu historii našeho klubu přenesli do moderní doby.
1: Pojďme se tedy podívat už směrem k těm soutěžním zápasům. Co říkáte na los letošního ročníku? Začínáte na Slavii, pak doma hostíte Třebíč. Jak důležitý bude pro váš klub vstup do soutěže?
0: Tak start je důležitý určitě pro každého, protože od toho se odvíjí potom i nějaké rozpoložení a sebevědomí do té první části, do té první poloviny sezóny, takže určitě start velice důležitý. My budeme se snažit už v těch přípravných zápasech, aby se našly vazby, aby se našla chemie, aby trenéři dostali do hráčů ty prvky a ty herní systémy, které do nich chtějí, aby jsme opravdu byli úplně 100% nachystaní na ten první zápas.
1: A pak ten zápas, který zajímá všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín, možná nejvíc, ty, co jsou pouze 4 v celé sezóně, série derby se Zlínem odstartuje v polovině září už ve čtvrtém kole, a to u vás na Lapači. Je tohle výhoda? A jak vy třeba vzpomínáte na ta slavná derby jako hráč?
0: Já si myslím, že domácí prostředí z těch minulých let úplně není tak jako rozhodující. Tam šlo vidět, že ten trend je opravdu, že derby nemá favorita a jedno vlastně na jakém stadionu se hraje, ale samozřejmě my chceme tenhle slogan zlomit a mít tu výhodu doma a věříme, že přijde nadupaný Lapač a že tým už bude po začátku, po těch prvních zápasech opravdu v nějakém rozpoložení, aby jsme to derby zvládli.
1: Vy sám v sobě máte jakési propojení obou našich regionálních klubů hokejových, tedy těch prvoligových, protože s hokejem jste v mládí začínal právě ve Zlíně. Plánujete i přes tu velkou fanouškovskou rivalitu nějak zlepšit tu spolupráci klubů, které se snaží oba dostat do extraligy?
0: Jo, určitě. Já si myslím a takové moje motto, že taková ta válka, ta rivalita má být ne na ledě, ale mimo led ty kluby by měly a mohly spolupracovat. Takže věřím, že spolupracovat normálně budeme komunikovat, jestli v tom regionu, když bude potřeba, jako pomůžeme, ale takové to soupeření a tu válku necháme chlapům na ledě.
1: Říká velice sympaticky nový generální manažer Valašského hokejového klubu Vsetín Daniel Vaněk, který byl dnešní hostem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. A já popřeji, ať stejně sympatický výkon předvádějí i hráči Vsetínského hokejového klubu a ať se vám v nové funkci po všech stránkách daří. A budu se těšit na další setkání zde u mikrofonu.
0: Tak děkuji za pozvání a mějte se, nashledanou.
2: Nad centrem Zlína se tyčí památník ze skla a oceli, který připomíná osobnost a dílo zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. Kdy byl památník otevřen veřejnosti a jak se změnila jeho podoba za 93 let jeho existence? O tom všem bude poslední reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským. Poslechněte si ji už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

natte stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Petr Habke jistě lahodí sluchu. Nejen jim, ale můžete vnímat obsah Českého rozhlasu Zlín. Můžete také zavítat na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz, kde například zjistíte i obsazení humoriády, a to té dnešní, která začne hned po 16. hodině. A dočtete se v rámci programu, že scénky z rozhlasového archivu vám dnes bude nabízet Martin Zounár, moderátorem bude Pavel Kučera. Přejeme příjemnou zábavu. No a když se na těch stránkách proklikáte ještě někam hlouběji, tak najdete také tipy na výlety, na něco dobrého na zub, i zajímavé rozhovory a v neposlední řadě se můžete vrátit k čemukoliv, co vás v našem vysílání zaujalo nebo co vás uteklo, a to v rámci sekce Audioarchiv. Buďte s námi, my jsme s vámi, a to na všech formách, platformách, a zdravíme vás kamkoliv teď doletí signál Českého rozhlasu Zlín, což může být díky internetovému vysílání opravdu daleko. Pavel Vacek bude zde na místě opět zítra po 14. hodině. Budu rád, když navážete spojení. Do té doby se mějte nádherně.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Teď přijde specialita. Spojíme dva hudební světy. Možná vám přijde podivné, jak dáme dohromady skupinu Depeche Mode a country legendu jménem Johnny Cash. Ale ono to půjde. Připomeňme si, Johnny Cash byl hvězdou první velikosti, podle spousty hudebních kritiků taky jedním z nejdůležitějších amerických zpěváků 20. století. Tématy mnoha písniček, hlavně pak ze sklonku jeho života, jsou ale smutek a bolest, taky naděje a vykoupení. A už jsme u toho. Bylo to důvodem, proč sáhl rok před svou smrtí v roce 2002 po hitu Depeche Mode a přespíval Personal Jesus, osobní Ježíš. Nechejme těžkých úvah, pravdou je, že tu skladbu si vypůjčil taky Marilyn Manson nebo Iggy Pop. Časopis Q tento song zařadil mezi 100 nejdůležitějších písní historie. Hodně zvláštní provedení Johnnyho Cashe, jednoho z králů country, si teď poslechneme.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dnes začíná výluka na železniční trati mezi Nedakonicemi na Uhersko-Hradišťsku a Moravským Pískem na Hodonínsku. Přivaděč od dálnice D49 do Zlína má být hotový v roce 2032. Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. Večer a v noci bude oblačno s přeháňkami, teploty klesnou ke 14 stupňům. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Ode dneška až do 29. července platí na železniční trati číslo 330 v úseku mezi Nedakonicemi na Uhersko-Hradišťsku a Moravským Pískem na Hodonínsku výlukové jízdní řády. Informovala o tom integrovaná doprava Zlínského kraje. Mezi Starým městem u Uherského Hradiště a Moravským Pískem pojedou po dobu výluky určité osobní vlaky o asi 6 minut dříve proti pravidelnému jízdnímu řádu. Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice 1/49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílejí ředitelství silnic a dálnic, Zlínský kraj, město Zlín a správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Frišták Lípa. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Ve vazbě podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 tisíc zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet, uvedla mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici nebo výbušniny. Pyrotechnici asistovali u bezmála 500 výjezdů ke granátům nebo třeba protitankovým střelám. Podle Brodské zatím u žádné zbraně policisté neprokázali souvislost se spácháním trestného činu.
1: Sport. Počasí.
0: Večer a v noci čekáme ve Zlínském kraji oblačno s přeháňkami nebo také občasným slabým deštěm. Noc také bude větrnější, hrozí nárazy až 55 km v hodině a teploty ty klesnou během noci na 17 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na dálnici D55 u Starého města na Uhersko-Hradišťsku ve směru na Otrokovice. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Zprávy končí, teď už humoriáda a s ním Martin Zounar a Pavel Kučera.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vysílat, víte?
1: Humoriáda.
3: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
4: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
1: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontágu, z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsínce dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to. Tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva. No ježilo, jenom hodinky, otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? A dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak jeba? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říkám, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunel do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Boleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy, lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, ty buky, ty šuky, ty buk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku, toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
4: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda. Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do 5 do s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš po té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedi to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, protože ty to děláš. A já bydl, ne. No, do dneška na to vzpomínáme, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Přibýt. Pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Připomínám humory a jména, která jsou ve hře v ukázkách, Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounár.
5: Zdravím vás.
6: Krásné odpoledne, dobré krásné doma. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
4: Díky.
6: A prosím Ačko, Bolečka.
4: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr. Dobrý. Z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok,
7: no,
5: jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujeme.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo,
8: dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak jednou vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: Já vás zdravím oba dva, chci to... taky Ačko.
5: No to je dobře.
4: Zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyšková.
5: Dobrý den.
9: Já bych to pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
5: Děkuju.
9: Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, děkuju, dobře.
4: My děkujeme, no je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím, Bartuška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, že tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jí na hory, on lidi léto, lidi červenec. Spirov. Všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu štenglou, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do té podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním sviští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. paní Macháčková, zlomená noha chuděrka, otřes vosku chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z tý ušanky dole. Probuď se, vstal Vítka, Spirov se probudí druhý den. Víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž? No neblbni. Paní Macha, no neblbni. Že by se, čuče, já už třetí generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus. No to je průšvih, to já musím vyžadit. A vode do ty nemocnice Spirova, teď hledá paní Macháčko. A paní Macháčko říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčko, a no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no, čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sázky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu?
5: Ne,
4: blázninina.
5: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, takové recesist, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: V občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
4: Mě takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, no to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no, ale já jsem měl, my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišli ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem náhle to začal, to bylo zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal by jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla. A pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhl, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár, co se vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bysme měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažanta, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Nám to nevadilo, nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: První zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to bylo, to je, a pro posluchače, sanitka seriál třeba.
2: No,

0: to nejelo a v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín, to mělo, ono to mělo, taky voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
0: No, jeli jsme třeba, třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky. Ale bylo to, ještě
0: my jsme
1: hráli Mandrágora,
0: my jsme, no jasně, ježišmarja, my jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd Mandrágora, Machiavelliho a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čověče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. To byly krásné peníze, ano. Jsi mohl koupit pak džíny v tu Zexu.
1: Vzpomíná Martin Zounar, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
0: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu a vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 01 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. Tak tomu Věra Špinarová a její Valentino.

Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 3.

0: 6. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje, tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, slyším. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunara.
3: Martina, taky jak byl Miroslav.
4: Martina.
3: A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně
3: děkuju.
4: Jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kněžkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně pomáhat vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek. Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
4: Dám si Ačko třeba.
3: Dobře, děkujeme.
2: Mějte se, co daří, kdo další?
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
3: Děkuju.
5: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale více jak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
3: Ano,
5: myslím si, že tam
3: s Luzkou Zedníčkovou.
5: Tak to bylo, ano.
3: Ježíš, tak
5: vidíte. Tak si to dobře,
3: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
3: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
3: Mějte se hezky.
2: Ať se daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
6: Tady Roval Myslovec Vysoký. Já zdravím pana Zounara.
3: Dobrý den.
6: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
3: Děkujem.
6: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať dobře. Je dobře a plno Děkujem. Zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
7: A zdravím pana Zounala.
3: Děkujem.
7: Já vás sleduju televizi.
3: Dobře, a co si dáte?
7: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
3: Dobře.
8: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
9: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten dál povídá, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
3: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalevo, než se šlo najviště. Začal jsem byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju, to bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no. Ti by všichni povídali samozřejmě, bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
3: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
3: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let. Tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
3: A bylo to krásný, Chutí medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání? To už se ptám vás, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála.
3: A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: jseš
3: že
2: proti místo,
3: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
3: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
3: Ježišmarja, tak no klidně, já bych hledal a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: Vybírejte, 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář, Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano, co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na
2: Bílý paní.
3: Hře Bílá paní. Ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. Děkuji. Se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina, pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Tfilakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak byste potřebovali já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia. Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děkujeme. Byl jsem všichni. Na strašidílku Kentervilském, mm-hmm. Taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde nebude. To bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát,
1: hezké. No, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Jak tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, Pepíš.
8: Se všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzar, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzeváku, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já! Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Stralsundu, v hotelu Baltic, a jdeme, a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák. No Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pár asi Schrecklich, alles junge, komm her, pojď sem, hoším to. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. A uch, ich geben dich, jo, a alles... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat přes kopírák, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim
8: album města Stralsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumnej, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až budeme, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízne. Pám, a komu to tady prodáme? Pám, norským námořníkům. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáňo na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Kangaseiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Kangaseiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne? A on já nejsem žádnej barovej hráč, já jsem hudební skladatel.
4: Je to úplně poslal.
0: Humor Jáda.
2: Tohle to byl můj papíček, Vinklář, můj profesor na herci.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Radnice v Rožnově pod Radhoštěm rozšířila počet sdílených kol a přidala i nová stanoviště. V Kroměříži dojde k dočasné změně svozu bioodpadu. Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. V noci bude oblačno s přeháňkami, teploty 17 až 14 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Dobré odpoledne. Rožnov pod Radhoštěm rozšířil službu sdílených kol. Jedno kolo si tam lidé v průměru půjčí 4x denně. Na velký zájem, proto radnice reaguje navýšením počtu kol i novými stanovišti. Kde nová místa přibyla, přibližuje mluvčí města Adéla Kousalová.
2: V tomto týdnu přibylo k současným 20 kolům dalších 10, takže obyvatelé mají k dispozici celkem 30 sdílených kol. Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o které si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na dolních pasekách nad Uniparem.
1: Kroměříži se ode dneška až do 28. srpna bude bioodpad vyvážet každý týden, tedy oproti lichému týdnu i v týdnu sudém. Město Kroměříž tak reaguje na vyšší produkci biologického odpadu v letních měsících. Ve většině lokalit bude svoz ve stejný den, jak jsou obyvatelé zvyklí. V některých místních částech ale dojde ke změně svozu v sudém týdnu z úterka na středu. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu města Kroměříž. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. To naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
3: Kdybychom měli výjimou část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
0: Sport.
1: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii, oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maděrová a Ester Ledecká zlaté medaile. A fotbalisté Argentíny se v osmifinále mistrovství světa utkají s Egyptem. Zápas začne za necelou hodinu. Ve 22 hodin našeho času pak odstartuje osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií. Radiožurnál Sport nabídne ze zápasů přímé přenosy.
0: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji nás čeká oblačná až zatažená noc, postupně se od severu budou rozšiřovat přeháňky nebo slabší déšť, který gránu zeslábne. Teploty klesnou k 17 až 14 stupňům a povane mírný vítr s možností nárazů až 55 km v hodině.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D55 na 48. kilometru u Starého města na Uhersko-Hradišťsku ve směru na Hodonín stojí nákladák s defektem a na vozovce leží roztrhaná pneumatika. Buďte tam opatrní. A po zprávách je tu Anna Randárová a den v kraji.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Přeji vám krásné odpoledne a vítám vás u poslechu Dne v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Dnešní zpravodajskou hodinku zahájíme reportáží o tom, že v Uherském Hradišti bude od zítřka uzavřená ulice Sokolovská a po půl šesté vám nabídnu ukázku z dnešního dopoledního rozhovoru. Mým hostem byla výzkumnice Miloslava Dočkalová, která se věnuje tématu intimity lidí žijících v zařízení pro seniory. Čeká nás toho spousta a já pouštím první písničku úterní 17. hodiny. Hana Zagorová a Závrať. Přeji vám příjemný poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Zpravodajský souhrn s datem 7. července připravil David Jabůrek. Pojďme si ho společně poslechnout.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice 1/49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílí ředitelství silnic a dálnic, Zlínský kraj, město Zlín a správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Frišták Lípa, která zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Frišták a napojení budoucího přivaděče. Spolek rožnovských žen letos slaví 50 let. Z malé skupiny žen se za tu dobu stal jedním z největších ženských sdružení v Česku. Dodnes spojuje členky napříč generacemi, které se společně vzdělávají, tvoří i vyrážejí na výlety. Co ženy do spolku přivádí a proč v něm zůstávají i desítky let, vysvětluje jedna z jeho zakladatelek Marie Retyová.
3: Například, když si vezmeme přípravu výstavy kouzlem adventního času, tak si krásně povídáme.
2: Ode dneška až do 29. července platí na železniční trati číslo 330 v úseku mezi Nedakonicemi na Uhersko-Hradišťsku a Moravským Pískem na Hodonínsku výlukové jízdní řády. Informovala o tom integrovaná doprava Zlínského kraje. Mezi Starým městem u Uherského Hradiště a Moravským Pískem pojedou po dobu výluky určité osobní vlaky o asi 6 minut dříve proti pravidelnému jízdnímu řádu. Změny v parkování plánují od poloviny července ve Vizovicích na Zlínsku. Například stání na parkovišti u zdravotního střediska nebo v jednosměrné ulici od marketu Albert k ulici Školní bude omezeno na 2 hodiny. Cílem města je zabránit dlouhodobému parkování v centru, pokračuje místostarosta Vizovic David Mazůrek z ODS.
4: K dalšímu stání mohou řidiči využívat parkovací plochy mimo centrum, například parkoviště u fotbalového stadionu nebo ve čtvrti Aloise Háby a na sídlišti Štěpská.
2: Řidiči už můžou bez omezení projíždět po zrekonstruovaném téměř 900 metrů dlouhém průtahu Držkovou na Zlínsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo opravu vytížené silnice spojující Zlín s oblastí Hostýnských vrchů za více než 15,5 milionů korun. Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova vozovky, rozšíření silnice na jednotnou šířku 7 metrů, nové autobusové zastávky i dopravní značení.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: To byla Bára Basiková. Posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Řidiči, cestující v městské hromadné dopravě i chodci musí od zítřka, tedy od 8. až do 15. července, počítat s komplikacemi v centru Uherského Hradiště. Důvodem bude úplná uzavírka části ulice Sokolovská, a to kvůli opravě silnice po zimní havárii vody. Na podrobnosti se ptal Petr Uhřík v dnešním ranním vysílání naší reportérky Terezy Chrastinové.
1: K havárii v části Sokolovské ulice u kina Hvězda došlo letos na konci ledna. Šlo o vážnou poruchu, na jejím odstranění pracovali dělníci 2 dny. Část Sokolovské ulice opravili ale jen provizorně panely. Celou dobu tam byla snížená rychlost. Připomínám, že jde o frekventovanou silnici, která míří z centra Uherského Hradiště do Zlína a denně po ní projedou tisíce aut.
2: Jak tedy bude vypadat režim po úplném uzavření silnice? Jaké objízdné trasy budou od zítřka využívat řidiči?
1: Objízdná trasa povede po silnicích 1. třídy číslo 55, 3. třídy číslo 050 14 a místních komunikacích ulic Větrná 1. máje a silnice 2. třídy číslo 497. Bude vyznačena v obou směrech. Bude taky změna v přednosti v jízdě na křižovatce ulic 1. máje, Sadová a Větrná a také na křižovatce s místními komunikacemi Větrná a Za Olšávkou. Řidiči by proto měli v těchto místech věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení.
2: Změní úplná uzavírka Sokolovské ulice i provoz městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti?
1: Pro 3 linky místní pouličky začnou platit výlukové jízdní řády a autobusy budou taky jezdit po objízdných trasách. Omezení se tak dotkne některých zastávek v místní části Mařatice, včetně stanoviště u městského hřbitova v této části města. Všechny změny, včetně přesných tras, jsou uvedeny na webových stránkách města Uherské Hradiště.
2: Po Sokolovské ulici vedou taky chodníky do centra města a ve směru ke kruhovému objezdu u Kauflandu, pokud si to dobře tam vybavuju. Jak se oprava dotkne chodců?
1: Přechod pro chodce a chodník ve směru na Zlín budou v místě stavby uzavřeny. Pro chodce ale nepůjde o nijak dlouhé obcházení opravovaného místa.
2: Říká Tereza Chrastinová. Mluvili jsme o úplném uzavření části Sokolovské ulice v centru Uherského Hradiště. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Rádo se stalo, hezký den.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.
4: Hudba plná radosti, energie a silných emocí, to je gospel. A už brzy si jeho jedinečnou atmosféru užijete i vy. Hostem vysílání Českého rozhlasu Zlín bude organizátorka Zlínské letní školy gospelu Marta Burket. A bude se nejenom povídat, ale také zpívat. Dobré dopoledne poslouchejte už 9. července. Těší se Jarka Barboříková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: To byl Michal Hrůza a písnička Na pořád. Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Psycholožka a výzkumnice Miloslava Dočkalová zpracovává problematiku intimity a sexuality lidí žijících v domovech pro seniory. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín jsem se jí ptala třeba na to, kdy a jak vznikl nápad se tomuto tématu věnovat. Poslechněte si ukázku z našeho rozhovoru.
1: Myslím si, že to bylo zhruba před 3 lety. Nicméně téma je to tak speciální, že si myslím, že bych k němu došla dříve nebo později určitě. Protože si uvědomuji, že stáří a stárnutí je věc, kterou všichni tak nějak oni víme, možná s ní úplně nepočítáme, všichni se chceme dožít vysokého věku, ale vlastně pak, když přijde, tak ne všichni jsou s tím spokojení, ne všichni jsou spokojení. Takže mě zajímalo, jak se daří lidem i v této oblasti, a to je oblast intimity.
0: A proč jste si tedy řekla, že právě oblast intimity, tohle téma, stojí za dlouhodobý výzkum?
1: Protože když se podívám na lidi kolem sebe, na lidi v produktivním věku, tak intimita, blízkost, vztahovost je něco, co je zpravidla samozřejmě až na výjimky hrozně důležitou součástí našich životů. A zajímalo mě, jak to vypadá, když budeme o polovinu života starší a plus ještě, když se budeme nacházet ve specifickém prostředí, jako je třeba domov pro seniory, který má svoje vlastní pravidla a svoje vlastní limity i bonusy.
0: Měla jste třeba v začátcích pocit, že vstupujete na tenký led?
1: Už od začátku jsem si uvědomovala, že to asi nebude úplně jednoduchá cesta, ale možná i ta špetka naivity, kterou jsem si ponechala, mi pomohla ten projekt dokončit, protože jsem v průběhu nacházela a narážela na limity a problémy. Jak se vůbec do toho prostředí dostat, jestli jít takzvaně ze spoda, domluvit se s někým, kdo v tom domově je rezidentem, nebo jít ze zhora skrze ty domovy. A zjistila jsem, že to není taková legrace, jaká by mohla být a že opravdu je těžké se dostat k těm respondentům.
0: A co tedy bylo nejtěžší? Získat spíše důvěru vedení jednotlivých domovů, zařízení anebo seniorů?
1: Já jsem se nakonec rozhodla jít tou cestou skrze ty organizace. Odeslala jsem návrh svého projektu do vyšších desítek zařízení. Odpověděli mi nižší desítky až jednotky. A vlastně nakonec jsem spolupracovala pouze s několika málo zařízeními, které mi ten vstup umožnily.
0: A jakých zařízení se nakonec výzkum týkal?
1: Byly to soukromé domovy pro seniory a s tím, že kvůli anonymizaci nemůžu zveřejňovat úplně v jaké lokalitě ani kolik jich bylo, protože je pro mě důležité chránit ty respondenty.
0: Pro naši představu, jak dlouho projekt vznikal?
1: Já jsem na něm pracovala něco přes 2 roky s tím, že vznikal v kontextu mé diplomové práce, kterou jsem měla vlastně mít hotovou za rok, ale po tom roce jsem viděla, že je potřeba udělat ještě hodně práce tak, aby to dávalo smysl. Moje práce v podstatě se skládala ze 3 částí. Já tomu někdy říkám, že to byly 3 diplomky, protože jsem vlastně udělala teoretickou vydatnou část, potom tu praktickou rozhovorovou a 3., která pro mě osobně byla nejdůležitější, a to byla ta výtvarná část, která vlastně ty výsledky nějak zpracovala a poskytla je té veřejnosti.
0: Měla jste v počátku svého výzkumu nějaké představy anebo stereotypy?
1: Já si myslím, že nejnebezpečnější stereotypy jsou ty, o kterých nevíme. A to byl zejména ten, který mi došel až po třeba 5 roce práce. A bylo to, že si tak nějak implicitně představuju, že všichni seniori jsou hodní dědové a babičky, protože člověk většinou, když má kontakt se staršími lidmi, tak jsou to jeho příbuzní, jeho babička, jeho děda, kteří to s ním myslí dobře. Ale vlastně po tom vstupu do toho prostoru domovů jsem zjistila, že ne všichni jsou hodní a ne všichni to myslí úplně dobře.
0: A byly ještě nějaké další představy, které se vám potom postupem času rozpadly, řekněme?
1: Myslela jsem, že pro ty lidi bude těžké o té intimitě mluvit, ale vlastně co se ukázalo, tak je opět ta pestrost. To znamená, že strašně záleží na osobním backgroundu toho daného člověka, jak je vzdělaný, jaký má vnitřní nastavení, a nakonec jsem zjistila, že vlastně lze s mnoha lidmi velmi otevřeně mluvit o věcech, o kterých se často mezi blízkými nemluví.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout v audioarchivu úterní 11. hodiny na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněla písnička 19. Nás teď ale bude zajímat číslovka 50. Tolik let totiž slaví Spolek rožnovských žen, jedno z největších sdružení v Česku. Scházejí se v něm ženy napříč generacemi, aby spolu tvořili, učili se novým věcem a hlavně se potkávali. A jejich tajemství je jednoduché. Prostě jsou pořád aktivní.
1: Pro šoféry máme Vincentku a pro takové pravé valašky máme pravou slivovicu, kterou jsme si sami vyrobili, nazbírali, udělali.
2: Vysvětluje mi Milena Žabenská, to mě ani nepřekvapuje, protože vy si všechno tak nějak vyrábíte sami. Kolik členek má klub?
1: 242.
2: Maruško, co vám osobně ten klub přináší?
3: To setkání s těma kamarádkama a hlavně je dlouholeté, jo, protože jsem členkou nový možná 25 let a bylo by prázdno, kdyby tady nebyli.
2: Zazpomínáme na ty začátky.
4: Ono to bylo rozdělené asi na 10 organizací v rámci Rožnova. Pak ty organizace některé zanikly a zůstali jsme my jako jediná a sloučilo se ten zbytek.
2: Vysvětluje mi Anna Vašutová, co všechno ve spolku děláte a co vás vůbec nejvíce baví?
5: No, teďka jsem začala chodit do Digi, jsem z toho úplně. Takže fotoaparáty, počítače a tak dále.
2: Říká paní Marie, ještě zmiňme čísla. Paní Vašutová, nejmladší členka spolku a ta nejstarší?
4: Nejstarší je Eliška Holá, ta má 99 a nejmladší holky kolem 30, jako máme i mladé členky a hlásí se děvčata, když vidí, že prostě něco děláme, že jsme dobrá partie, že nás to baví, takže máme i mladé holky.
2: Já jsem se teď posadila k ženě, která byla na úplném začátku. Už před těmi 50 lety byla předsedkyní spolku Marie Retyová.
6: Úplně v roce 1976. My jsme si říkali, že je potřeba, holky chtěli třeba kurzy šití, teď kurz pečení, kurz toho, teď informace různé, zdravotní, besedy všelijaké, no takže takové.
2: Jaké jsou ty vaše pocity? Jako

0: ženy, která byla úplně u všeho.
1: Krásné, krásné, protože já jsem to už ten druhý rok, to má paní Milena Žabenská, jde v mojich šlepějích a ještě něco přidává. A teď ty holky jsou strašně rády. Sousedka je tam s náma taky dlouho a povídá mě, no ten spolek rožnovských žen, to nemá chybu, že je to tak perfektní.
0: Často spolu něco vyrábíte a u toho si povídáte.
1: Například, když si vezmeme přípravu výstavy kouzlem adventního času, tak si krásně povídáme. A je to jako dřív, když ty ženy třeba drhly to peří, jo? Takže no, je to ohromné.
0: Říká bývalá předsedkyně Spolku rožnovských žen, který slaví své 50. výročí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: To byly Beatles ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Posloucháte Den v kraji. Nástěnné malby, historické artefakty, ale i krajkami zdobené dobové šaty místní průvodkyně. To vše bylo včera k vidění na zámku v Holešově na Kroměřížsku, kde připravili kostýmované prohlídky. Na jedné z nich byla i naše reportérka Tereza Chrastinová.
1: Takže tímto vás, dámy a pánové, srdečně vítám zde na Holešovském zámku.
2: V prostorách raně barokního zámku v Holešově na Kroměřížsku vítá návštěvníky místní průvodkyně Marta. Dnešní prohlídky jsou kostýmované. Paní Marta tedy k návštěvníkům promlouvá ve vínových šatech s krajkami, volány i výraznými šperky.
3: Jak si užíváte tohle průvodcování?
4: Tak ono se to děje obyčejně pouze jednou do roka, takže si to užívám velmi a musím se přiznat, že i proto vlastně v těch šatech chodím tak ráda, že je to pouze jednou za rok.
2: Pokračuje Dana Podhajská, PR manažerka zámku Holešov.
5: O kostýmované prohlídky na Holešovském zámku je vždycky extrémní zájem. Je to tradice, my to děláme každý rok, soustředíme se tady na ty svátky 5. a 6. července.
2: Návštěvníci se podívají do reprezentativních sálů, místní kaple, dozví se taky o historii posledního šlechtického rodu na zámku Holešov, rodu Vrbnů. K vidění je taky unikátní ceremoniální zbraň Rotalův hejtmanský meč. Pokračuje Dana Podhajská.
5: V měsíci červenci a srpnu máme součástí prohlídky zámku i prohlídku malého muzea kovářství, tedy zámecké kovárny.
2: Jednotlivé skupinky návštěvníků čítají kolem 30 lidí. Paní Lenka přijela na prohlídku z Hulína.
6: Jako já jsem nadšená, dětem se to líbí a určitě to hodně zajímavé.
2: Manželé Milan a Lenka jsou místní, přesto zámek navštěvují opakovaně.
7: My jsme si užili, my to tady trošku známe. Fajn, pěkná, líbí.
8: Myslím si, že i pro děti to bylo mnohem poutavější, že byli seznámeni tak nějak jako s oděvem té doby, že jo, spokojenost.
2: A právě slečny Aneta a Natálie ocenili propracovanost dobového kostýmu místní průvodkyně.
9: Byl hodně hezký. Třeba ty detaily byly hezký a i ty barvy.
1: No a příště buď nashledanou s vámi, anebo s vašimi známými, kterým o nás řeknete. Takže díky moc.
2: Z Holešova na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce, aby je čas na rozloučení. Den v kraji s datem 7. července je u konce. Já vám přeji krásný a pohodový úterní večer a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Zašové na Vsetínsku otevřeli novou dětskou skupinu pro nejmenší děti. O přespání na hradě Cimburg můžou lidé soutěžit v letní poznávací hře Panská sídla Kroměřížska. Zbrojovky už na summitu NATO v Ankaře podepsali kontrakty za miliardy dolarů. V noci bude oblačno s přeháňkami, teploty 17 až 14 stupňů. Český rozhlas Zlín, zprávy a David Jabůrek. Dobrý podvečer. V Zašové na Vsetínsku otevřeli novou dětskou skupinu pro děti do 3 let. Zázemí pro ně vzniklo přestavbou rodinného domu a má pomoci místní mateřské škole, které chybí místa. Jak to ve skupině vypadá, popisuje nezávislý místostarosta Zašové Vlastimil Těhan.
2: Děti v dětské skupině naleznou v horním patře velkou hernu, v dolním patře velkou denní místnost, která přes oběd se promění v ložnici a malou jídelnu, kde se budou stravovat. Kapacita dětské skupiny je 12 míst.
0: Nová letní hra seznámí zájemce s vybranými památkami na Kroměřížsku. Lidé můžou během léta navštívit 18 panských sídel a soutěží tak o ceny. Podrobnosti dodává Alena Horáková, manažerka sdružení pro cestovní ruch Kroměřížska.
3: Zapojení do letní hry je třeba vyzvednout si hrací kartu přímo na těch zámcích, na hradu, tvrzi nebo vile a také v turistických informačních centrech našeho regionu a sbírat razítka za návštěvu toho daného panského sídla, ať už na jakékoliv komentované prohlídce nebo při návštěvě třeba výstavy.
0: Státy NATO budou mít podle generálního tajemníka Marka Rutteho od příštího roku kapacitu vyrábět přibližně 4 miliony dělostřeleckých granátů ročně. To je skoro dvakrát víc než v loňském roce. Rutte to prohlásil na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře.
4: Rutte také vyzval k transatlantické revoluci v obranném průmyslu. Zbrojovky by podle něho při svých investicích měly více riskovat, protože je nutné přeměnit poptávku ve skutečné obranné schopnosti. Firmy v oblasti obranného průmyslu už na summitu v Ankaře podepsaly kontrakty za desítky miliard dolarů, prohlásil Rutte. Večer se lídři států NATO sejdou v prezidentském paláci k neformální večeři, kterou pořádá turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Za Česko se zúčastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Mezi nimiž trvá napětí a jejich delegace v Ankaře nekomunikují. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Maďarská státní televize dnes přerušila vysílání zpravodajského kanálu kvůli reformě médií. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost státem provozovaných médií. Televize M1 teď vysílá pouze černou obrazovku s textem, ve kterém se omlouvá, že několik let divákům lhala.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji nás čeká oblačná až zatažená noc. Postupně se od severu budou rozšiřovat přeháňky nebo slabší déšť, který k ránu zeslábne. Teploty klesnou k 17 až 14 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlínském kraji teď nemáme hlášené žádné nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín navazuje pořad Morava, krásná zem s Karlem Hegnerem. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Moravanka nám dohrála, Břeťa zaspíval Ivanka, Danka a Franta Uher a příjemný klidný úterní podvečer přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem našim známým i neznámým posluchačům, kteří si chtějí z naší stanicí odpočinout a třeba nemyslet vůbec na nic, co se děje v jejich okolí. No někdy to člověk opravdu potřebuje, co říkáte. Pokud chcete potěšit někoho, koho máte rádi, vážíte si ho, tak můžete zavolat. To je úplně jasné, tady je číslo 726 465 2000. Svátek dnes slaví Bohuslavy, už jsme v poledne přáli jedné Bohunce, tak možná se objeví nějaký další gratulant. Tak mám tady hned první přáníčka od Broňka Uhra, chce nechat zahrát písničku pro kamaráda, spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání. A dále 5. července měla narozeniny paní Elka Uhrová z Domašova u Brna. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí manžela Radek, dcera Tatiana, syn Matyášek, maminka Květoslava, rodina Uhrova a rodina Zapletalova. Tolik úvodem a písnička Nebanuj Kačenko, Václav Maňas mladší, Marie Kolomazníková a Valaška.

0: Ano, tak dovolal se Mirek z Bánova. Dobrý večer, Mirku, ahoj.
1: Dobrý večer, tak Karle, já mám jeden rest 5.7. na Cyrilka Metodě a měla krásné 40. narozeniny moje druhá dcera Magdalena Vašíčková, no já jsem ji samozřejmě popřál, ale takže písničku od vás pěkně ještě bych jich nechal zahrát, no a dneska si vzpomněl, že se přálo jedné Bohunce, tak já bych se teda připojil taky té Bohunce Svobodové popřát tomu svátku a k zítřejším narozeninám do Strážnice, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, ať se zase potkáváme někde na nějakých těch akcích, buď dechovkových, anebo pouťových, když chodíme na nějaké ty poutě, a zdravím taky její maminku a taky patří poděkování za to, jak se o ní pěkně stará, jo, takže zdravím všechny přátelé a známé maminku na Březovu, jestli poslouchá, bráchu Petra, tady v ulici Pavla Bochina, bratránka je po operaci kolene, tak on teďka má na to čas, tak si to občas pustí. Takže ho taky zdravím.
0: Dobře, tak třeba tě zrovna slyšel. Děkuji.
1: Jo, díky.
0: Taky, tak, Miri, měj se moc hezký. Taky jo. Pěkný večer, děkujem. No a v Hevlíně čeká Bohouš, zvaný Bob. Bohouši Bobe, dobrý podvečer.
2: Poslouchejte, Karličku.
0: Ano.
2: Já mám takové zvláštní přání. Včera volala paní nějaká Evička.
0: No.
2: A psala sama sobě. A že sama nemá si s kým popsát. Já jsem taky sám nemá se čím popsat. Tak bych chtěl poslat moje číslo telefonu a že bychom se mohli občas po telefonu potkat.
0: Bohuši, to je krásný.
2: Já jim přeju včerejším narozeninám a ty dále tušku a papír a napíše si číslo moje.
0: No,
2: a já jim přeju včerejším narozeninám.
0: Bohuši, tak to musíte nadiktovat.
2: Hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání.
0: Bobe, to musíte to číslo nadiktovat, já ho neznám za prvé.
2: Ne, já taky neznám, ona musí dodat.
0: Tak to teďka nezjistíme, to opravdu ne. To musíte musíte dát vy teď.
2: Ona zavolá k vám a řekne, že chce Boba a řekne číslo, nebo zavolá, zeptá se na číslo.
0: Aha, no dobře, Bobe, tak my jsme taková malá seznamka, no to je krásné.
2: No jistě, no tak... A my se známe hodně dlouho, já myslím.
0: No, to, jasně.
2: Abyste mi mohli pomoct. Já jsem sám už...
0: Jo, no tak třeba to klapne, jako proč ne? No, teď to, že jo, láska klíčí v každém věku a když si budete mít co popovídat, ale zkrátka, ale musíte nějak to spojení nalézt.
2: Já potřebuji napomínání, ano, napomínání.
0: Dobře.
2: Budou dlouhé zimní večery, mm-hmm. A já jsem sám.
0: No, tak to už můžete začít v létě, to nemusíte čekat.
2: No, to už to teď dělám, to je právě ono.
0: První výkop, jasně, dobře.
2: Jste to chytl. Tak kdyby paní Evička, co včera si psala sama sobě, číslo telefonu 515-274-752. Ještě jedno zopakuju. 515-274-752.
0: No, Bohuši.
2: A můžeme se i po telefonu nám bavit.
0: No jasně, to už je záleží na vás, Bohuši. Ale. No, uvidíme pak, třeba vám popřejeme tady...
2: Kaličku, když to vyjde, tak vás pozvu na dobrou kořálku, budeme pálit.
0: Dobře, dobře. Tak, Bobe, hezký večer, díky moc.
2: A já vám děkuji, dobrou
0: noc. Ať se daří, dobrou noc. Honzík posílá tady takové přáníčko, já to budu rovnou citovat. Posílám písničku paní Smutné Zdeně. Bohužel nevím, kdo to je. Také posílám písničku paní Ješkové s Rakům Peťovým rozněte svíčky a babičce Aničce pošlete také do nebička písničku. Ano, pošleme samozřejmě a ta písnička se jmenuje... V té strážovské dědině Václav Váňac Mladší a Nena Slabáková a hrají Žadoviáci.
3: Český rozhlas z

0: Ano, tolik žadovějáci, taky v Ratíškovicích v neděli na festivale. Tak se budeme na to těšit samozřejmě, kromě toho veselá muzika Ratíškovice, Vracovějáci, muzikanti Ládi Prudíka, Drie Tomanka, Stříbrňanka, Sebraňáci, Záhumenka, ještě Západská z Holandska. A v 11 hodin to vypukne v areálu v FK Baníku Ratíškovice a Dáša Bělíková, kama z vás bude uvádět od 11 hodin. Já se vám objevím až pak ve 2 hodiny, to už tak nějak máme nacvičeno za ta léta. Janička od Boskovice dovolala. Dobrý den, Janí.
1: Dobrý podvečer. Ráda bych prosím nechala zahrát hezkou písničku pro maminku Marii Kučerovou a Richarda pana Kučery. Maminka oslaví 90. narozeniny a můj tatínek oslavil v říjnu 91. Takže já bych chtěla nechat zahrát nějakou moc hezkou písničku, poslouchají v kuchyni a večeří. Dobrou chuť jim k tomu přeju.
0: To je krásné. Janíško, no to je požehnaný věk, že jo, mamka a taťka, no to je úžasný, jak tak spolu.
1: Jsou šikovní.
0: No, jsou šikovní, a to je dobře, ještě když to takhle nějak trošku to zdravíčko slouží a jsou šikovní, tak je to fajn, že jo, no.
1: A v dubnu oslavili 63. výročí svatby.
0: No to je taky pecka, to je taky roku a roku lásky. Jo. Janíčko, tak se mějte krásně a určitě se potěšili Marušku a Ríšu. Určitě hodně.
1: Určitě jo. Poslouchaj.
0: Možná si cinknou něčím, nějakou skleničku a připíš.
1: To si cinknem, všichni
0: dobře,
1: tři.
0: Dobře, Janí, mějte se krásně, nashledanou.
1: Vy taky, děkuju.
0: František Drásov, zdar Kometáku.
2: Na zdar Kometáku. Já tě zdravím.
0: A
2: i se svýma kamarádama Petrem a Ladem, ti nedávno oslavili svátky, tak jim přeju dodatečně všechno nejlepší. Sedíme tady při vínečku.
0: Aha.
2: A těšíme se buď to do Rakvíc, nebo do Ratíškovic, někde se spolu uvidíme.
0: Tak, to je dobře, my se rádi potkáváme s našimi posluchači a když se udělá trošičku prostě takové té radosti z té muziky, tak je to fajn. A co pijete, jakou odrůdu? Jakou odrůdu pijete teďka?
2: Víš to, vymyslel jsem takovou zajímavou směsku.
0: No.
2: Pil takové kyselější Sauvignon.
0: Ano.
2: Se sladkým vlašákem a nemá to chybu. Je to zrušované nad Ivíšovkou. Perfektní.
0: Tak, Františku, hlavně, když vám chutná, chlapci,
2: chutná.
0: Nepřežeňte to. Já vím, že jak se říká, že člověk pozná, kdy pije.
2: Jo.
0: Ačkoliv zvířata to poznají daleko lépe, že to se vždycky říká, že zvíře ví, kdy má rost. Na rozdíl
2: nevím,
0: od lidí.
2: Nevím, jestli poslouchá paní Šnefenberková, Majka, z Malostovic taky zahraje.
0: Dobře. Františku, krásný večer, ať vám šmakuje. Užijte
2: to
0: si to.
2: To víš, že šmakovat, dobrý. Už máme skoro vypito.
0: Tak vy si najdete další zdroj. Tak děkuju moc, Fanny, ať se ti daří a naviděnou.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Tady máme další prosbu o písničku panu Ferdíkovi Světlíkovi z Pohořelic u Brna k jeho dnešním narozeninám. Přejeme mu mnoho zdravíčka, štěstíčka, lásky, rodinné pohody, mnoho šťastných chvil s rodinou a přáteli. Máme tě rádi, dědečku Ferdíku. Vše nejnej z celého srdce přeje vnučka Vanessa s přítelem Radkem a pravnučkem Matém, kamarádka Eva Odkoní s Justínkou a Lukem. No a na e-mail naskočilo naskočila gratulace panu Ferdíku Světlíkovi z Pohořelic. Přeji mu hodně zdravíčka, štěstíčka, osobní pohody. To vše přeje Radek a Marcela Šlezovi z Jezeřan Maršovic. Přání se připojují Václav, Jiří a Milan Šlezovi s rodinami a Mařenka Šlezová. Tolik gratulace Ferdíkovi a naše písnička a Martiňák, Staňa Esterka, Šohajek od Hodonína a Bojané.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Ano, Zlatá láska, vidíte, to máte upoutávku krásnou a já teď... Dovolala se jedna Hanička, no a ona mě slavila narozeniny a že prý jí žádné kamarádky nechtějí popřát. Ne, že by nechtěli, ale že se stydí zavolat do rozhlasu a popřát Haničce Novotné ze Žabčic, protože slavila narozeniny, dokonce vím, že 74. Tak Haničko, když vám ty kamarádky se stydí nebo se bojí zavolat, tak jménem všech posluchačů a možná i jménem těch vašich kamarádek, tak je trošku možná nakopnu, trošku je inspiruju, tak vám přejeme zdravíčko, lásku, pohodičku, ať si to užíváte v tom životě v Žabčicích. Tak, to je jedna gratulace. A teď bude hovořit Josef z Borského Mikuláše. Joži, dáme to krásně dohromady. Dobrý podvečer.
4: Děkuji, dobrý podvečer. Zdravím celý rozhlas Brno a hlavně tady Podluží Moravu a chtěl bych se zagratulovat mojemu bývalému raditelovi a konatelovi jedné strojárské firmy, který teraz bývá v Jablonici. Bude mít zajtra meniny a asi o týden, o jednu nedělu, bude mít aj narozeniny, tak všecko nejlepší, lestek počúvá nebo nepočúvá.
3: Oni mu to, když tak vyřídí, Joši.
4: Asi tak.
3: No, to tak bývá, že když nepočúva, tak jo, oni ti přáli v rozhlase, Joška z Borského Mikuláša ti přál, hned to ohlásí, takže v klidu úplně, Joži.
4: Dobře, děkujem a v Rakvicách v sobotu se zajdeme určitě.
3: Hezky, hezky. A Joži, to jsme rádi právě, ale když voláte a říkáte, že v Jablonici bydlí ten váš kamarád, tak mě naskočilo, ano? Představte si jedna kratička jenom vzpomínka, když já jsem začal jezdit tenkrát s Petrem Olivou a Joškou Černým na koncert, tak moje, ano? První vystoupení s nimi, to bylo jenom taková trojka, takový jenom malinké združeníčko, tam nejela celá kapela, tak moje první vystoupení právě s Joškou Černým bylo v Jablonici. Proto to mám zafixované, mám to tam prostě v té hlavě. To bylo, myslím, rok 1988. Tak prostě, jak slyším Jablonica, tak říkám, tady jsem poprvní byl s Joškou a s Petrem Olivou. Tak se mějte krásně, Joži. Naschledanou.
4: A já vám prajem pěkný podvečer, hodně zdravia a
3: V sobotu, ano, doví.
4: Tak to uvidíme, ano, doví. Mějte se krásně.
3: Taky. Jarda Wolf děkuje Toničkovi Rizovi z Lidečka. Chci ti poděkovat za krásné profesionální moderování v Lidečku. Bylo vidět, že svou práci děláš srdcem, svým příjemným vystupováním, humorem, pohodovou atmosférou si přispěl k tomu, že si celý festival všichni skvěle užili. Přeji ti mnoho dalších vydařených akcí, hodně zdraví, radosti, spoustu spokojených posluchačů. Tak děkuji, ať se ti ve všem daří. Tak to je krásné poděkování a Toníček z Ryza je samozřejmě velmi šikovný a milý chlapec. Písnička, ano, tak to budou tři strážnické písně, natočeny v roce 1974, to tady mám poznamenáno, a zpívají bratři Můčkovi. Takový slavné bratrské trio, dá se říci. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů tenkrát řídil Slávek Volavý.
0: Český rozhlas Zlín.

0: krásná nahrávka, jak jsem říkal, z roku 1974, bratři Můčkové, no prostě pohádka, řídil Slávek Volavý, legenda strážnická. Pavel z Kašperských hor se dovolal a mě to moc těší, Pavlíku.
1: Dobrý podvečer, jak tobě, Karlíčku, tak všem posluchačům. Rádia, jak Brna, tak i Zlín.
0: Ano.
1: A

0: zachytit ten spodek, no, víš.
1: Ale jde vám to krásně teda. Takže já bych chtěl využít tu příležitost, že jsem se teda dovolal, poděkovat organizátorům, kteří teda pozvali cymbálovku Aleše Smutného a zakončili jste krásný festival asi tím nejlepším, co mohlo být. A vyšlo nám i počasí, takže všem, kdo se na tom podíleli v Čepicích, v Počumaví, u Sušice, moc děkuju a přeju jim, aby se jim takovýhle věci dařily i nadále. Měli 15. ročník, tak si myslím, že to byla krásná oslava.
0: Ano, jako... Musím, Pavlíku, říct, promiň, že ti tam skáču do toho, že v krásném prostředí u řeky Otavy, to bylo velmi milé, jestli se nepletu,
1: jasně.
0: Tak takový areáleček hezký a bylo to setkání heligonkářů, abychom tu přesnili pro posluchače.
1: Ano. No, oni tam byli jako takový ty místní kapely, takový, byla tam nějaká i trubka, nějaký přídlovky, ale vesměs to bylo harmonikáři, jo. Ale vy jste tam ještě měli z toho nákladňáku krásný pohled na ty vápencový skály, to je bývalý lom u hradu Rábí. Jestli jste tam na to viděl, nevím.
0: Ano, ale... viděli jsme právě, jsme se na to ptali, já říkám, co pak to je, a to bylo, že jo, toto vápen, prostě lom vápencový.
1: Ano, tam se těšil vápenec a vedle vlastně byly vápenky v Čechovicích přes řeku. No, já jsem ještě teda chtěl využít, abych to moc nezdržoval. Měl jsem teda včera narozeniny, takže až se tě to bude hodit, ty máš v pátek, si říkal, že budeš vysílat.
0: Vám, no, vysílám.
1: Najdeš kapelu Aleše Smutného, cymbálovku, dej tam něco, jestli se tě to povede.
0: Vidíš to zrovna
1: dneska. Nejlepší by bylo, kdybyste zpívali vy dva. Teda,
0: tak to tam máme nahrávku,
1: Tak tam něco dej, prosím tě,
0: ale já už mám vybranu, ale tak možná to tam... No ale tak můžu to tam zkusit zařadit ještě, když je teďka dneska úterý. Ale prostě v poledne zrovna hrála cymbálová muzika Aleše Smutného. Ale
1: já to slyšel, ale já jsem nebyl doma. To víš, že jsem to slyšel.
0: Anička Zlomková s Vojtou zpívali písničku.
1: No právě, a to jste nespívali vy dva. No,
0: Pavlíku, děkujeme moc krát. A bylo potěšení, že jsme tam potkali taky Mílu Vacka a Karla Novotného, kteří jeli 200 kilometrů se podívat na setkání heligonkářů. Taky to jsem byl mile překvapený. Takže je zdravíme, pokud poslouchají.
1: Ale myslím, že i tady na té Šumavě dost lidí přes ten internet to Brno poslouchá a de facto si takhle tu cymbálovku nebo i ty krásné moravské dechovky připomenou.
0: Tak to nás moc těší. Z toho máme, Pavlíku, velkou radost.
1: A přijeme... Já to sám takhle těm kamarádům jako ukazuju, jak se to najde. A navíc ještě dohledávání zpátky v tom archivu. Ano. Bezvadná věc.
0: Dobře. Měj se moc hezky a děkujeme za pozdravení a za připomenutí.
1: Ať se daří
0: poděkování.
1: A ke konci srpna se možná uvidíme.
0: Ano, děkuju. Ahoj, hezký večer.
1: Ahoj.
0: Vážená redakce, zahrajte jako poděkování milé paní Marušce Hanákové, jejímu manželovi Zdenkovi do Moravce. Děkuji za pozdrav, oběma přeji mnoho zdraví, stále veselou mysl, ze srdce přeje Jana s rodinou. Tak a písnička Josef Uher, Švarný šohajek, Podlužanka nám zahraje.

0: Tolik Podlužanka, Alenka Janotová, Dana Pospíšilová, František Uher, Břeťa Osička nám zaspívali a umělecký vedoucí Jara Janota to všechno spískal, dal dohromady krásně. Vraťa z Kněžpole, Vratíku, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Karlíčku, přeju já a tobě a všem posluchačům Rádia Brno, nebo Zlín.
0: Ano, povídej.
1: Já bych nechal, nebo chtěl bych nechat zahrát mojí manželce Liduše za tu její lásku ke mně, za to všecko, co pro mě dělá. Moc jí děkuju, a takže ta písnička, ať ji potěší. Má také, chodí na takové, rozumíš, problémy zdravotní, ale na to všecko se ještě snaží mě ve všeckém pomáhat. Mám ji rád.
0: To je krásný.
1: Je to písnička pro ňu a ještě mám kamaráda Radima Kašného, Zedníka nebo něco, také mě chodí na barák něco pomáhat. Takže obům dvům pěknou písničku a moc za všechno děkuju.
0: Vratíku, taky je to krásné vyznání lásky, to je moc hezké.
1: Děkuju.
0: Pěkný večer do Kněžpole, jo?
1: Taky. Děkuju.
0: Ahoj. Mirek z Hroznatína se dovolal. Vidíte, sami mužové volají, to je krásné. Miri, máte slovo.
2: Zdravím, krásné písničky a chtěl bych dneska popřát Bohunce Koukalové z Horních Vilémovic k jejímu svátku. Je Bohuslavy.
0: Ano, ano.
2: Je hodně zdraví, štěstí, pohody a je tak šikovná, že vede náš evangelický sbor skvěle a neúnavně. Takže jí přejeme hodně síl, aby to zvládala i nadále. A máme pro ní básničku, ať ti slunce štěstím září, na tvém místě v kalendáři, ať nepoznáš nikam, to ti přem k meninám.
0: Hezky. Tak ať krásně zpíváte v tom sboru. Jo, Miri, a to je vždycky potěšeníčko, tak ať se daří.
2: Tak, taky.
0: Jo, děkujem.
2: A zdravím do Tosova i Karla.
0: Ano, pojedu tam zase na střídačku. Miri, hezký tak, večer. Děkuji. Taky, ahoj, naschledanou. Milý pane Karle, nedávno jsem přečetl zajímavou knihu Od hvězdy ke hvězdě slavného francouzského režiséra Rogera Vadima, jehož celé jméno zní Roger Vadim Plemianikov. Plemianikov znamená synovec. Není jen vzpomínáním, ale citlivou a zábavně psanou sondou do zákulisí evropské i hollywoodské kinematografie 50. let do 80. let 20. století. Vadim detailně přibližuje, jak tyto slavné ženy miloval, jak je formoval jako režisér a jak zásadně ovlivnili jeho život. Moc pěkný je epilog knihy, říkali mi epilog, a já to budu citovat rovnou, říkali mi nejméně 100krát, měl byste natočit film, v něž by jako hvězdy hrály všechny vaše ex-manželky. Náhoda jednou zhromáždila tyto bohyně na vrcholu krásy na jedné scéně. Točil jsem s Jane Fondovou v ateliérech San Morris film La Ray. Při předvádění pádu z okna jsem si zlomil klíční kost. Anette Strojbergová projížděla Paříží, přišla mě pozdravit, stala se tak svědkem příhody. V jiné části ateliéru zkoušela Catherine Denveová, jenž přišla zjistit, co se mnou je. Když přijela záchranka, Jane, Catherine a Aneta do ní nasedly se mnou. Jiná neuvěřitelná náhoda způsobila, že na nádvoří ateliéru vjelo auto s Bridgetou Bardotovou právě ve chvíli, kdy jsme odjížděli. Ve scénáři nebo románu se podobná souhra okolností nepřipouští. V životě se však může stát. Krásně děkujeme Honzíkovi Boleslavovi. Je to milé, protože zrovna probíhá festival filmový, tak se to zrovna hodí. Písnička Okolo měsíce a Mistříňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: právě se dovolala v tuto chvíli Maruška z Hustopečí. Mařenko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co to skočilo? Co to byla rychlovka? Tak povídejte, budete končit.
1: Zítra má moje milá kamarádka Helenka Veselá z Brna krásných 79 roků, říkala poslední sedmička, ještě ano, se tam objevuje.
0: Ano.
1: Takže jí přeji hodně zdraví, plnou náruč zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti do dalších let, ať má radost ze všech vnoucat a ať si užívá života plnými doušky.
0: Dobře.
1: Přeje rodina Klimešová z Hustopečí.
0: Ano, ano, Maruško, slyšeli vás, my vás taky a přejeme krásný večer. Naschledanou.
1: Děkujeme moc, naschle.
0: Naschledanou, já se ještě podívám, tady naskočil. Jo, ještě jeden e-mail. Prosíme o písničku pro manželku kamaráda z vojny, paní Jitku Aignerovou z Ostružna, která je v lázních Bechyni po operaci krčku. Přejeme brzké uzdravení, to přejí kamarádi z vojny, jejího manžela Jára Čech, Pavel Vacek, Mirek Pošvec s manželkami a děkujeme. Pozvánky ještě dechová hudba Ratiškovice, že jo, na festival tedy 12.7. to je neděle v areálu Baníku Ratiškovice. V 11 hodin začíná, ano, Dáša Kamaz Bělíková a budou Sebraňáci, Záhumenka, Západská z Holandska, Veselá muzika Ratiškovice a pak Vracovjáci, muzikanti Ládi Prudíka, Drietomanka, Žadovjáci, Stříbeňánka, jste srdečně zváni od 11. A pozor, a v sobotu od 16, ano, přesně od 16, festival zahájí dechová, dětská dechovka z Podivína Rakovic, pak se bude hrát Straňanka, Stříbrňanka a Tufaranka. Takže v 16 hodin v Rakovicích jste srdečně zváni, no a teď to vypadá tak, že už nám zahraje už jenom a právě Tufaranka, jejda, mám to tady, Jaroslav Janota, Jan Janulík, Smutné kleka.

Tak, to bylo smutné klekání tu Franka ze Šakovic. No a my se budeme loučit. Ano, je 18.55, už nám to akorát takhle vychází. Mějte se moc hezky. Zítra paní Jiřinka Ostra, já zase ještě v pátek mám jedno vysílání, pak zase 14 dní. Ne, tak se na vás těším v pátek. No a teď Vlado Kumpán, Mirek Kolstrung mladší, Noční slzy. Taková oblíbená skladba. Mějte se moc hezky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zubřína v Setínsku připravuje poslední úsek chodníků, který spojí město se Starým Zubřím. Přes Držkovou na Zlínsku řidiči projedou po opravené silnici. Děti a dospívající trápí v létě úzkosti z rodinných konfliktů nebo třeba strach z táborů a první vztahy. V noci bude oblačno s přeháňkami, teploty 17 až 14 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vítá David Jabůrek. Dobrý večer. Zubřína v Setínsku chystá poslední část chodníku, který spojí město se Starým Zubřím. Stavbu radnice rozdělila do tří etap, protože postupně získávala potřebné pozemky. První dva úseky už jsou hotové. Po pozemkových úpravách teď projektanti připravují konečnou podobu zbývajícího úseku. Kdyby se mohl začít stavět, říká nezávislý starosta Zubří Aleš Měrka.
4: My budeme vědět na základě toho, s kterým občanem jednat a kolik metrů jeho pozemku na ten případný chodník budeme potřebovat. Já doufám, že to letošním roce stihneme a v příštím roce bychom mohli začít vyvolávat jednání s občany, aby jsme zajistili buď odprodej nebo souhlas s umístěním chodníku na jejich pozemku.
2: Řidiči už můžou bez omezení projíždět po zrekonstruovaném téměř 900 metrů dlouhém průtahu Držkovou na Zlínsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo opravu vytížené silnice spojující Zlín s oblastí Hostýnských vrchů za více než 15,5 milionu korun. Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova vozovky, rozšíření silnice na jednotnou šířku 7 metrů, nové autobusové zastávky i dopravní značení. Na linky pomoci se děti a dospívající obracejí v létě zhruba stejně jako po zbytek roku. Trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táborů nebo první lásky. Některé děti mají obavy ze společného času s rodičem, u kterého nežijí, zejména pokud třeba nejsou zvyklé být s jejich novými partnery. Pak s dětmi hledají odborníci způsoby, jak se na situaci připravit, popisuje vedoucí odborných služeb linky bezpečí Hana Píšová.
5: Vymyslet si nějaký program, vzít si sebou knížky nebo oblíbenou hudbu nebo postahovat filmy, které třeba prostě mu pak pomůžou ten čas nějak trávit, domluvit se třeba s nějakými lidmi, kteří jsou mu blízcí, aby s nimi mohlo to dítě být v kontaktu, buď s tím druhým rodičem nebo třeba s nějakými kamarády, prarodiči.
3: Sport.
2: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles, informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, která zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes také sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. A na závěr skvělá aktuální zpráva z tenisu. Karolína Muchová postoupila do semifinále Wimbledonu. Japonskou soupeřku Naomi Osakaovou porazila 7-6 a 6-4. V boji o finále narazí na Američanku Coco Gauffovou.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji nás čeká oblačná až zatažená noc, postupně se od severu budou rozšiřovat přehánky nebo slabší déšť, který k ránu zeslábne. Teploty klesnou k 17 až 14 stupňům a povane mírný vítr s možností nárazů do 55 km v hodině.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Silnice a dálnice ve Zlínském kraji jsou dle dopravních serverů průjezdné bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí, teď už pořad na pěknou notečku. Příjemný večer přeje David Jabůrek.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Velmi rozšafně jsme dnes zahájili pořad na pěknou notečku. Je tu s vámi Jan Kosík a doufám, že si opět užijete můj dnešní výběr písní. Budeme se dnes věnovat druhému brněnskému cymbálovému tělesu, který s naším rozhlasovým Brolnem tvoří nerozlučnou dvojici na poli nejvýznamnějších profesionálních folklorních orchestrů. Vojenský umělecký soubor Ondráš. Pojďme si dnes udělat takový malý průřez jejich tvorbou a já se musím přiznat, že často jejich úpravy byly i pro mě přínosným materiálem při studiu hudebních aranží. Takže krásný poslech přeje Jan Kosík.

Malované vajíčko nám zaspívala Jitka Málková a poté nás určitě příjemně naladili Točené. Vojenský umělecký soubor Ondráž je profesionální umělecké těleso, jež spadá pod Ministerstvo obrany České republiky. Tvoří jej orchestr lidových nástrojů, taneční soubor a dívčí pěvecký sbor. Jejich folklorní záběr je veliký. V jejich repertoáru najdeme kromě českých a moravských regionů také Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko. Vše ale vychází z původních lidových tradic, i tomu napovídá název Ondráž. Můj osobní první zážitek s tímto tělesem byl v době primáše Karla Martiše. Pojďme si tohoto neobyčejného člověka připomenout.

Milí posluchači, svižně jsme vpluli do druhé části pořadu Na pěknou notečku a nyní jsme si připomněli osobnost primáše Karla Martiše, nejprve co by zpěváka a nyní i jako výborného primáše. Počátky samotného VUS Ondráš spadají až do roku 1954, kdy byl v Olomouci založen soubor ludových písní a tanců Janošík. V roce 1957 se přesunul do Brna, kde sídlí dodnes. Od té doby se rozvinul do prakticky 100členého kolektivu.

Co se týče historie samotného Ondráše, to by vydalo na několik pořadů. Já jen vzpomenu na jednu událost. V roce 2008 se kvůli rozhodnutí tehdejší ministryně obrany zrušit vojenský umělecký soubor Ondráš semkla celá folklorní obec a připravila petice Zachraňte Ondráš. Bylo to úžasné gesto a díky tomu můžeme my, posluchači a diváci, stále přijímat jejich krásu, dovednosti a čirou nádheru s odkazem na folklorní tradice dodnes. Kdyby toho nebylo, dnes bych vám o vojenském uměleckém souboru Ondráš mluvil v minulém čase a pouze vzpomínal. Takže mějte krásný večer, milí posluchači, děkuji do režie zvukové mistrové Janě Meluzinové a loučí se Jan Kosík.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, lačirat šukar šuněben. Nejprve si budeme povídat s Agnesou Horvátovou, která zavzpomíná na jeden z prvních romských pěveckých a tanečních souborů Perumos. Poté vám představíme projekt, který zkoumá životní zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království. O jeho vzniku i významu si budeme povídat s Petrem Torákem. Příjemný poslech.

0: Zpíval nám Gejza Horvát pěkný večer a posloucháte o Roma Vakeren. Romské komunity v Evropě nadále čelí výrazně nižší délce života v důsledku přetrvávajících sociálních a zdravotních nerovností. Projekt Roma Place Age se zaměřil na zkušenosti Romů starších 40 let, žijících ve Spojeném království, konkrétně v lokalitách Govenhill, Luton a Peterborough. Na projektu se podílí také organizace Kompas Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat stárnutí, jak se vlastně sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
0: A v čem se podle vás, podle vašeho výzkumu, nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití, ať už třeba v Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí, proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
0: Říkal jste, že chybí sociokulturní vyžití. Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Kompas Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst tady ty vlastně provize chybí. Tam de facto není žádné jiné vyžití pro tu komunitu.
0: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Je to často jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo vlastně v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně, takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej a ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže, protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Jednak ta jazyková vybavenost, ale další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a třeba objednat se k lékaři můžete pouze pomocí telefonní aplikace. A pokud člověk nemá buď telefon, jakoby smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
0: Takže se setkáváte s případy, s příběhy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano. Mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři. Lékař si stále myslel, že to jsou jenom problémy. Třikrát to tam zkoušela vlastně vysvětlit, nepodařilo se. A potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholders, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktoři, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad a všechny tady ty partneři, aby věděli, co tu komunitu trápí.
0: Říká můj dnešní host Petr Torák, který v Peterborough žije a pracuje 26 let.

0: Agnesa Horvátová pochází z romské rodiny Marcinových. Narodila se v roce 1949 ve vesnici Ondavské Matyošovce nedaleko Vranova nad Topľou na východním Slovensku. Po celý život ji provází dvě velké záliby – hudba a literatura. Více než 20 let působila v různých romských souborech, nejdéle pak v souboru Perumos, u jehož zrodu stála. V rozhovoru s Ivetou Dudoňovou zavzpomínala na působení v souboru Perumos i na spisovatele Bohumila Hrabala. Nejprve ale vypráví o tom, kdy se přestěhovala do Čech.
1: 65 s rodičma, ale nepřímo do Prahy. Jsme bydleli na vesnici Binočané, to je u Prahy. Bylo mi tenkrát 14, 15 a chodila jsem do práce. Že po rých byla cihelna, tam jsem dělala, na statku jsem dělala, no a pak jsem se seznámila s budoucím manželem. Bylo mi necelých 16, no a rodiče odjeli na Slovensko a já s manželem jsme se přestěhovali s jeho rodinou na Žižkov.
2: Paní Horvátová, vy jste jedna ze zakladatelek jednoho z nejznámějšího souboru romského Perumos. Vy vlastně jste působili před revolucí.
1: Ještě za komunistů jsme jeli do Francie a jeli s náma jako ochranka, aby jsme tam nezůstali. Dva z vlády a ten náš vedoucí, Ivan.
2: Jak ten soubor velký byl a jaký jste měli úspěch ve Francii?
1: No tak soubor to byl velikánský, protože nás bylo hodně. Ale vlastně neměli jsme cizí. Bratranci, sestřenice, brácha, ségra, všichni, celá rodina jsme byli. Úspěch byl, protože tohle ještě v životě tam neviděli. Také jsme si říkali, hele, když budeme jenom zpívat a tancovat, to nic není. Musíme jim ukázat děj. Tak jsme dělali putování, námluvy, svatbu, křtiny, pohřeb. A to v jednom kusu, všechno. Já jim vypravila, jak jsme to dělávali kdysi doma na Slovensku. No tak z toho se něco vzalo. A pan Hrabal. A on nám udělal tu svatbu, režisíroval on nám ji. To jsme si ho pozvali a on nám ji dělal, protože na té svatbě tam ta nevěsta zabíjí toho ženicha. Takže tohle on nám udělal, že kdo kde, jak má být, kdy tam má přijít. To bylo s hudbou, zpěv, jako muzikál.
2: Pan Hrabal, jeden z nejznámějších českých spisovatelů, vám pomohl zrežírovat romskou svatbu.
1: Dalo by se říct, ano, je to pravda.
2: Vy jste po revoluci pokračovali dál, kde se vás všude zvali?
1: To já si už moc nespomenu. Turecko. A nejvíc byla Francie.
2: Ve Francii žijí také Romové. No. Setkali jste se tam s nimi?
1: Potkali. Ale jsou pyšní na sebe, že jsou Romové. Na ty kali, tam taky jsme byli, ale nešli jsme do průvodu, protože neměli jsme na to už čas. Ale byli jsme, viděli jsme ji.
2: Váš soubor pak odešel nakonec do Belgie.
1: Pak jsme tam vystupovali v Belgii. Žili jsme tam 3 roky.
2: Proč jste se vrátili?
1: Manžel nechal tady mámu. Šla jsem já, přišla ségra za mnou domů, no. Oni zůstali všichni tam.
2: Paní Horvátová, vy jste i spisovatelka. O čem jste psala? Co vás inspirovalo?
1: No já jsem psala hodně o životě. Psala jsem tam o jedné ženě, ale nedala jsem mi pravý jméno, ale Bari Rama. A je to velká Rama.
0: Říká spisovatelka Agnesa Horvátová. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli ke třem velkým požárům. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
3: Kdybychom měli vyjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
2: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off by mohli využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Na místě zasahují i dvě jednotky z Karlovarského kraje. Desítky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahovali odpoledne nedaleko Kšic na Tachovsku, kde hořelo pole na ploše zhruba 12 hektarů. K dalšímu požáru pole vyjeli odpoledne jednotky taky ke Štichovicím na severním Plzeňsku. Tam hořelo strniště a část sklizeného pole. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku od mrtvého dárce. Aby zákrok mohli provést, museli odborníci řešit povolení nebo třeba způsob, jak štěp uchovat. Pacienta teď čeká několik měsíců rehabilitací. Oproti ostatním metodám by ale chrupavka měla vydržet větší zátěž. Shrnuje přednosta první ortopedické kliniky Tomáš Tomáš.
4: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže. Sport.
2: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Naomi Osakovou porazila 2-0 na sety.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je po vážné nehodě stále uzavřený. A na D1 jsou v obou směrech kvůli uzavřenému okruhu kolony. Zejména souběžný pás směrem na Prahu je zcela zablokovaný kamiony. A na dálnici se u Říčan nedá najet. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Na dráhu zpěvačky zpočátku vůbec nepomýšlela, ale jak se říká, o odříkaného chleba. Nejprve prorazila v Německu, pak také u nás. Stále koncertuje i se svojí německou kapelou. V loni oslavila kulatiny, sepsala svoji autobiografii a pro sebe a Štefana Margitu napsala duet. Marta Jandová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Holka rozmazlená teď dozněla tato píseň a Marta Jandová je s námi živě ve vysílání. Jste rozmazlená?
1: Já si myslím, že všichni jsme trošku rozmazlený. Určitě, minimálně, tak byla jsem rozmazlovaná od mých rodičů a teď od mýho manžela. A já rozmazluju zase naší dceru.
0: Teď jsem chtěla se zeptat, ano, jestli i vy jste rozmazlující máma.
1: Já strašně ráda rozmazluju. To je, jako samozřejmě musí být určitý meze. Jako, ale v takových ty maličkosti dítě nikdy není dostatečně objímáno a pusinkováno a zahrnováno láskou a jak bych řekla, pozorností. Tak. Hmm.
0: Vy jste o sobě prohlásila, že jste věčná optimistka a že kdyby se to mohlo vyučovat, že vy byste byla profesorkou. Umíte i nakazit někoho? Podařilo se vám nakazit někoho svým optimismem?
1: Já nevím, jestli natrvalo, ale snažím se o to. Právě zrovna jsem o tom mluvila nedávno s kamarádkou a i s manželem, protože já, jak asi ta energie pozitivní ze mě nějak vyzařuje, když třeba nejsem třeba unavená nebo smutná nebo naštvaná, což ale tak často zase není, nebo když jsem o samotě, to se taky furt jako nedělám, člověk, když je sám, tak spíš odpočívá. Ale že třeba přišlo spousta posluchačů, jak za mojí německou kapelou po koncertech, a teďko vlastně i tady, když mám českou kapelu v Čechách, tak i po koncertech chodí některý lidi. A někteří třeba i říkají, že vůbec nevěděli, že mám český písničky, což samozřejmě mrzí trošku, ale tak to prostě je. A že ale i když neznali ani jednu písničku, takže ten koncert je jako strašně dobil energií a to jsem právě slýchávala hodně i v Německu a to mě hrozně těší, že minimálně, když už je třeba nenakazím optimismem, tak aspoň jim nějakou tu energii dám, protože já když si stoupnu na jeviště, kde mám teda zpívat, ne moderovat, ale zpívat, bez zpívání to je vedle lásky, rodiny a tady těch věcí moje největší vášeň, tak já jsem hrozně šťastná, mě ty prkna opravdu něčím dobíjej. A šla jsem se zlomenou nohou na jevišti, nemocná, s angínou a vždycky jakoby ty bolesti nějak jsou pryč, ten adrenalin to prostě celý přebije a jak to dělám ráda, tak nic nebolí. Pak jdu z jeviště a to zase pak se na mě některý lidi zlobějí, protože třeba když hrajem 2 hodiny, tak já pak potřebuju v klidu si sednout v zákulisí, aby na mě třeba 30 minut nikdo nemluvil, abych já nemusela mluvit a jen si sedím a jako tak si přemýšlím a ještě se jako dopotím a tak. A pak lidi jako nechápu, že třeba hned po koncertě nevyjdu ven, abych si s nima objímala, ale zaprvé by měli, by to bylo vlhké obětí. A ne vřele taky, ale vřele a vlhké, to nechtěj. A za druhý, prostě po 2hodinovém maratonu si potřebuju na chviličku jako tu pusu zavřít a uvolnit i ten mozek a mít jako chvilku klid.
0: My se k vašemu působení, co by zpěvačky, určitě ještě samozřejmě dostaneme, protože to je ta vaše hlavní profesní dráha, byť jste se jí dříve, nechci říct, říkávala, ale nechtěla jste být zpěvačkou, ale vy jste v poslední době také spisovatelkou. Napsala jste své takové paměti,
1: jo.
0: Ale dokonce jste také napsala duet, napsala jste píseň a vy jste ji dokonce složila. A to duet pro Štefana Margitu, tedy vás dvou. Koho to napadlo? Byl to Štefan Margita?
1: Byl, on mě zavolal a on je strašně takový, jak mluví, tak Martičko, ale Štefan, prosím tě, mám takovou prosbu. A říkal mi právě, a to už on mě zavolal rok předtím, než se to vůbec natáčelo a řekl mi, že mám čas a že by byl hrozně rád, kdybych tu písničku napsala já. Že poslouchal moje písničky, že se mu moc líbily a že si myslí, že bych to mohl dobře zvládnout. A já jsem to trošku oddalovala, protože člověk neví, jako já jsem přesně nevěděla, jak si to představuje a nechtěla jsem něco jako moc třeba rockovýho nebo až moc popovýho. Myslela jsem si, že tam třeba bude zpívat svým jako operním hlasem, tak jsem mu pak ještě jednou volala a říkala, jak budeš zpívat? A on, ne normálním hlasem, jako nechci to jako operně. A já jsem napsala nějakou básničku. Mě to občas napadne, že prostě píšu i bez melodie třeba, ale jako není to báseň, která by se dala, nebo nedokážu si představit, že by někdo jako někde recitoval. A on mi pak zavolal 30 minut před tím natáčením a říkal mi, to bylo na konci léta nějak, a říkal mi, Marti, tak jak seš jako na tom? A já jsem řekla, hele, něco už mám, ale není to úplně hotový. A to jsem kecala trošku, protože jsem měla jenom ten text a to jenom první sloku a vlastně refrén. A jenomže, jak jsem to tak různě psala, tak jsem nějaký nápad už měla, tak jsem to prostě, jako já neumím hrát pořádně na žádný nástroj, tak jsem si to otevřela na iPadu, mám ten svůj jako hudební program, který znám právě už od mojí kapely, třeba už těch 25 let, 30 let už znám ten program, tak jsem to tam jako nějak naládovala a poslala jsem mu to a měla jsem hrozný strach. protože jsem pro cizího člověka ještě nikdy nic nenapsala a on mi hned, on se to hned poslechnul a hned mi napsal, jako první mi teda pochválil ten text a potom i tu melodii, tak jsem byla hrozně, hrozně moc ráda a to vlastně bylo, pak se to jeho producentský tým, ten si ho zpracoval prostě podle toho, jak to chtěl ten Štefan, v tom už prsty vlastně vůbec nemám, a, protože jako já osobně bych to asi zprodukovala trošičku jinak, ale nebylo to pro mě, bylo to pro Štefana a zrovna včera jsem ho potkala. A on mi zase řekl, já mám tu písničku tak rád. Ten, jako ten text jako tak je, to je prostě tak o životě a o mně, jak to vidím, a tak jsem za to hrozně ráda.
0: Tak si pojďme poslechnout.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl společný duet Štefana Margity a Marty Jandové, která je naším dnešním hostem. Tedy ten duet jste vy napsala, vy jste napsala nejen text, ale i hudbu, vlastně jste ho složila. Je to složitější, těžší, náročnější, když píšete duet jakoby pro dva, než když je to jenom solo?
1: Abych pravdu řekla, tak takové myšlenky jsem vůbec neměla, protože většinou písničky, jak to takhle znám, že se třeba dodělávají duety ještě z písniček, které vůbec žádný duety nebyly, že samozřejmě ten text musí být nějak uspůsobený, aby bylo jasný, že když to je třeba duet mezi holkou a klukem, tak aby nespíval moc jsem tě chtěla a takovéhle věci. Ale jinak si myslím, že ne, ono je těžký možná napsat něco, aby se to jakoby hodilo k tomu duetnímu partnerovi. Aby to nebylo, já nevím, teď třeba o menstruaci, když tam má zpívat muž, nebo já, nebo rozumíte? No,
0: rozumím, naprosto.
1: No, jsem trošku přehnala moje přirovnání, ale myslím, že to všichni rozuměli. Takže to asi na tom bude těžký se jakoby trefit do toho partnera právě, aby o tom mohl zpívat i on.
0: Tento duet je vlastně součástí alba Štefana Margity, které nedávno vyšlo. To album se jmenuje Andělé strážní. Tento duet tedy se nazývá Stopy a celá ta deska má být pokřtěna zítra. Mm-hmm. Budete křtít, budete na místě a zazní duet?
1: Myslím si, že nezazní, že tam bude, tak on tam těch andělů strážných má strašně moc na té celé desce, takže tam asi sejdeme všechny zpěvačky, nebo muzikanti, který na té desce s ním spolupracovali. Já tam přijdu vlastně jako ho podpořit.
0: Podpořit a podpoříte ho, předpokládám, asi příští rok v květnu v Lucerně, kde budete zpívat.
1: Budu. Tak. Přesně tak.
0: A co vy jako soulová zpěvačka chystáte sama nějaké turné?
1: Já to chystám vlastně pořád jako hodně, ale jde mi to nějak hrozně moc pomalu. I tím, že mám to jedno dítě, sice už je 12 a už mě jako přestává potřebovat pořád, že jí nemusím s ní už všude chodit a tak dál, ale stejně já mám vždycky jako hroznou motivaci něco dělat, jenže najednou ten čas utíká tak strašně rychle, že uteče rok a já ani nevím kde a co se stalo. Takže jako já chystám, já už několik let vlastně píšu, hrozně bych chtěla udělat druhou desku, nebo nových písniček už pár mám. Uvidíme, jak to půjde dál a všechno, jak jsem říkala, všechno to hrozně trvá, než se rozhodnu, kde co natočit a je to hotový ještě, anebo to ještě není hotový a tak. A k tomu ještě vlastně pořád mám to svoji německou kapelu Die Happy a to teďko opravdu jsme zrovna ve studiu, už jsem tam byla minulý týden, jsem naspívala už 4 písničky, 3 mě ještě čekají v říjnu, že tam pojedu na 2 dny. A takže toho je pořád hodně. Vlastně s německou kapelou jedu na turné v březnu. To budu skoro celý březen, budu pryč. A s mojí českou kapelou teď vlastně máme takový jako mini turné po menších klubech, takže nás čeká Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Vyškov a ještě něco. Všechno to v té hlavě nemám. Ale na to se moc těším, já jsem zvědavá, kolik lidí přijde, protože sice jako hrajem, ale hrajem na různých městských slavnostech a na nějakých festivalech. A takže když ty lidi tam třeba jdou, tak buď to je zadarmo, nebo se to zaplatí v rámci festivalu. Tak jsem zvědavá, jestli budou chtít vidět i mě jako, a zaplatit vstup vlastně jenom za mě. Ale jsme připravení, máme spoustu nových písniček, máme různé blbosti a vychytávky, a dokonce jeden cover. Tak bych byla moc ráda, kdyby to dopadlo dobře.
0: A holka rozmazlená, ta asi také zazní.
1: Ta tam taky zazní, ano, ta tam taky zazní.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám se zpěvačkou Martou Jandovou, která stále koncertuje jak v Česku, tak ale i v Německu se svojí kapelou Die Happy. Je to stále ta stejná kapela, se kterou jste začínala?
2: Úplně ta stejná kapela, úplně stejný obsazení. Je teda fakt, že už jsme se trošku posunuli, že už i od té doby, co vlastně žiju v Čechách a co mám dítě, já jsem tu moji Marušku dala na první místo, protože mi umřela máma docela brzo, tak jsem nechtěla, aby mi vychovával, hlídal někdo jiný. Prostě když jsem to viděla v nějakém filmu, jak volá ta chůva tý mamince, ona udělala první krok, to říkala, to ne, teda to jako v žádném případě. Takže když bylo turné, když jí bylo 10 měsíců, tak jela se mnou a jezdili jsme vlakem, ještě s mojí kamarádkou, která se mi o ní ty dvě hodiny, co jsem koncertovala každý večer, tak v hotelu jako byla s ní, jinak já i v noci, když jsem byla prostě, jasně, že jsem byla v noci s ní, ale jakože vůbec jsem ji nechtěla odstrčit a pořád vlastně dělám všecko s ní, když má kroužek někde trošku dál, tak jí vezu a čekám na ní a něco si dělám v autě nebo beru psy a tak dál. A tak jsem úplně odbočila. Takže z Die Happy všichni už trošičku děláme něco jiného. Dokonce náš kytarista, vlastně můj první manžel, tak ten má už normálně jako práci na plný úvazek a když jedeme na turné, tak si bere dovolenou. Tak to máme. Ale je to furt takový to, co mě baví úplně nejvíc. Jako opravdu, já miluju i moji českou kapelu a jsou to vlastně moje písničky, které jsem se napsala úplně sama a nikdo mi do toho nekecá a tak, takže na jednu stranu jsem jako královna, císařovna, bůh ví co, kněžna. A v Die Happy, ale tam jsem jenom jako součástí, takže odpadá část takového stresu, jestli máme dělat tohleto nebo támhleto. A hrajeme vlastně písničky starý, některý už třeba fakt těch 30 let, my existujeme přes 30 let už a miluju to, teďko jak jsem byla ve studiu minulý týden, tak jsem zase zpívala, křičela, plakala do mikrofonu, všechno, co se hodilo k těm písničkám a miluju to. Takže jako ta Die Happy je fakt taky strašná srdcovka a budem taky v Praze v březnu, ale nemám to datum v hlavě. My vždycky, když tady jsme z Die Happy, tak hrajeme v Akropoli, tak kdyby někdo z posluchačů se chtěl přijít podívat, tak v Akropoli někde ke konci března tady bude, myslím, že to bude čtvrtek.
1: Die Happy tedy stále ve stejném složení a nežárlí na sebe kapely, když ještě Die Happy přivezete do Prahy?
2: Ne. Naopak moje česká kapela se vždycky přijde podívat a strašně jako fandí a koukají se, jak bubeník se kouká, jak hraje bubeník a tak dále. Jako, kamarádi, to je silný slovo, ale vždycky potom při párty prostě si přesně baví basista s basistou a bubeník s bubeníkem a tak. Takže a oni i vědějí, že Die Happy je prostě moje. To je to moje hlavní povolání.
1: Tak byla také první.
2: No.
1: Ostatně to jste ještě ani netušila, že budete zpěvačkou někdy. No. Bylo to tak jako na zkoušku a vlastně stačilo jedno setkání s vaším tehdy budoucím a samozřejmě pak i bývalým manželem.
2: No.
1: Vzpomínáte na to občas se svým bývalým mužem?
2: Vzpomínám a vtipný je, že my jsme se potkali 23. dubna. A já vždycky, když se na to vzpomenu a stává jako na 95% si vzpomenu ten den, tak mu vždycky napíšu, vždycky počítám pospátku, jak dlouho už se známe. A takže my jsme se potkali v roce 93, takže teďko slavíme 32. narozeniny, že příští rok slavíme 33., tak mu píšu všecko nejlepší k 33., ne narozeninám, ale jako k výročí, že už se známe. A on mi vždycky odepíše, jako říká, to je šílený, jak dlouho my už se známe. A je to jako, kdyby to bylo třeba před rokem, ne, ale třeba před 10 lety bych to tak brala. Ten čas fakt utíká hrozně rychle. A ráda se vracím do té doby, protože my, jak jsme se pomalu stávali slavnýma, jako trvalo to asi 6 let a pak to tak jako najednou všecko přišlo a hrála nás tam tu hudební televize MTV a tak vím, jak ta doba byla ta nejkrásnější vlastně. Byli jsme mladí, celý život byl před náma, byli jsme úspěšní, jezdili jsme po celé Evropě v tom Nightlineru, to je ten autobus, kde vzadu jsou postele vlastně na Palandách, kde jsme žili vlastně ty měsíce, ty roky. A zažít to spolu jako čtyři nejlepší kamarádi vlastně, já a tři kluci, plus samozřejmě naši technici, tour manažer, autobusák a tak dál, že to bylo strašně krásný období.
1: Ale goodbye kapele Die Happy prostě jste od té doby neřekla a asi ani nikdy neřekne.
2: Ne.
1: A proč jsem řekla goodbye, to vy určitě víte.
2: Já jsem si říkala, jestli to je náhoda. Ne, je to vlastně naše jedna z nejznámějších písniček, no, goodbye.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kapela Die Happy, Marta Jandová a píseň Goodbye. My si goodbye ještě neřekneme, my si budeme ještě dál povídat. Vy jste určitě v minulosti slýchávala, když vás představovali někdy někde Marta Jandová, dcera Petra Jandy. Teď už si myslím, že to neslýcháte, ale slýchávala jste to. Co to s vámi dělalo? Mrzelo vás to? Byla jste hrdá?
1: A tak půl na půl. No, člověk to může říct hezky, dcera Petra Jandy, nebo taky člověk může říct ten zpratek, který mu tatínek Petr Janda vyšla pal cestičku. To jsem slýchávala poměrně často, a hlavně teda o té cestičce, ale co bylo divný, že já jsem to slýchávala někdy, když jsem byla malá, třeba jako i ve škole nebo tak, že jsem, já nevím, Bůh ví co, paní učitelka první a druhý třídy moje, ta chudinka musela jí hodně zvonit v uších, protože jednu dobu, když jsem dospěla a začala jsem vzpomínat na školní roky, tak jsem si říkala, že najednou jsem si uvědomila vlastně, jak ona mě šikanovala strašně, že ve škole, ve třídě mohl každý udělat cokoliv, jenom já jsem za to, že jsem přelila kytky jako šestiletý dítě a nevěděla jsem, že když je kytka suchá, že to proteče a že musím pomalu, tak mě za to radši seřvala před celou třídu, aby mi vzala za ruku a řekla: Marti, podívej, dělá se to tak a tak. Až to jako gradovalo do opravdu jako velkých trestů od ní, že už mám to nevydržela, musela jednou do školy si opravdu jít stěžovat. A že já jsem tady jako dítě furt optimista, jsem si říkala, tak asi jsem fakt zlobila nebo něco takového. Než mě potom maminka vysvětla, že jsem nezlobila, že opravdu ta paní učitelka byla velice, velice zlá. A v Německu tam mě nikdo s nikým nesrovnával, protože tam nikdo nevěděl, kde je Petr Janda, kde je Olympik, až na pár vlastně emigrantů nebo lidí, kteří milovali hudbu východního, jako východní Evropy. Až když jsem se vrátila před těma 15 lety, tak jsem to začala jsem hrát muzikálu a pak jsem se najednou stala porotkyní Superstar, tak najednou si lidi všimli, aha, to je ta dcera Petra Jandy, která teda žila v tom Německu dlouho, a najednou se to začalo vracet od některých lidí. Samozřejmě škarohlídi, spousta zlejch lidí, kteří si léčí komplex v anonymitě přes sociální sítě, těch je spousta, ale stejně mě to udivilo, že používají furt tak starý argument. Kdyby třeba řekli teď, já nevím, že já kdybych až teď začala dělat hudbu, nebo kdyby mi teďko bylo 18 a začala bych dělat hudbu, tak lidi si to samozřejmě spojí nějak, jakože...

0: ale stejně občas člověk se na to úplně nezvykne, na ty jako vošklivý komentáře. Ale na tátu jsem pyšná. Já jsem velice pyšná dcera Petra Jandy, protože táta je skvělej, strašně talentovaný, obrovský dříč a hlavně já už asi 4 roky miluju slovo vášeň, používám to opravdu furt, snad skoro každém rozhovoru, jestli to už někdo několikrát o mě slyšel, tak se omlouvám, ale je to slovo, které jsem našla i vůči mojí dceři, že jí říkám, že jí hrozně přeju, aby si tu vášeň k něčemu našla, protože to vidím u táty, že táta si našel tu vášeň od malička, ten hudební nástroj, tu hudbu, a protože ho ta vášeň nepustila, tak v tom je strašně dobrý v tom, co dělá. A je to jakoby on to bere jako jeho poslání a proto v tom je tak dobrý, proto ho to tak baví a proto je pořád v takový kondici. A vím, že mluvím hrozně dlouho, omlouvám se, ale loni jsem v Mikulově potkala paní zahradnici. Říkala jsem, jak to má krásný to zahradnictví. Ona mi říkala, víte, já jsem v 5 letech věděla, že budu zahradnice. A i když mě všichni od toho se snažili oddálit, protože jsem s tím měla křivý záda a pro holky to není, to musíš tahat těžký kameny a takovýhle, tak ona si sama vystudovala, co potřebovala k tomu, aby mohla na vejšku, vystudovala s červeným diplomem a ten sen se jí splnil, a řekla, protože jsem měla tu vášeň od těch 5 let. A když se pak loučila s Maruškou, tak já jsem se skoro rozbrečela, protože ona jí vzala její ruku do obou rukou a řekla jí, Marušku, já ti strašně moc přeju, aby si našla tu tvojí vášeň, protože pak máš v životě vyhráno.
1: Říká Marta Jandová, náš dnešní host.
2: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byl společný duet Petra Jandy a Marty Jandové. Tak si říkám, umíte říct svému tatínkovi kritiku?
1: Ne.
0: Když by se, ne? Takže kdyby se vám ten duet třeba nelíbil, nebo jste se v tom necítila, tak mu to neřeknete?
1: Ne.
0: A proč?
1: Já nevím, já mám nějaký v sobě, mám nějakou záklopku, že si myslím, že on je o těch 30 let v hudbě dál a takhle není nikdy nic, že by se mi úplně nelíbilo. A když on napsal duet, tak se mi to vždycky líbilo naštěstí, jo? Když napsal nějakou písničku, ale často mi pouští své nové písničky a když se mi nelíbí, tak řeknu, tak mu pochválím tu část, která se mi líbí. A nevyjádřím se k té části, která se mi třeba nelíbí. Jednou jsem měla pocit, to měl nějakou ale krizi svýho života, to bylo vlastně zanedlouho potom, co umřel můj brácha, tak mě tak tátovi nešlo vůbec nic a psal písničky a to jsem z něho fakt měla blbej pocit, protože ty písničky byly i takový ponurý a tak. A to si pamatuju, že jsem ho koupila, že to už jsem vydělávala, to už jsem začala v Německu vydělávat, tak jsem ho koupila pro lidi, kteří to neznali, protože už to tak ani neexistuje, iPod vlastně. V krabici kam se dalo nahrát spousta megabajtů MP3. A já jsem to přihlášený k mému účtu, protože táta neměl žádný účet nikde a naházela jsem mu tam všechny kapely, které jsem poslouchala, rockový. A táta letěl hrát do Austrálie na nějaký turné a já jsem mu to dala sebou, ten iPod. A on to poslouchal a řekl mi, že ho to hrozně inspirovalo. Tak to jsem měla radost, protože potom jsem měla pocit, že ho to jako nějak z toho místa, kde byl zaseklej, že ho to jako zase odbrzdilo, že mohl, ale dělal se furt jako to svoje. Ale, takže já mu to moc nekritizuju, ale teďko ho spíš chválím, protože když jsi mě nedávno ptal, která deska se mi líbí víc, jestli Kaťata, kterou vydal před pár lety, anebo teď ta Novák, to je Bombardák, tak to jsem mu teďko opravdu s absolutní chutí a upřímností říká, že ten Bombardák se mi líbí o hodně víc, protože je o hodně melodičtější a takový jako dospělejší pro ně. Ty Kaťata, to si myslím, že se potřeboval odpoutat, takže on asi měl možná pocit, že čím je starší, tím víc musí psát normální hudbu a naštval se a řekl ne, prostě ne. A ten úspěch mu dává za pravdu, protože hraje furt, je všude, hraje strašně dlouho, vždycky, když hodinu na tom jevišti, jak si říkám, to tati, kde bereš tu energii? A vždycky doufám, že to má, že mi to dal v genech, že v jeho věku, já doufám, že nebudu hrát tak moc jako on, ale že v jeho věku pořád ještě budu mít tu energii, jakou má on.
0: Tak vaše vzpomínky nejenom na tatínka, ale i na to, jak jste se dostala ke zpěvu, jak jste odjížděla do Německa a tak dále, se zřejmě, předpokládám, určitě čtenáři dozvědí z vaší knihy, kterou jste loni vydala, Best of se jmenuje. Mm-hmm. Loni jste slavila také kulatiny, padesátiny, mm-hmm. Snad nevadí, že to takhle řeknu. To spolu asi souviselo. Měla jste nějakou potřebu jako zrekapitulovat si ten dosavadní život?
1: Já jsem vždycky říkala, že jsem to potřebu neměla, ale nakonec teď, když se koukám na ten rok zpátky, tak asi měla. Já jsem totiž vydala dva deníky pro děti, protože když jsme byli v covidu zavřený, tak Maruška si furt chtěla psát nějaký deník a měla to jeden den v jednom sešitu, popsanou jednu stránku, potom si vzala druhý sešit, že začne teda od začátku a tak těch sešitů už bylo asi 12. Když jsem řekla, hele, já udělám deník pro děti a pro ní jsem teda chtěla udělat deník, aby to bylo bez data, aby se tam prostě mohla psát třeba po měsíci zas. A potkala jsem úplnou náhodou paní, která, bavili jsme se spolu, protože jsem v covidu četla na svém Instagramu knížky a měla jsem od nich nějaký knížky a potkala jsem se s tou paní, která mi ty knížky vybírala v tom obchodě a ona řekla, a co tak jako děláte? Já si říkám, já teďko dělám knížku a ona, to dělám pro dceru jako deník a ona, jak deník, tak jsem jí to vysvětlila. Ona řekla, hele, já pracuji i pro to vydavatelství, jo, pro jedno vydavatelství. Pojďme si o tom popovídat. No a já jsem jí to už přinesla skoro hotový. A tak řekla, to je super, to vydáme. A bylo to jako docela úspěšný. Opravdu vím, že se to několikrát ještě jako dotišťovalo a že to furt ještě vlastně už to je asi 5 let a furt to ještě v těch obchodech mají. Takže to jako nevyřadili ještě, za to jsem hrozně ráda. Ten druhý už pak tak úspěšný nebyl jako ten první. A když jsem se to jako tak kreslila, částečně jsem si dělala i ten design sama, protože mě to hrozně baví, tak jsem si říkala, tak bych se někde mohla udělat jako tu knížku. A zase mi potkala, řekla jsem jí to a ona řekla, tak proč na těm padesátinám? Tak jsem řekla OK a dělala jsem to a bylo to teda o hodně víc práce, než jsem si myslela. A když jsem začala, já jsem se snažila to dělat po těch 5-10 letech, tak to první a druhý pro mě byly hrozně těžký. To jsem třeba měsíc přestala psát, protože jsem našla starý dopisy od mý mámy, od mýho bráchy a starý fotky. A strašně jsem tenkrát před tím rokem se mnou, před rokem a půl, když jsem to psala, tak jsem seděla v té své kanceláři, kterou jsem si pronajala jenom na psaní knížky a včera jsem odevzdala klíče, že už ji nepotřebuju, tak jsem tam třeba, jako hodně jsem brečela, hodně jsem vzpomínala a včera jsem tu kancelář vracela a zase jsem tam viděla ty dopisy a než jsem jela k vám, tak jsem našla dopis od mý babičky a od dědečka, který mi psali před 34 roky právě do té Ameriky, kde jsem byla na rok. A přesně, takže tady to mi dalo hroznou motivaci vůbec jako o to, jako ty vzpomínky mi, se mi hrozně oživily v té hlavě skrz ty starý dopisy. Našla jsem mámin starý parfém, protože já jsem měla všechno v krabici v Německu a tu krabici jsem si právě rok před vydáním té knížky z toho Německa odvezla. Takže to bylo takový, prostě se to všechno sešlo v jeden ten moment a byla to i z velké části skvělá terapie.
0: A možná to vydá ještě na nějaké pokračování, si říkám.
1: No, já jsem přemýšlela o tom, že bych to udělala jako audioknížku, že bych si to pokusila namluvit dokonce i sama, protože bych mohla ještě vyprávět víc a mohla bych do toho i zpívat, nebo se smát, nebo tak prostě. Tak mi držte palce, protože mi psalo pár lidí, kteří číst nemůžou, protože jsou slepí.
0: A chtějí si to poslechnout.
1: Že by to hrozně chtěli, že prosím, prosím, my si taky chceme v uvozovkách přečíst. Namluvte jí pro nás, tak mi dali zelenou, že by to šlo.
0: Marta Jandová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si se zpěvačkou Martou Jandovou. Vy jste zmínila, že vaše 12letá dcera si zatím hledá svoji vášeň. Co když to bude zpěv?
1: Já doufám, že ne. Já vím, že to zní divně, ale ona krásně zpívá. Opravdu je taková eterická bytost a i má ty jiskry v očích, že bych ji na tom jevišti i viděla. A ona trošku dělá, jako, že je jakoby v divadelním kroužku a chodila do kýňáku, než pak už nebyl čas, a hraje na klavír a tak, ale ona teďko má období, kdy teďko je největším idolem tatínek zrovna a tatínek je doktor, že jo, a takže ona se vymyslela, že buď bude po tatínkovi lékařka, a rovnou jí pak napadlo, že by mohla být gynekoložka, protože on je gynekolog a on má svůj vlastní praxi, malinkou, jako, kde je sám jako doktor, tak říkala, že by to mohla přebrat pro táto, po tátovi, že by to vlastně bylo jednoduchý, protože by rovnou už měla kde pracovat, nemusela by někde doufat, že ji někde vezmou. Dokonce už říkala manželovi, říká, tati, hele, a ty bys třeba mohl pracovat třeba na dvoudenní úvazek nebo něco takového. A on říká, počkej, já už pak nechci pracovat, on fakt pracuje.
0: Ty jsi ho zaměstnala, tatínka.
1: On fakt pracuje strašně moc, on je takhle ve všední den, odchází v 7:30, vrátí se, včera přišel v 9 večer, jo, protože je tam hodně tý byrokracie, hodně papíry, výsledky, tady ty všechny věci. A nebo, protože tatínek, jako můj manžel, chtěl hrozně být vědcem dřív a společně nás zajímá vesmír a tady ty všechny věci a chodili jsme na kurz do planetária, jako na, o hvězdách a tak, tak o tom často mluvíme. Já jsem nedávno slyšela podcast od jednoho českého vědce, Jan Lukačevič se jmenuje, který vyprávěl o tom, jak jeho sestra je snad astrobioložka, nebo já nevím, je bioložka nebo astrobioložka, ale vyprávěli o tom, nebo on vyprávěl o tom, když lidi poletějí na Mars a budou tam nějakou dobu třeba muset zůstat, ta cesta trvá dlouho, tak že teďko se zkoumá v té biologii právě, jak tam dodat, tam není voda, nebo to je kontaminovaná, je tam kontaminovaná půda, tak začalo mluvit o aeroponii, tak já jsem si zjistila, co to je aeroponie, pak jsem jí to vyprávěla a ona, to máme, to zní suprově, no tak buď budu gynekoložka nebo astrobioložka. Takže uvidíme, co bude. No.
0: No, v 12 letech má docela přehled.
1: No, protože my jsme takový, nás všechno hrozně zajímá právě, hlavně teda manžela, a říkám, on je její velký idol, a co řekne tatínek, to je prostě jako, to je zlato.
0: Já stále říkám Marta Jandová, ale vy jste Marta Werner vlastně.
1: Jsem, ale já to používám, já to Jandová jsem si nechala do práce, a když zpívám nebo když někde vystupuju, protože to Marta Werner je, já jsem hrozně inkognito pod tím jménem. A bylo to jednou vtipný, protože jsem si objednala nákup a přišel kurýr a dal mi ten nákup a já jsem nějak byla nenamalovaná, nevím, možná i v županu, a on mi říkal, ty jo, vy mi někoho připomínáte, a já... Nejste první. Já to říkají všichni, že někoho jako připomínám. A oni, ale já nevím koho. A já říkám, to nevadí. Říkám, nejste první. Já mám asi takovej obličej prostě. No a do 2 minut mi volal. Ale já už jsem o to přišel. Já jsem se dal vaše jméno do Google a vyšlo mi, že Marta Werner je Marta Jandová. Takže já si toho Marta Werner užívám, protože to málo kdo jakoby ví, nebo to jednou slyším, pak to zapomenou. To znamená, že když já chci být jako inkognito, tak jsem Marta Werner, a když potřebuji, aby někdo věděl, kdo jsem, tak řeknu Marta Jandová. Takže je to takový dobrý mít dvě jména.
0: Ostatně vlastně popularita vašeho tatínka vás odrazovala od toho být zpěvačkou a zvykla jste si na tu popularitu potom už. Byla vám někdy příjemná?
1: Jako jo, ta hezká popularita mi je příjemná. Já miluju lidi, já bych byla dobrá, kdybych pracovala u pokladny, v hotelu nebo někde, jako, nebo v restauraci, protože já ty lidi fakt mám strašně ráda. A na všechny se furt usmívám, zdravím cizí lidi na ulici a tak. Takže ta popularita, když lidi ke mně přijdou a řeknou, že mě mají rádi, tak to mě baví. Nemám ráda pak tom, ta popularita má tu stinnou stránku, že pak kdokoliv anonymní, a teďko v té době bohužel už i neanonymní lidi mi pak říkají hrozný věci. Nebo píšou teda hrozně jako fakt pod čarou úplně, fuj. A tak to je ta stinná stránka té popularity.
0: Jak se z toho dostanete, nebo co vám z toho pomůže?
1: Můj muž je takový můj polopsycholog. Aha. A občas nepomůže nic, občas si fakt jako si popláču. Opravdu je to, jako některý ty lidi jsou opravdu strašně oškliví.
0: Tak ať jich je co nejméně. Nejlépe, ať nejsou žádní.
1: A nebo ať ty lidi, protože já mám pocit, že jsou sami nešťastní, tak já jim všem přeju, ať jsou šťastní, ať nemusí lidi okolo sebe dělat taky nešťastní.
0: Ať mají naplněný život. Já moc děkuju, že jste tu byla, Marta Jandová.
1: Já moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Ústavní soud zamítl stížnost mosteckého autodromu ve sporu kvůli hluku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Na večeři dostal pozvání například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Právě pomoc Ukrajině je jedním z hlavních témat summitu. Autodrom Most nesmí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Jeho stížnost ve sporu se soudy dnes ústavní soud zamítl. Zástupci závodiště tvrdili, že hlukové limity stanovené soudem jsou likvidační a zasáhly do práva na podnikání. Podle ústavního soudce Tomáše Langáška pouze omezili činnost autodromu.
2: Šlo o kolizi práva bydlení, respektování soukromého rodinného života těch vlastníků sousedních pozemků. Předpokládám, že k dodržení těch hlukových limitů bude muset autodrom Most vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná.
0: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Ty se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport. Sport.
0: Ruští sportovci se můžou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po třech letech tak zrušil suspendování Ruska, které zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes taky sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že můžou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. V prohlášení uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště po několika hodinách průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. A na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 323 směrem na Brno. Stojí tam porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Dnes uslyšíte příběh velké lásky plné zázraků. Lásky, kterou hlídají andělé strážní.
5: Pár, který vám představíme, prožil úchvatný život ve východních Čechách. Jemu je 82 let, jí 79. Mají se rádi a svou lásku si hýčkají každý den. Už od dětství totiž vědí, že nic není samozřejmé.
4: Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 60 lety začal u Marty a Jiřího Vodstrčilových překvapivě mnohem dříve. V hospodě v Mostku u Chocně. Marie byla tehdy ještě půlroční batole a Jiřímu byly teprve 4 roky.
1: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Postrčil, dobrý den.
4: Patrik Rozehnal, Český rozhlas, taky dobrý den.
3: Já už jedu pro vás, já vás jenom pustím dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás vítám. Pojďte dál. Ale vlastně netočte, prosím vás.
4: No ale kvůli tomu jsme tady. Vy si to zasloužíte, vy jste nedávno oslavili 60.
1: No.
4: Manželce, květinu vám něco sladkého, nebo můžete dohromady bombr?
3: Můžem.
5: A to s ním já, protože děda to nejí.
4: Vy to tady máte hezký a voňavý.
1: Máme, no. Snažíme se s dědečkem.
7: Manželka byla tak těžce marel, tak to vypadá, nebude chodit a nic. A tak děti se snažili něco sehnat. A syn jako je tady ve Třeboji. A tak se jim podařilo s dcerou sehnat tenhle byt a tak nám ho dali dokupy. Nádherně všecko nový koupili.
5: Víte, co to je?
1: Po 57 letech se stěhovat.
4: A předtím jste bydleli?
1: 57 roku ve Vysokém Mýtě.
4: No a to mi řekněte, ten pocit, protože se říká, že když lidé bydlí na jednom místě, prožijou tam vlastně ten společný život, tak je to takové najednou těžké se vykořenit z toho místa. Zvládli jste to?
1: Děda výborně, já jsem si párka pobryčila to, jo.
4: Takže těžké, a vy jste si zvyknul rychleji?
7: No tak já jsem zvyklý cestovat. V práci, že jo, jsem jezdil po služebních cestách a takový.
4: Tak o tom si budeme vyprávět, váš příběh uslyšíme a já už se teď na to těším, tak. Doufám, že i vy.
1: Přesuňme se teď do roku 1945, kdy to všechno mezi budoucími manželi Martou a Jiřím Vodstrčilovými začalo.
0: Tehdy měli Jiřího rodiče hospodu v Mostku u Chocně. Byl to vyhlášený podnik a navštěvovali ho i přespolní. Každou neděli tam vyráželi na orosené pivo z nedalekého Brandýsa nad Orlicí také rodiče Marty. A malou Martičku brávali v kočárku s sebou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
1: Jiříček se tam 3,5 leté, nebo kolik ti bylo, 4, se tam motal kolem hospody, tak mu vrazila kočárek a vozil mě kolem hospody. No a pak rodiče se kamarádili, jenže manželovi v 6 letech zemřel tatínek. A tak maminka s Jiříčkem k nám začali jezdit do Brandýsa na nádraží na návštěvy. A od té doby se známe.
4: Vás vlastně seznámili rodiče?
1: Naši rodiče, ano. Ano. A jenže manžel zase zůstal s maminkou od 6 roku a tak nám začali jezdit a my jsme hráli halmu a chodili jsme na procházky spolu a pořád prostě, no.
4: Komu kolik bylo, když jste se tedy v tom kočárku vozili?
1: No tak mě bylo asi 5 roku a manželu 4, no.
7: No a když mě tatínek umřel, protože měl zánět pohrudnice a byl v nemocnici o Vysokém Mýtě, no a pan doktor, který musel píchnout injekci, jak mu propích srdce. Takže na můj svátek 24. dubna byl po smrti, no. Bylo mě akorát 6 roku. A tak jsme se pak s maminkou přestěhovali do Chocně a od té doby jsme bydleli v Chocni.
4: Jaké to bylo přijít tak v útlém věku o tátu, jak jste to prožíval?
7: Strašně. Už jsem to prožíval, když jsem byl starší, když jsem viděl, jak chodí takhle kluci a to s tatínkama někam, tak mě to bylo docela líto. No. Ale jako všecko se přežilo. A s maminkou jsme vlastně vyrůstali, ta už se nevdala. No a na začátku to bylo horší, protože vdova s klukem tak nás trkali, vždycky jsme bydleli chvilku tam, chvilku zase tam, když jsme se stabilně usadili. No.
4: Znamená to, že díky tomu, jak se rodiny znali, že jste trochu... Vaše rodina, Marto, nahradila tatínka i Jirkovi?
1: No, tak nějak.
7: Trošku jo, asi.
1: chodili k nám a třeba já jsem byla v 7., 8. třídě a on pak jezdil, dědeček tam v tom mostku ještě byl, potom mu vzali hospodu, že jo, taky, a dědeček tam byl, tak mu jezdil schodně s obědama, dědeček mu koupil pionýra, tak vždycky přijel na pionýru a holky ve škole mě říkali, že já jsem viděla na nádraží, že jo, z okna ze školy, holky, máš tam kluka, a Marto, máš tam kluka, a já jsem nechtěla, že jo, já jsem chtěla jenom kamaráda, já jsem ještě byla hloupá holka. Potom šel na vojnu, přišel se rozloučit, že jde na vojnu, a ptal se mých rodičů, jestli mě může psát. A můj tatínek říkal, no tak píš o to, když ti bude odpovídat, tak píš. No a přišel první dopis a já jsem se vztekala, že psát nebudu, že když se mu to slíbili, tak ať si mu napíšou sami, že jo. No ale přišel na první opušťák a už to bylo. Mně bylo 16, jemu 19, tak jsme začali, už jsme nebyli kamarádi, už jsme začali.
4: Pomohlo tomu trochu to odloučení?
1: Asi jo, taky no, ale třeba na vojnu mě nepustili naši za ním depák vůbec, to jako byla přísná výchova. Babička, maminka jeho za ním jela, ale nepustili mě ani s ní, jako za ním.
7: Takže vlastně mě dohodili rodiče, no.
4: A vy jste se nechal.
1: A pak,
7: přesně tak.
1: A pak jsme se vlastně vzali kvůli bytu, no.
4: No počkat, to jsme to vzali hopem.
1: No, 2 roky jsem na něj čekala, než přišel z vojny.
4: Takže psala jste, odpovídala jste.
1: Ano. No, dostala jsem 3 dopisy, tak jsem odpověděla jednou na ty 3 dopisy, to jo. Protože jsem byla na gymnáziu, tak jsem se taky učila, že jo, a to, a maturita a všechno. A pak jsem ještě byla na Pajdáku, tak taky jsem pořád se učila a dojížděla jsem z Brandejsa do Ústí na Gimpl a z Brandejsa do Litomyšle na Pajdák. No a pak jsem začala, už ještě mě bylo 18, už jsem začala ve Skořenicích ve školce. 3 roky jsem chodila 7 kiláků tam a 7 zpátky pěšky nebo na kole, kde nebylo spojení.
4: V tom období, kdy se tedy ta známost, to kamarádství přerodilo trochu už v blízký vztah a že jste spolu začali chodit, jak jste si říkali, jestli to můžeme tajnit, jaká byla ta něžná oslovení navzájem se?
1: Já taky nevím, Jirko, asi Jirko jsem mu říkala normálně. Ne, jednou jsi mě říkal smetíčko, ale nevím
7: to
1: proč.
7: To už je hodně dál. Ti teďka něco spadlo do oka.
1: No, to jo. Ale jinak Martí a Miško taky jsi mě říkal, to vím, to si pamatuju. No ty už si to nepamatuješ. Děda náš si totiž málo pamatuje, strašně.
4: A nebo nechce.
1: Nebo nechce. To je klidně.
7: To je lepší.
4: Kdy jste začali uvažovat o tom, že to chození by se přeci jenom mělo tedy přetavit, že se vezmete, nebo jste to oznámili oficiálně třeba rodičům, že už teda nejste kamarádi. V jakém sledu to bylo? A případně jak vypadlo třeba žádost o ruku nebo oslovení, nebo čí to byl nápad, že vy dva budete...
1: No, bylo to kvůli tomu bytu hlavně.
4: To znamená, Jirka se vrátil z vojny?
1: Jirka se vrátil z vojny a řekli mu, přihlásil se do té družstevní výstavby a řekli mu, to mě bylo 18 teprve, že jo, a řekli mu, mladej, když se nevoženíš, tak tě vyškrtnem. No, a protože jsme spolu chodili, tak řekl, že tak já jsem přišla domů a řekla jsem, mami, já se musím vdávat.
4: No, nejdřív musel přítel Jirka říct ten návrh. Jak to bylo, Jirko?
7: No, když mě teda v Karose řekli, teda, že se musím ženit, jinak je vyškrtnou, tak jsem to zavolal Marti, ta to takhle podala rodičům, kteří byli nadšený, protože si mysleli, že je v jiném stavu, nechtěli mě to věřit. No a tak jsme se 24.
1: Ne, na Vánoce jsme se zasnubovali.
7: Jo, ale pak 24. jsme se vzali, no a to bylo v srpnu a 1. září jsme začali kopat.
4: 24. srpna kterého roku?
7: 63.
4: Jste se brali.
1: Ano, tak jsme se brali ve Zlíně.
4: Proč ve Zlíně?
1: Protože jsem tam měla sestru a tenkrát moje maminka byla věřící a chtěla, aby jsme měli svatbu v kostele. Jenže když jako já učitelka jsem si to nemohla dovolit, tak jsme měli až ve Zlíně, sestra mě to všechno tam zařizovala, jeli jsme vlakem na svatbu. a tam jsme se brali. Nejdřív na úřadě a pak v

0: byla svatba veliká. Hostů spousta. Maso ale na potravinové lístky. A tak museli rodiče nejdřív na Národním výboru zažádat o povolení a s ním teprve vyrazit k řezníkovi.
1: Ve slavný den 24. srpna 1963 měla nevěsta růžové šaty, natočené kadeře a velkou trému.
2: Ale jo, pamatuju si, že jsem začala brečet, měla jsem ten závoj a furt jsem říkala, Jirko, kapesník, Jirko, kapesník. Neměla jsem. No, všechno je pryč. Všechno to je dávno.
3: Svatební noc byla?
2: Byla. Pěkná. Od té doby už taková nebyla.
3: A to mi řekněte, je to partnerské vyprávění. Je to vyprávění o tom, jak to chodilo dřív v srovnání pro ty mladší, jak to chodí dnes. Taková svatební noc. Bylo to poprvé, kdy jste spolu takto byli, nebo už tehdy předtím něco takového bylo?
2: No, trochu předtím, ale hodně, za 2 roky. A to, když řeknu dětem, tak řeknou, že jsme nebyli normální. Teďka to tak je, že jo.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Martě a Jiřímu Vodstrčilovým.
2: Na začátku svého manželství prožili krásné, něžné a radostné chvíle. 2 roky bydleli u Jirkovy maminky v Chocni a přitom stavěli své pomocí v rámci stavebního družstva vlastní hnízdečko lásky. Byt ve Vysokém Mýtě.
1: Když se konečně v září roku 1965 stěhovali, byli šťastní. Slzy se jim hnaly do očí, když vstupovali do vysněného bytu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jirko, říkal jste si někdy, co by tomu tak asi řekl táta?
4: No tak ono to člověku ani tak nepřijde, ale párkrát jsem si vzpomněl do teďka. No. Chybí ten otec.
3: Jak vám se proměnil ten život partnersky po té svatbě? Bylo to pořád stejné, náruživé nebo uvolněnější, větší starosti? Ale ten vztah vás dvou, jak jste to cítili? Měli jste na sebe čas?
5: Jo, to jsme si udělali.
4: Jo. A nejvíc potom jsme to prožívali, když přišli děti. Protože jsme se věnovali dětem.
5: My doteďka žijeme dětma
4: a
5: prostě.
4: A bylo to fajn.
3: Kdy přišly ty děti? Kdy přišlo první, kdo to byl? Co vy jste prožívala? Vy poprvý máma.
5: No, Peťa se narodil 8. června na Medarda 67, tak 4 roky po svatbě. Já jsem pak v září měla 23.
3: Byl plánovaný?
5: Byl plánovaný.
3: A když Marta, Jirko, řekla, povedlo se to, jaké jste měl pocit, když jste zjistil, že budete mít?
4: Byl jsem šťastný, jo. Co jiného k tomu říct?
5: To jsem v září měla narozeniny taky, 11. No, tak pak se v červnu narodil. Jo, chtěli jsme, no. Chtěli jsme, ono nám to z začátku moc ani nešlo, ještě tak půl roku, než prostě se zadařilo. Nejdřív říkali, Marta se musí vdávat, Brandej se, ještě jí není 19 a už se vdává a to, a pak už zase chodili babky a mamce říkali, oni nemůžou mít děti. Jo, že, tak to bylo, že jo, tenkrát, kdo neměl v 18, 19 dítě, tak to bylo, teď už je to jiný, že jo, zase všechno. No a pak jsme chtěli Aličku, nebo chtěli jsme druhý, že jo, nevěděli jsme, co to bude, tenkrát nebyl ultrazvuk, nebylo nic, že jo. No, tak jsme si jeli pro auto do Zlína, viď? A byla Alička. Porod strašně těžký, jo, já jsem měla na císaře. A nechali mě jim měsíc přenášet, tenkrát nebyl ultrazvuk a nic a to. Pak to bylo strašně rychlý, jo, že jsem musela rychle na císaře. Říkali ještě pár chvíle, kam byli bychom obě, ona měla na pupeční šňůře oba uzly. Takže kdyby se rodila normálně, byla by mrtvá nebo postižená. Takže to byl zázrak, že nás zachránili mě, že mě vysadila ledvina tenkrát taky. A vlastně i tu dceru, že je. Vždycky říkám, že, a syn vždycky říká, já říkám hlavně, že není postižená a syn, jak si s ní utahuje, vždycky říká, když se na ní podívej, mami, a to. A ona zase mu řekne, no a ty seš nedonošený zase a už se špičkujou a mají se rádi, ale spolu oba dva, tak je to dobrý, no.
3: Takže do života vám vstoupily 2 děti.
5: Ano, 2 děti.
3: Přibylo starostí?
5: Tak to víte, že jo, začali studovat. Petr byl v Rychnově na škole 4 roky, že jo, tak jsem ho pakovala každou neděli. Přišel v pátek večer a říká, první jeho slovo bylo, mám strašný hlad, takže do neděle se vařilo, peklo. Pak v neděli jsem upekla, on nám řekl vždycky, tenhle proužek si můžete nechat k snídat tomu, ke kafi a tohle mě mami všechno zabal. No pak šel na vojnu, tak jsem posílala valíky na vojnu, že jo, taky. No, takže no, do toho dcera dělala tu ekonomku v chocni. Tak furt nějaké starosti byly. No. A jedna svatba, a druhá, a třetí a čtvrtá.
3: A u těch dětí, když byly ještě v tom dětském věku, jaký byl Jirka táta?
5: Dobrý byl táta, akorát vždycky jsem říkala, kdyby ti dělali na hlavu, tak ty budeš držet. Ten generál se musela být já.
4: Já jsem byl typ, který se nerozčiloval.
1: Jací vlastně byli Marta a Jiří Vodstrčilovi manželé, rodiče, partneři? Víte co? My si je vyzkoušíme.
2: Patrik Rozehnal jim položí na vlas stejné otázky, ale každému zvlášť, aby své odpovědi neslyšeli.
1: A teď si ověříme, jak se po těch 60 letech manželství znají. Vy jejich odpovědi uslyšíte za sebou.
3: Na co se doma vůbec nejvíc těší?
4: Tak až bude po všem a tam sedne si a luští a má pohodu v křesle.
5: Že vyperu, že uvařím, že mám čisto. Já na děti, když přijdou, se těším.
3: Na manžela ne?
5: Taky. Pořád se na něj těším. Toho mám pořád vedle sebe. To jsem ráda, že se mnou je. Ale jinak já se skoro těším na všechno.
3: Chtěla jste někdy po něm, aby se za něco omluvil?
5: Když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem mu říkala, že se ke mně vůbec neměl na těch fotkách. Že jsem měl k dceři, ale ke mně ne. Já, že jsem tam jak chudá příbuzná.
3: Musel jste se někdy ženě za něco omlouvat? Nebo myslíte si, že by bylo potřeba se jí za něco omluvit?
4: Nespomínám.
3: 50. výročí svatby, nevyčítala vám nic?
4: Jo, možná, že jak jsem tam stál na fotce, ne? No jo, tak to.
3: Co pokládáte za první rande a co se na něm dělo, kde to bylo, co se tam událo?
4: Tak to bylo u toho, u Komenského. To byl takový přístřešek. A to jsem byl poprvé na opušťáku a byla zima, tak jsem ještě přikryl vojenským kabátem. Tak to bylo takový to vážnější rande.
3: Celou jste ji přikryl?
4: Ne, jenom nohy. Celou ne.
3: A u toho skončilo? Nebo třeba pusa, nebo něco takového?
4: To bylo. Možná začala dřív ona, než já, ale nevím.
3: Kde jste byli na prvním rande?
5: To vím, když přišel z ty vojny tenkrát, tak jsme šli, to byl sníh, to byla zima, tak jsme šli do Klopot, v Brandejse jsou Klopoty, a tam byl takovej altánek, tam jsme si sedli na takovou lavici, přikryl mě, já jsem měla krátký sukně, jsem nosila, tak mě přikryl tím vojenským kabátem takhle nohy, no a myslím, že tu první pusu jsem mu dala spíš já.
3: Na jaké pořady v televizi se díváte společně?
5: Na detektivky. I když já bych třeba něco někdy přepla jinak, a když vidím, že ho to baví, tak se koukám s ním. A když jo, opravdu já mám nějaký pořad, tak děda jde vedle.
4: Tadyhle koukáme, jak teďka dávají, řekněme, já nevím, ty kriminálky, jak to je ono, no a ty sladějáky, to mně moc nejde, tak já vždycky odcházím vedle.
3: Kolik času trávíte společně?
4: Skoro pořád. Teďka teda, jo, v důchodě.
5: Pořád. Pořád, od rána do večera až do rána, od noci do rána.
3: Co jste u něj celý život trpěla a chtěla ho to odnaučit?
5: Kouření. To bylo nejvíc.
3: V čem vás chtěla žena změnit?
4: Abych nekouřil. To bylo nejhorší.
3: Kdo platí v restauraci?
5: No, většinou já.
3: Kdo cáluje v restauraci?
4: Já.
3: Berete to na sebe jako chlap?
4: Jo, to jo.
3: Když jste se milovali, kdo byl stydlivější?
4: Tak manželka.
3: Jak se to projevovalo?
4: Většinou jsme museli zasnout, aby na ní moc letal. Ale jinak takhle to...
3: jste nebo byla jste při milování stydlivý typ?
5: Ano, to vždycky děda říká, že musí mít zhasnuto. A že nemůže být celý rozhavený, když já prej zhasnu a ještě se přikryju, až jsem.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
5: Každý den. Když odchází někam nakoupit, mě dá pusu. Když přijde ráno, mě dá pusu, večer mě dá pusu. Pořád. Po celý život. To jako bez toho nejde.
3: Kdy naposledy jste si dali pusu?
4: Každý den.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: starosti, že jo, taky dcera ta se vdala a pak jeden v pátek nám přišla říct, že se stěhuje do Sarajeva po válce. Takže to jsem byla, to jsem musela k doktorovi pro prášky, to bylo hrozný, no. Ale za rok se pak vrátila, no, pak se rozvedla. To byly, taky byly špatný někdy věci, no. To.
1: A když přicházejí tyhle těžké okamžiky, špatné na psychiku, vyčerpávající, jak moc je důležité mít vedle sebe toho druhého a jak si pomáháte?
0: Strašně důležitý to je, že to máte komu se svěřit, že jo, to jako, anebo třeba moje maminka mě umřela u mě doma, že jo, a takový byli strašný někdy taky. A tatínek 12 roku na posteli, my jsme tam, já poslední rok jsem tam jezdila třikrát týdně ho pomáhat, přebalovat a všechno s maminkou, a, takže to bylo těžký, no.
1: Když odešla, Jirko, vaše maminka, tatínek už vlastně dlouho nebyl, maminka byla takový ten pilíř vlastně z té vaší strany, z rodiny. Jak jste to prožívali, jak moc vám třeba pomohla vaše paní přežít asi tu těžkou chvíli?
2: Jo, tak to, no, dělili jsme se spolu o to. Všechno se připravovalo společně.
0: No jo, je to.
1: To je život. Život je. Má dvě strany. Ve vašem partnerském životě, ve vašem manželském soužití, kdy jste se nejvíc jeden od druhého báli, Jirkovi o Martu?
2: No, nejvíc jsem se bál teď. To jsem z toho byl na sesypání, když jsem ji viděl.
1: A co se stalo?
2: No, když Marti zkrátka, když odvezli do nemocnice, že jo, tak zaplať pámu tady do Ústí. A když jsem viděl ty hadice tady, tak jsem se tam málem sesypal. No a teďka ještě, když nesměla pohnout hlavou a jenom říkala, já chci umřít, tak jsem tam odsud odešel potom a myslel jsem, že se z toho sesypu. To mě bylo teda opravdu nejhůř.
1: Co vám bylo, Marto?
0: Oni pořád nevěděli, co. Pak mě brali i kostní dřeň a všechny možný, že no, gynekologie, střeva, žaludek, prostě sami hadice do mě strkali a furt nevěděli, jako z čeho to mám, no. A tak nakonec, no, a říkali, měla jste ve žlučníku centimetrový kámen a ten to mohl všecko zablokovat.
1: Bála jste se o sebe, měla jste strach, měla jste chuť už odejít, nebo jak to, jaké pocity jste prožívala?
2: No, pořád chtěla umírat.
0: Ty první dny, jo, ty prostě, to jsem, já jsem dokonce už, ano, potom už jsem byla i na normálním pokoji, nebyla jsem na jipce, ale zasně to chytlo, to prostě nemohla jsem dejchat, že jo. A nakonec zjistili, že mám v plicích vodu až nahoru, tak mě zase dali na jipku a to jsem byla už trochu v kómatu. A mně se ale zdálo strašný sen. Mně se zdálo, že vidím hřbitov v Brandejse, kde bydlejí moji rodiče, teda jsou pochovaný. A já jsem tam viděla samý věnce. A někdo šel kolem a říkal, kdo pak, já jsem se jmenovala Sezemská za Svobodna, kdo pak u Sezemských zase umřel, někdo říkal. A oni říkali, no Marta. Ježíš, Marta, s tou jsem chodil do třídy. A tohle se mně zdálo, co jsem potom dceři vykládala, jsem říkala, já jsem už byla v hrobě prostě. Jestli to je pravda, já nevím, proč se mě to takhle zdálo.
1: A myslíte si, že jste se tam nějak rozhodla, že se chcete ještě vrátit? Nebo to byl takový obraz, který vám ukázal, takhle by to mohlo vypadat, ale vy tu ještě musíte zůstat?
0: No, no tak nějak to bylo. Prostě já jsem, oni říkali, že už jsem byla toho skoro.
1: Vy jste se nám vrátila?
0: Asi jo.
1: Z toho musel mít určitě Jirka velkou radost. Co vy jste doma prožíval sám, že na dlouho týdny v nemocnici, na chlapa to muselo hrozně dolehnout. Přiznejte se, musel jste určitě i slzet, nebo jste přemýšlel?
2: Že jo, to je jako člověk, no a teďka ještě se ptali ženský a jak to je a tak člověk si to pořád v té hlavě protáčel. Když se jí ulevilo, tak jsme měli všichni radost z toho.
1: Jirka je citlivý. On musel, on vás přece miluje a musel se bát, že by tu lásku mohl taky ztratit. Děti v tomhle věku občas i na tohle musí to přijít myšlenka.
0: To já se taky bojím, když byl se žlučníkem, teď mu prask, všechno měl vylitý v břichu a to tak taky mě nedávali. 11 dní na jipce mě nedávali naději vůbec.
2: Pak vám ukážu ten, takovýhle kámen, které mě vytáhli.
0: Protože on, si to, on taky děti říkají, že byl strašně špatný. Já pak, když za mnou chodil do nemocnice, tak už a viděla jsem, jak je špatný, tak jsem synovi řekla, Peťo, řekni mu, že je už zase covid a že už sem nepouštěj a už něho sem nevolí.

0: Já jsem se bála pak o něj, spíš, no.
1: Když přijdou tyhle chvíle, na co myslí člověk? Na sebe nebo i na toho druhého, co on tady bude dělat, kdyby to zůstal sám? Já ho tu nechci ještě nechat.
2: Na oboje. Bojíte se o ně a i o sebe, že zůstanete sám. To jo, to jo.

0: Protože děti Marty a Jiřího Vodstrčilových své rodiče milují a měli o ně po všech těch zdravotních problémech strach, rozhodli se přestěhovat je blíž k sobě.
1: A tak koupili starší byt v městském centru v České Třebové, kompletně ho opravili, zařídili a rodiče tam po 57 letech bydlení ve Vysokém Mýtě přestěhovali.
2: Udělali vám to krásné, ale jak těžké to bylo pro staršího člověka najednou v tomhle pozdním věku přejít někam jinam.
3: Děda ne, děda se těšil. A já jsem kolikrát takhle usnídaně se rozbrečela. Taky to na mě přišlo, no. A když každý den nám jedna sousedka volá, taková paní 84 roku, ne, kolik je, 84. A tak nám skoro každý den zavítala, jo. Děda jí uvařil kafe nebo čaj a popovídala vždycky, co je novýho v Mejtě a zase šla a to. A tak nám volá, každý den je 8 nebo 8:30, tak ví, že kolikrát volala v 7, neříkají v 7, ne, to ještě ležíme. A tak nám volá, a Vostrčilovi, jak se máte? A co pak budete dneska vařit? Pokaži. Tak jí řekneme, co budeme vařit a je spokojená. Tak hezký den, mějte se.
2: Takže udržujete vztahy vlastně s přáteli z toho původního bydliště. Není tam trochu stesk, že tam už nejste?
4: Ale tak byli jsme na ně zvyklí tolik let, ale já jsem si tady zvyk a strašně se mi tady líbí ta příroda. A vůbec ten byt je takový útulný, je to hezky tady. No. Tak ženy to nesou hůř než chlapi, že jo. Já jsem kdysi čundroval, že jo, ještě a takový před vojnou, a takže my chlapi se spíš také cestujeme nikde. Ženy to nesou hůř, no.
2: Co vám pomohlo se zžít s tím novým prostředím? Kdyby něco podobného potkalo jiný pár v tomhle věku, třeba ho uklidnit, ať se nebojí, že se to dá zvládnout. Díky čemu?
3: Hlavně, že jsme dva. Já kolikrát, když nemůžu spát a přemýšlím, nedej bože, abych tady zůstala sama, to bych šla asi radši do toho domova důchodců. Abych byla mezi lidma, že jo? Ani si to neumím představit.
2: Ale vy máte ty slzavé oči a to je důkaz toho, že vy si to uvědomujete, jak moc je důležitý pro vás a vy pro něj.
3: Určitě jo. No. No, a už to třeba nebude na dlouho, že jo? To je to právě blbý. Měli bychom se vrátit aspoň o nějaký rok zpátky, no. Ale to bohužel nejde. Ale musíme být rádi, že jsme se tohohle dožili. Kdo pak se to dožije, že jo?
2: Víte ale, jakou sílu vy tím svým příběhem a přístupem k životu dáváte mnoha dalším. Nejenom těm, co máte ve svém okolí, ale díky tomu našemu vyprávění i těm, co vás teď slyší a zjistí, že tu sílu lze najít i v tomhle věku a lásku taky.
3: Určitě, jo.
4: To je pravda.
3: Jo. Zlatá láska.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dáte nám za pravdu, že manželé Marta i Jiří Vodstrčilovi jsou i po 60 letech manželského života stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
3: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim poslali nový velký kávovar, italskou kávu a také digitální rádio. A doufáme, že je tímto darem nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
4: Milá Marto, milý Jirko, mým úkolem je vám díky Petrovi Kostkovi a Carmen Majerové poděkovat za to, že jste mohli takhle vyprávět svůj příběh, a protože už v té psané formě, tak jak jste ho přihlásili, je zaujal natolik, že se rozhodli vám poslat dar.
5: Ježiši Maria, co to bude?
6: Tak to se teda nechám překvapit, co by to mohlo být.
5: Ježiši Kriste, to snadné.
6: Ale to nahoře se mi líbí.
5: Ježiš, tak děkujeme moc.
6: Já rádio, to je moje.
5: Za to jsme si to zasloužili, pro Boha.
4: Za těch 60 let spolu a 80 skoro dohromady.
6: Takže jim taky moc děkujeme. Opravdu to.
5: Co my jim máme dát?
4: Vy už jste jim dali tím, že jste poslali svůj příběh, který je inspirací pro mnohé z nás, i mladší.
5: Ježiši, děkujeme moc.
6: Jste hodný.
5: To jsem nečekala vůbec.
6: Jste nám vyrazili dech teda.
5: Jestli se to naučím s tím. Zatím to dělá děda teda.
4: Tak děda už to umí a vám udělám instruktáž.
5: Já se to budu učit.
4: Je to tedy kávovár a je to samozřejmě digitální rádio, aby i ten pořad, který jsme teď vlastně spolu dali dohromady, jste si mohli poslechnout v digitální lepší kvalitě.
5: Krásný, to má děda radost, ten to je rádiovej maniak.
4: Děda poslouchá víc rádio?
5: Jo.
6: No jo, a když něco dělám, tak tam musí něco hrát.
5: Umít záchod s koupelnou a musí mít u toho rádio.
4: Může, je přenosný.
5: Jo.
6: S tou jste mě udělali moc velkou radost tím rádiem.
5: A jsme dlužní teda, no, jak se to říká.
2: Vůbec ne, Marto a Jiří, vy si to zasloužíte za to, co jste prožili. A kolik lásky jste rozdali.
3: A na závěr bychom ještě rádi slyšeli, jak vypadá život po 60 letech manželství. Jak oba vnímáte lásku? A za co byste tomu druhému chtěli poděkovat?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak vypadá ráno u vás? U takového zamilovaného 60-letého diamantového páru.
5: No jak?
6: No tak já většinou vstávám dřív. U maličko už nevydržím ležet. Pak stane Martinova. A já buď to jdu nakoupit.
5: Já se jdu píchnout v 8, dědeček v přípravě snídaní, jdem se umýt samozřejmě, že jo, na záchod, no a pak spolu snídáme třeba hodinu.
4: Dokážete si i vyprávět, jako byste se potkali poprvé?
6: To jo, to dokážeme.
5: A vzpomínáme hlavně, co bylo a co to a co naše rodiče a
6: na děti hlavně.
5: A hlavně o dětech, že jo, povídáme a o vnukovi a tak jako furt si máme co říct.
4: Jste v tom věku, nebo je člověk v tom starším věku víc něžnější, dojímací, plačtivější, moudřejší, jaký?
5: No.
6: Asi všechno.
5: Jo, opravdu jo.
4: Marto, Jirko, co pro vás znamená to slovo láska? Co za ním vycítíte?
5: Všechno. To je No, že jsme spolu, hlavně, že jsme spolu a že člověk není sám, protože ke stáru je to ještě horší než za mlada.
6: No a důležitá je hlavně tolerance. Hmm. To je hodně důležité.
5: Tak to víte, že bych ho někdy, bych ho třeba, že jo, taky za mlada, hlavně, když člověk ještě měl. A on mě možná taky, že jo, ale jinak je to lepší bejt ve dvou, než sám. To jako jo. A když čím jste starší a teď přijdou ty nemoce a to a můžu mu říct, že mě bolej nohy ráno, dneska stanu, říkám, mě ti tak bolej ruce a nohy a všecko. Nějakému mladěcho bych mu to se styděla říkat, že jo, kdybych si namluvila mladýho. Takhle my už o sobě víme všechno.
4: Ale niterně, co to znamená ta láska v tomhle věku? Je to... To, že máte ty motýly, jako když jste byli zamilovaní, nebo že vás hřeje to pomyšlení, že ten druhý je třeba jenom vedle, že ho máte na blízku, je to strach, který o něj máte, je to radost, kterou máte, když jenom pomyslíte, čím byste tomu druhému tu radost udělali. Co to všechno je ta láska?
5: To je prostě všechno.
6: To je vlastně to, co jste všechno vyjmenoval.
4: No. A možná byste něco přidali.
5: No ty motýly už jsou trošku takový odletěli občas. To už jako nejsou takový jako za mladá, jo.
4: Máte společný humor, smějete se rádi, pomáhá tohle?
5: Jo, taky.
4: Je něco, co byste si ještě chtěli dopřát v životě, co od něj čekáte, po čem toužíte, nějaký sen? A určitě je, v každém věku musí být.
5: Aby jsme byli zdraví hlavně.
6: Souhlasím.
5: Jinak nic nepotřebuje. My teďka, když vám můžu říct, jsme důchodci, ale my se máme nejlepší za celý život. Opravdu, jo. My si můžeme koupit šunku, my si můžeme koupit ovoce. To dřív, když byli děti malí, tak jsme koupili jim. Nebylo prostě, jo. A stavěli jsme a prostě jsme furt šetřili a to. Ale teďka, že my to furt říkáme s dědou, že se máme nejlíp, jak se máme. Máme pěkný byt, máme hodný děti. No hlavně, aby jsme zůstali zdraví. Já jsem dětem říkala, zrenovovali jste nám byt, ještě nás jste měli zrenovovat trochu. No ale přežila jsem, tak snad ještě nějaký rok to vydržíme, vidědo, že jo?
6: Přesně tak.
5: S tebou.
6: No jo, no, prožili jsme toho dost, ale opravdu teďka jsme na tom nejlíp.
4: Za co byste jí za těch 60 let vy poděkoval?
6: Tak za prvé, že hezky vychovala obě děti, že se jako o nás starala dobře, že jo, šetrná byla, jako nerozhazovala. No a hlavně jsme se měli oba rádi, no. To je to nejhlavnější, že máme do dnes.
5: Já mu děkuju za všechno. Za všechno, že mě měl rád, že se staral o nás, že děti měl rád a má rád do teďka. Za všechno. Za všechno. A neumím si představit být bez něj.
4: To je ta láska.
5: Asi jo. No, bude to jednou těžký třeba. Pro jednoho nebo pro druhýho. Je to tak. Miluju tě.

0: Marta a Jiří Odstrčilovi prožili nádhernou lásku, plnou zázraků, jakoby andělé nebo kdo si tam nahoře věděl, že lidé s tak čistou duší a láskou v ní tady musí být dlouho, abychom se mohli jejich lásce od nich učit.
1: Jak napsal kdysi Erich Maria Remarque, kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.
0: A tak nestrácejme naději, víru, ale ani čas. Věřme, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. V Chebu začala oprava památkově chráněné nádražní budovy. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročená.
4: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
3: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále, a tak dále.
3: Většinu nákladů pokryjí dotace a půjčka od Evropské unie. Družici Kostka od studentů Vysokého učení technického v Brně dnes po 9. hodině ráno vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi po hodině od startu se družice tvaru krychle o hraně asi 10 cm stala samostatným vesmírným objektem. Krátce před polednem výzkumníci dostali první data. Výzkumný tým předpokládá, že Kostka bude v provozu až 5 let. K čemu se družice využije, popisuje vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda.
6: Půjde o snímkování země pomocí kamery, budeme tam verifikovat ten provoz našich komponent v těch vesmírných podmínkách. Potom dojde k tomu, že budeme provádět pomocí naší experimentální antény nějaká měření rušení v UHF pásmu na orbitě. Sport.
3: Paralelní obří slalom na snowboardu bude v programu zimních olympijských her v roce 2030 ve Francii. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor na svém webu. V programu her tak zůstává disciplína, ve které získali v minulosti Zuzana Maďerová a Ester Ledecká zlaté medaile.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno. Na jihozápadě Čech čekáme zpočátku ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Říčanech je uzavřená široká ulice. Nákladní auto tam havarovalo do viaduktu. A na Pražském okruhu je mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 uzavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce na mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho trouše leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ty lidi ani netušejí, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by říct, tě Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál, byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptala, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci. Totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tak tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už si nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. A rakouští celníci za Znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvážněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě, proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzí okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš na spěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. No, tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý stvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás obět.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby se, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou ses ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam no, pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a naslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček, přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, Takže kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu navenek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své představy o tom, jak má mladá dívka vypadat a jak si má počínat. Julie tak ani nevypadala, ani si tak nepočínala. Nosila dlouhé vlasy a dlouhé kalhoty a její slovník mu působil křeče v hlavě.

ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl mírumilovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rejče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky
a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: Lindo, Dennis.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, aby si jeděl. Kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš.
4: Neumíš.
3: A já umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj,
4: víš?
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je baštizna. Taťolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tatí. Do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívko. Posledně měl taťulda větší úlovek.
4: Ano.
3: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto taťulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které...

0: se Udička zasekla do plavek.
1: No, ovšem, no. Jestli ty škrpály měly žraloky.
2: Abys mi to honem nepřipomínal.
0: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, Tačuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
2: No prosím, prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaprlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
0: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
2: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
0: Plavala žížela až k rybičce, hopla a rybka je na Udičce.
1: Jej, Danánky, pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
0: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
1: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
2: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
0: No, ještě jednu a budu mít první.
1: No, právě.
2: No tak, to ti blahopřeju.
1: No, to je tady pravda. No,
0: klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
1: No, to tady je.
2: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
1: No, vidíš, to je.
0: No jo, už se vyšklebuje.
1: Aby ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
0: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
1: No právě.
0: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
3: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby, ryby.
1: To tady není zrovna moc sportovní.
0: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
3: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
1: Ty jsou ale hezké.
0: Má jich plnou káč.
1: To tady ano.
3: Tak kolik jich chcete, mladí muži? Dva, tři kousky nebo víc? Jeden, dva, jak říkám, pět.
0: Takhle jde na výzvě, tvář se jakoby nic.
1: Je to podfuk a podfuk se nevyplácí, Hurvínku.
0: Ale to vypráví holubům.
2: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Pochlup se. Já mám čtyři. Kolik ty?
0: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
2: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? Pět kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
0: No to víš, rybařice musí umět.
2: Umět, umět. To je štěstí, to je náhoda.
0: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít sedm takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
2: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
1: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádáš.
0: Zbytečně nemluv a pojď.
1: To mě taky ne.
0: Slyšíš pana prodavače?
1: No, neslyším, toho slyšíš.
0: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za dvě, za tři. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
1: To třeba ochraněl. Nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
0: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
1: Jej, Danánky, my jsme ale... Pojď sem, pojď. Tamhle ta tabulka visí.
0: Sáva, to je má záchrana.
1: No, ani bych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
0: Vyprodám.
1: No,
0: No nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
2: Nevěř tomu, hurvínku.
0: Je to čudo. Ty jsi tady byl schovaný?
2: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
0: Čekal?
2: No ano. A víš proč?
0: Proč?
2: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsi mě poznal.
0: Poznal?
2: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
1: Víš to, hrvínko?
0: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
2: Proč byla? Proč byla? Je! A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
1: Tak, co jsem ti říkala, hurvínku?
0: La, la, la, žížala až krbičce hopla.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvinku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: Ty nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory.
1: Jo, takhle, no. No vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit, že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvajs, papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Ano. Máničku, vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. 5 korunů.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se ze mě bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, ty tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: No jo. O, Jerry, prosím tebe,
2: pohledu. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit, zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno, abych myslela já, že zapomněl pan Spejbl, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Hledanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: Nebýt mě, usekl by si taťula pěknou ostudu. Vidí, Jeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme, ať si... Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťula se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámoš.

0: kde pak? Je. Domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka. Žáno, taťuldo.
0: Správně. Tak co? Chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostnou.
2: Ne.
0: Vidíš, Horvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička.
3: Je.
0: Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená.
2: Je.
0: No tebe se ani neptám, Horvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tatí, ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tatí.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Aj.
3: Co?
0: Vždyť. Není přesolená. No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas a že můžeme společně strávit další noční hodinu. Venku se pomalu utišuje den, ale my si dnes budeme připomínat chvíle, které byly naopak plné smíchu, radosti a krásných vzpomínek. Říká se, že dětský smích je ten nejkrásnější zvuk na světě. A děti i vnoučata mají ještě jednu úžasnou vlastnost. Dokážou nás překvapit svou bezprostředností, upřímností, nečekanými otázkami i výroky, nad kterými se nejdřív zarazíme a potom se jim smějeme ještě po letech. Jsou to právě ty drobné okamžiky, které se v rodinách vyprávějí znovu a znovu a nikdy se neomrzí. Možná i vy máte schovanou vzpomínku na nějakou roztomilou hlášku svého dítěte nebo vnoučete. Nebo nějakou malou příhodu, která se stala legendou ve vaším rodinném povídání. Právě o takové příběhy se dnes večer podělíme. Budu moc ráda, když zavoláte nebo napíšete a necháte nahlédnout do svého rodinného alba nás, posluchače Noční linky. Věřím, že společně vykouzlíme nejeden úsměv na tváři a možná si připomeneme, že právě ty obyčejné chvíle bývají v životě ty nejcennější. Přeji příjemný večer a těším se na naše vyprávění. Jarka Barboříková vás zdraví ze zlínského studia a to do celého Česka. 731 800 900, volejte, pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si budeme povídat o dětském smíchu, který umí zahnat starosti lépe než leda jaký lék. Paní Iveta z Olomouce je s náma, zdravíme vás.
1: Smíchu? Ano. Tak tomu mám co povědět. Já jsem dělala ve školce 42 let.
0: Mhm.
1: Mohu mluvit do
0: éteru? Určitě, určitě. Takže 42 ano. Let jste byla paní učitelkou.
1: Iveta, ano, Iveta Olomouc Radíkov.
0: No.
1: Mě už posluchači určitě znají, já furt volám, já jsem blázen. Takže já jsem pracovala 42 let ve školce a teď jedenkrát jsem seděla v té šatně s těma dětičkama a teď jsem je oblíkala. Já jsem ráda rýmovala, jo, jsem ráda jim říkala, no slunce, blunce, plunce a takový ty rýmovačky, jo, jsem jim říkala. A teď jsem je oblíkala, zapínala jsem mi ty zipy a teď jednomu chlapečkovi jsem zapínala zip a říkala jsem, slunce, blunce, plunce a toto. A on říká, počka, a já jsem říkala, to je bunda a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá.
0: Bylo těžké zachovat vážnou tvář, když děti vymýšleli různé lumpárne, nebo jste byla jejich největší parťačka.
1: Počkat, a já říkám, co jsi to řekl? Prikunda. Já říkám, co jsi to řekl? Já říkám, že ti to naučil. Prý můj bracha, on chodí do 8. třídy. A já říkám, bunda, kunda to, ne, bunda, zip, jo, a on říká kunda. Já jsem byla mrtvá normálně.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem se nemohla počkat, já jsem se lámala.
0: Ivetko, pojďte k nějaké další historce, za těch 40 let jich tam muselo být požehnaně.
1: No, bylo, ano, ty děcka jsou úžasné.
0: Jsou báječné, jsou překvapivé. A řekněte, jak jste to zvládala? Co vaše nervy? Já si to neumím představit, 40
1: já
0: let pracovat ve školce.
1: Já jsem měla ve třídě, tenkrát, paní Jaroško, dneska tam mají holky 10 dětí, já se na to dívám, jo. Oni tam jdou dvě holky, učitelky, a mají 10 dětí. Já jsem měla tenkrát, měl 60 let, jo, aby lidi věděli. Mě teďka 65. A já jsem tam měla ve třídě 32 děti. Jaruško, uh-huh. To byl mazec.
0: To byl mazec.
1: Co?
0: To věřím, Ivetko.
1: Ty děcka řádili, to byl bordel. A já jsem se na to tak dívala.
0: Stalo se vám někdy, že k vám potom do školky chodili už děti vašich bývalých dětí?
1: Ještě no, ano. Ano, to se stávalo. Ano.
0: To muselo být nádhera, potom to porovnáváte.
1: Mně je, aby posluchači věděli, kdo to volá ta baba z toho Radíkova. Mně je dneska 65, jo. Moje holky mají 45, jak jsem o ní hovořila, tím exémem. A já jsem měla ve třídě tenkrát...
0: Ano? Slyšíme se, paní Ivetko? Jejda, tak si to nedoposlechneme, telefonní linka nás zklamala. Tak mrzí mě to, jsem ráda, že jste řekla alespoň pár vtipných myšlenek a zbytek tedy musíme schovat na příště. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, téma dětský smích, volejte.

0: Jsem ráda, že jste se naladili noční linku Českého rozhlasu. Právě dnes se společně vzpomínáme na dětský smích a na vše, co s ním přichází. Teď je s námi pan Miloslav.
1: Miloslav Kalaš, Uhrýský Janovic.
0: Jak se máte, pane Miloslavě, jaký jste měl den?
1: Mám se krásně, skládám básně.
0: A rozesmálo vás nějaké dítě, nebo povídejte, o čem budeme dnes vyprávět?
1: Hlejte, já vám řeknu, když ještě moje dcera nechodila do školy, chodila jenom do školky, tak vám řeknu takový případ. Bylo to před Vánoci, tak jsme říkali, jak to uděláme, aby jsme teda, jak se říká, předali té naší dceři nějaký ten dáreček. Tak já jsem, protože jsem dělal instalatéřinu, tak jsem měl koudel a já jsem říkal, víš co, já si udělám z té koudele paruku. Tak jsem se jako převlík, jak se říká, udělal jsem si takovou laickou hřívu a jako jsem dělal toho, že jí nesu dárky, jako jo. A dcera, protože byla už od malinka byla hodně všímavá, tak si všimla, že vlastně já jsem si zapomněl vzít jiný boty a já jsem měl ty bačkory, které jsem nosil na doma. A když jsem jí předal dárky, jo, tak potom ta dcera říká, mámě povídá, mami, a víš, čeho jsem si všimla, že ten, kdo mi předával ty dárky, že měl boty, že měl bačkory jako náš táta. Jo?
0: Ano.
1: Takže my jsme se pak...
0: Bylo vymalováno,
1: my jsme se tomu smáli, říkáme, hele, jak ta holka, jak je pozorná, jo? Takovou maličkost, jo, jsme zapomněli a ona si to hned všimla, jo?
0: A určitě na to vzpomínáte všichni, i ona, pravidelně.
1: No, vzpomínáme na to, jak už byla šikovná, no. No a ona už byla šikovná, už když viděla, že máma začíná plíct, jo, svetry a tohleto všecko, tak ona ještě ani nechodila do školy a už chtěla háčkovat a plíct taky, jo. Tak máma říká, no já jí to musím naučit, ale povídá, když jsi ještě na to malá, ona pá, ne, ona už mě to, já to budu dělat. A pak když chodila do školy, hlejte, tak ta byla tak šikovná, ta už si pletla sama svetry a ta třídní učitelka doslova vždycky říkala, Miluško, ty máš krásný svetry a ty musíš mít teda šikovnou maminku, jo, ty máš po každý jiný svetřík a takový krásný, barevný a všelijaký. A tak ona pak když byla třídní schůzka, tak máma šla na třídní schůzku. A ta třídní učitelka říká, povídá, paní učitelko, ale prosím vás, ona, ta vaše dcera pořád tvrdí, že si ty svetry dělá sama, je to pravda? A mama říká, no hlejte, je to opravdu pravda. Já jsem jí to naučila, ona ještě ani nechodila do toho a už si háčkovala na panenky, jo, ještě nechodila ani do školy, jo. Jak ona byla na to šikovná, na ty ruční práce. No a tak potvrdila ty třídní učitelce, že opravdu ty všechny svetry, ona jich udělala asi 13 nebo 14 a každý jiný, jo. A všichni učitelky chodili, jenom jí objevovali, říkali, ježíš, ta paní Kalašová, ta je šikovná, ale ona vlastně to dělala dcera, jo.
0: Řekněte mi, poznal jste někdy sám sebe v dítěti nebo ve vnoučeti, no udělalo něco, o čem jste si řekli, no tak to je celý po mně, nebo to je celá po mně?
1: No já si myslím, tuhle bystrost, že má po té mámě, jo.
0: A co má po vás?
1: No po mně, já nevím, no tak já se mi říká, hele, ona vždycky říká, ale ty máš krásný básničky, já jsem říkal, tak to zkus taky. Ona pá, tak já to teda zkusím, ale říká, ale tak tohle ne teda. Tohle nedokážu opravdu teda to. Zkoušela to taky, ale povídá, ne, to ne.
0: Dobře, tak se vás zeptám, kdybyste si mohl znovu prožít jeden jediný veselý okamžik z doby, kdy byly vaše děti nebo vnoučata malé, který by to byl a proč?
1: Já teda nevím, ale víte, jak bych... Ale víte, já bych vám radši místo toho řekl básničku.
0: Tak dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Nic na světě není věčné, prý i láska k jedný slečně. Může ale klidně být, když s ní budem šťastně žít. Záleží pak na nich dvou, jak svůj život prožijou. Co je spolu spojuje, jak to žití baví je. To je život, jak má být, musíme ho pochopit. Žít tu svorně v toleranci, mít ho v srdci nevlegraci. Vážně ten svůj život brát, ne vše musí jenom smát. Pak vám vyjdou šťastně léta, jedna láska vás vždy vítá. A než se pak naděješ, život hezky prožiješ. Takovýhle krásný svět může vás pak provázet. Tak vám k tomu žitíčku posílám všem písničku. Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám, pane Miloslave. Děkuju, že trávíte tento večer s Noční linkou Českého rozhlasu, milí posluchači. Naším dnešním tématem jsou děti, jejich kouzelné výroky a smích, který zahřeje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeji vám krásný večer. Dnes otevíráme téma dětského smíchu a rodinných příběhů, které nikdy nezestárnou. Paní Anička z Kroměřížska je s námi, vítejte ve vysílání. Aničko, už nás můžete pozdravit a povídat. Slyšíme se? Ano, ano.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Kroměříže. Já bych se jenom chtěla podělit. Vnoučata, než chodili do školy, tak do školky teda za rok před školou, tak vždycky byli u nás přes týden, tak jsme je hlídali. A tak takový modrooký blondáček, vnouček, jednou tak vážně se na mě dívá a říká mi: babičko, ty jsi moje nejmilejší princezna. Já jsem se do tebe zamiloval. Hned jsem tě ponejprv uviděl. Žádnou jinou ženu nebudu milovat, jenom tebe. No, a tak to bylo od něho takové krásné vyznání. A teď za měsíc asi jsem se zeptala, jsem si říkala, jestli si to pamatuje. A mu říkám: Honzíčku, pořád tu jediná žena na světě, kterou miluješ. A on mě říká: už ne, babičko, už miluju všechny ženy. Já říkám: a které všechny? No, tebe, maminku, Markétku, Kristýnku, to jsou sestřičky, a Elišku Sklerářovu.
0: To je hezké. Jaké hry jste s dětmi nebo vnoučaty nejraději hráli? U kterých jste se nejvíc nasmáli, Aničko?
1: Hrozně rádi jsme četli, jo, a vykládali jsme pohádky, když u nás spali, tak vždycky z jedné strany babička, pak on, tento chlapeček, pak byla vnučka a dědeček. A vykládali si pohádky v posteli, no. A pak už vnučka byla malá, menší, pořád cestovala, tak manžel se přestěhoval do jiného pokoje. Tak se musela spávat vždycky v ložnici v prostředu. A tož každý si dal hlavičku na moje rameno, chytl mě za ruku: a babičku, prosím tě, vykládej nám pohádku. A tak si vždycky vymysleli tu nejdelší pohádku Tři zlaté vlasy, Děda Vševěda. Tak já jim vykládala pohádku. Samozřejmě už jsem u toho usínala, tak mě vždycky vzbudili: babičko, tak to není. A takže jako už mě vždycky napomínali a na to hrozně rádi vzpomínají, no. A je to krásný, já vždycky říkám: byla jsem unavená, jak to bývali celý týden, a k sebe a tak nevyspala, ale s nikým bych to nevyměnila.
0: A které dětské slovo nebo nějaká zkomolenina vám utkvěla v paměti natolik, že ji občas používáte dodnes? Napadne vás něco, nebo byste musela dlouho přemýšlet?
1: No, to si na nějakou takovou zkomoleninu si zrovna ani nespomínám. Abych řekla pravdu, u nás naše děti i vnoučata mluvili velice hezky od malička. Syn měl 13 měsíců, když byl v nemocnici, byl tam 14 dní. A přišel, když jsem pro něho přišla dom, tak stěžoval, že jeho sestřička byla plínkou. A já říkám: a proč tě byla plínkou? Já jsem volal: sestřičko, já jsem počunaný. Pípenocha, to ve 13 měsících už tak mluvil, nebo si ráno v 5 hodin usedl v postýlce a už si vykládal: Ivošku, co budeš papat? A tak jako, no, takže příhody si vzpomenu, dcera zamkla mě v baráku a s trojkolkou vyjela na silnicu, to víte taky, no.
0: Takže určitě byly děti i vynalézavé a často přicházely z nápady, které by člověk dospělý nevymyslel, nebo by ho to ani nenapadlo něco vymyslet, vytvořit. Krásné vzpomínky. Řekněte, Aničko, kolik má nejmladší vnouče?
1: Nejmladší vnouček má 3. A představte si, že on se narodil s kytarou. ve dvou letech už hraje na kytaru.
0: To je šikula, tak to bude ještě veselej. Děkuju.
1: Oni jsou jako velice, velice muzikálně založena, všichni hrají na klavír, na kytaru a na nevím ještě na co, no, vnoučata.
0: To je fajn.
1: Takže je to prima, máme z toho radost. U nás taky bydlí jeden pravnuk a ten taky hraje na klavír a na flétnu, no. Takže je to krásný, když je ta rodina tak muzikální, no.
0: Určitě. A je také krásné, no, že jste nám zavolala, moc za to děkujeme. Poslouchejte dál Noční linku a pojďme si společně poslechnout Valdemara Matušku.
1: Moc děkuju, ano, dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásný večer všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si připomínáme, jak krásné je poslouchat dětský smích a uchovat si ty nejhezčí vzpomínky. Krásnou noc přejeme další návštěvě.
1: Dobrý večer všem posluchačům, všem souhranímce, protože tady je Iveta.
0: Paní Iveta, gospodě brat, ano, povídejte. A paní Ivetko, já si vás dovolím přerušit. Přeskakuje nám signál. Zkuste prosím udělat pár kroků na jiné místo. A třeba to bude lepší. Zkuste. Povídejte.
1: Jsem to zkusila, doufám, že to bude dobrý. Říkám, jsme taková hujerovská rodinka, takže těch hlášek dětských u nás proběhlo hrozně moc, ale je jedna z těch hrozně hezké. Mezi mojima dětma je velký věkový rozdíl a můj vnuk byl mal rok a něco, velice brzo a velice mluvil. A dcera ho ještě kojila. A on byl od maminky a jeho strýc se tam objevil a se podíval a říká, stejto, chceš taky? Stýček říká, ani ne, miláčku, ne, ne, nech si to spůjnkovo.
0: To je milé.
1: To nás odbouval. Nejstarší vnučka, dědeček šel do hospody, jsme šli pro poděvratku a zpátky s tím, že teda zpátky vyběhnem dědu na té předzahrádce a dědeček, když viděl vnučku, tak říkal, jako, nemádu, jo, jo. No tak šli teda do té hospůdky a děda jí tam poručil tu limonádu a ona se postavila do prostředka té hospody, rozhodla se, dala ruce v bok a prohlásila, to je můj dědeček, poděbradskej, vochočenej. My jsme všichni bouchli smíchy. Takový štěstí, že tomu dítě nikdo nevěnoval pozornost, protože to by už chtěl se nikdo jiný, než vochočenej dědek.
0: To je milé. Člověk si říká, kde to berou ty děti? Jaká je ta fantazie nekonečná?
1: My jsme totiž dost často říkali, no ty máš toho dědu ochočenýho, jo? Tak to je můj dědček ochočený. Syn odjížděl na školu v přírodě v první třídě. A u autobusu mi říká, maminko, prosím tě, pojď se mnou, já ti musím něco říct. Co pak je, Honziku? Maminko, nebude ti vadět dědu oženěnej?
0: Jo, no a co jste mu na to řekla?
1: To jste tak jako v první chvíli zarazila, ale říkám, a Honzičku, víš, já jsem si myslela, že mi zasadu pozveš, no ale co můžu dělat?
0: To je milá odpověď.
1: Přijel domů a přece si to pamatovala, potom týdnu přijel domů a říká, mami, tak já jsem se z toho nevoženil, když tam nebyla. Jak? Jak
0: šikula.
1: Děcku muselo celou tu dobu šiltovat v hlavě, celý ten týden, že jako, no ty mámky by to asi bylo líto.
0: No věřím, že to je hláška, která mohla zlidovět a připomínat si často. Já jsem se neuženil, když tam nebyla, možná pokaždé, když šel na rande, tak jste něco takového zmiňovali.
1: A ještě poslední věc, vnouče

0: Na kopřivku.
1: Kopřivku. Dobře.
0: Tak to je jenom takový ty běžní hlášky našich dětiček.
1: To jsou krásné střípky. Děkuju, že jste se s námi o ně podělila, trošku nám zpříjemnila dnešní pozdní večer. Děkuji, Ivetko, zdravíme do Poděbrad ze Zlína.
0: Ať jsou všichni takový veselý. Dobrou noc.

0: Je mi potěšením přivítat i paní Marii Zříčan v noční lince Českého rozhlasu. I s ní si budeme povídat o dětském smíchu, který dokáže rozzářit celý domov. Zdravíme, vítejte.
1: Dobrý večer, tady Marie. Já bych vám chtěla říct historku s mým synem. Když mu bylo asi 5 let, tak se mě zeptal, mami, a kdo je na světě nejbohatší? Tak jsem se zamyslela a říkám, asi já. On se zarazil a říká, jak to, že ty? Protože mám Štěpánku a tebe, máme se rádi a to je největší bohatství na světě. On se zamyslel a moudrostí svých 5 let prohlásil. Aha, mami, já už vím, nejbohatší na světě je ten, kdo má nejvíc peněz a má se rád.
0: Tak. Pochválila jste ho?
1: Pochválila jsem ho. To víte, že jo. A pak mám ještě jednu historku s vnoučkem. Ten přišel ze školky a říkal, babi, mě milujou všechny holky ze školky, ale já miluju jenom 4.
0: Ano. Tak to bývá moje babička vždycky říkala, že dědečkovi jeho maminka říkala, dokud máš kolem sebe, z tohohle nevadí běda, jak bude 1. Takže ještě když miluje 4, tak to bylo určitě pořád dobré. To se ještě nemusela bát. Stalo se vám někde, že vás dítě svou upřímností přivedlo do rozpaků třeba v obchodě, u lékaře, na návštěvě nebo v kostele?
1: No, nepřivedli mě do rozpaku, když se mě děti zeptali, jak se dělají děti.
0: Aha.
1: Tak to jsem odpověděla, no, to musí být tatínek a maminka, musí se mít rádi. Tatínek má takové semínko, to dá mamince do bříška a maminka jí a pije a to semínko tam roste a když už je veliký, je z toho miminko, jede do porodnice a pan doktor ho vyndá z bříška. A jednou se mého manžela zeptal syn, tati, a kde se kupují ty semínka, jak z nich rostou ty děti?
0: Pěkné. Ale to jste řekla hezký příběh. No, to zní dobře.
1: Děkuju.
0: To jsou věci, ano, na které se potom ještě dlouho vzpomíná. Máte doma nějakou fotku, na kterou, když se podíváte, tak si řeknete, jejdanánky, co bylo vlastně tehdy, když? Že vám to připomíná něco opravdu veselého, nějaká momentka, kterou jste zachytili, ani jste to nečekali?
1: No tak to si nespomenu na fotky, já už jsem se dlouho nepodívala, vidíte, to je nápad, musím si to zase prolistovat.
0: Dobře, nějaký vynález nebo nápad, co děti vymysleli, s čím přišli?
1: No, to jsem, když byl v první třídě, tak přišel a říkal, mami, my budeme dělat výstavu zvířat. Já vám prosím, že jakou výstavu zvířat. No, kamarád má kozu, andulku, morče a tak a my budeme dělat výstavu. Bohužel jsem neměla tenkrát čas, abych se tam šla podívat, ale on mě pak vyprávěl, že koza měla na krku ceduly, výstava zvířat vstupné 1 koruna. A opravdu tam chodili lidi a dávali jim korunu.
0: To je pěkné. Dobře. Dívám se na čas, budeme se loučit. Máte pro nás ještě něco závěrem?
1: Už ne, děkuju.
0: My děkujeme za účast i za to, že nás posloucháte. Děkuju. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Dobře, děkuju. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Jsem ráda, že můžeme být dnes večer spolu v noční lince Českého rozhlasu. Naším tématem je dětský smích, veselé příběhy, které po sobě děti zanechávají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste si pro dnešní večer vybrali právě noční linku Českého rozhlasu. Tématem našeho setkání je dětský smích, který umí vykouzlit úsměv v každém věku. Je s námi paní Dobromila. Odkud voláte?
1: Od Malé Boleslavy.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dcera, když začala všechny teda ještě zdravím, které jsou ještě vzhůru, vám také, dobrý večer. A chtěla bych říct, že moje dcera, než jsme začali chodit, než jako začala chodit do školy, tak chodila do školky a měla špatné sykavky a A my jsme šli logopedce, když jsme chodili do školy, logopedce, to byla paní učitelka, co učila i mě kdysi. A ta paní učitelka jí vysvětlovala prostě to, že, a že musí ten jazyk dát do zoubky a prostě, aby to vyšlo jako to, že a tedy a prostě a tohle to tamhle to a teď jak to moje dcera tam zadní byla blízko, tak paní učitelka je trošku vylíkla slina. A moje dcera, co na mě pliveš? A já říkám, Moniko, já jsem nevěděla, jestli mám líst blíž pod tu lavici nebo ne, protože já jsem v tu ráno byla červená. A já říkám, no co já teď ty paní učitelce mám říct. A já jsem tak nic. A když jsem tak, teda vyšli jsme z té školy, tak jsem se tak smála jak blázen. To prostě...
0: Tomu rozumím.
1: Takže to bylo vlastně tohle a pak se mě ptala, když jsme koukali na pořad o hadech, tak tam vyprávěli o anakondách.
0: Aha.
1: A dcera mi povídá, mami, a kde žijou ty anakondy?
0: No to bývá často dětský přeřek, to už jsme tu dneska jednou slyšeli.
1: No, anakondy a pak vždycky si stoupala přes zrcadlo. Vzala si na hlavu čepici, jako kšoutovku, otočila si ji dozadu a dělala čágo bélo.
0: Ano,
1: a to jsem se taky vždycky nasmála. Tak dělala Terese Perknerová, jak uváděla asi to čágo bélo, že jo, v té televizi.
0: Mm-hmm.
1: No, takže asi takhle.
0: To je zvláštní, jak si člověk to uvědomí u takových historek, jak děti vidí ten svět úplně jinýma očima, než my dospěláci. A někdy člověk přemýšlí, kdy se to začne měnit, kdy vlastně se ten dětský svět začne přetvářet a už naráží trošku na tu realitu. No. A je nádherné se do něho vracet, alespoň právě teď v těch vzpomínkách.
1: Já se na to právě pamatuju, když právě jsme jako chodili do ty, na tu logopedii, prostě k té paní učitelce, tak jsem se vždycky na to vzpomněla. Když se jezdím okolo té školy, takhle jako sanitkou nebo tohle, tak se vždycky na to vzpomenu.
0: Chápu. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, děkuju, že posloucháte noční linku, že jste s námi i v tuto pozdní hodinu.
1: Hrozně se mi to líbí, ta noční linka.
0: To jsme rádi. Poslouchejte dál a zase se zapojte, hlavně, ano, paní Dobromilko. Zdravíme vás do Mladé Boleslavy.

0: posluchači, zdravím vás do druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer, dnešní noc patří smíchu, který má zvláštní schopnost spojovat generace. Povídáme si o dětech a vnoučetech, o jejich nečekaných otázkách, upřímných odpovědích i chvílích, kdy nás dokázali rozesmát tak, jak to umí jenom oni. Možná právě teď vzpomínáte na nějaký okamžik, který se stal před desítkami let, ale stále ho máte živě před očima. Na malou dětskou ručičku, první slova, veselou příhodu, větu, kterou si rodina připomíná dodnes. A právě tyto drobné střípky života dnes večer skládáme dohromady. Protože často nejsou největšími poklady velké události, ale obyčejné chvíle, které nám přinesly radost. Zůstaňte s námi u noční linky Českého rozhlasu. Budeme pokračovat ve vzpomínání na dětský smích, který zahřeje i po mnoha letech. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je s vámi Jarka Barboříková.

0: Eva z východních Čech je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano. Tak už jsme ve vysílání, nebo?
0: Ano, už jsme ve vysílání, můžeme připomenout téma. A to je dětský smích a vzpomínky.
1: Ano, ano, vím. Dobře, já vás všechny zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Už mě ruka bolí. Já bych chtěla říct jenom, když náš vnouček mladší šel do první třídy, býval u nás, on prostě dědeček už byl do důchodu, tak ten teda ve školce nahlásil, že si bere dovolenou a jede k dědečkovi. Takže on byl takový samostatný. A když šel do první třídy a byl u nás poslední den, jako než potom šel, bylo prvního, tak jsme tak nějako smutnili, že už teda nebude moc být u nás pořád, že jo. A on říká, babi, víš co, nebuďte smutný, až já budu v důchodu, tak u vás budu pořád.
0: To je pěkné.
1: No, bylo nám nějakých teda samozřejmě přes 50, že jo, dávno, a, nebo přes 60. A potom vám chci ještě, jo, a jednou jsme byl u nás a šli jsme někde do cukrárny nebo prostě do nějakého obchodu a on mě říká, babi, tyhle ty bombony si mě vždycky mamka kupuje, abych nebyl v autě. A já říkám, Štěpánku, ale to snad zvracíš. Ne, babi, já bliju. Prostě nedal si to vysvětlit, on blil. A pak mám vzpomínku na neteř malou, teď bylo asi 5 roků. A protože jsme bydleli vedle sebe, tak jsem zrovna byla u nich. A zvonil někdo a ona šla odevřít, rodiče někde byli pryč. A přišla jedna teta, která je dost často jako navštěvovala. A říká, copak, že jste u nás, jsme se dlouho neviděli, že jste u nás nebyli. A Kristýnka říkala, taťka říkal, že k vám nechodíme, aby jsme by k vám taky nechodili. A já říkám, ale ne, tak to taťka takhle ne. A jo, se to myslel. Prostě není vždycky vhodný před dětma něco říkat.
0: To, no? to je hodně pěkné, ale...
1: Ale je to, no tak ona toho měla víc, to jako v obchodě jednou zelenině byla s maminkou, stáli v frontu, ona teda do dneška má dobře, no jsou to všechno 40, o kterých už mluvím, jo, i ten unouček, i tato tam zneš. A tak byli zelenině, stáli v frontu a než maminka přišla na řadu, tak Kristýnka naplnej obchod říkala, a mami, dávej si pozor, aby tě ten pán zase nevošidil jako minule. Prostě asi byly nějaký špatný váhy nebo peníze, nevím, ale prostě ta si nenechala nic pro sebe, no. Ono toho bylo hodně, je to teda strašných let a my jsme dokonce, máme do dneška, jenom že nad tím už jsem spíš smutná než veselá, protože mě to dojímá, že už to je dávno pryč. Máme na kazetě nahraný jeho pohádky, když teda, protože hodinový usínání večer, když byl u nás, to bylo málo. Prostě to se vždycky vymyslelo něco, najednou třeba tady lítali mouchy a museli se hlídat a to. A tak potom, když už nebylo nic jiného, takže nám bude vyprávět pohádky. A to teda bylo kouzelný, ale to se musí říkat tak, jak on to říkal těma jeho, protože třeba šli okolo lesu, to bylo, že šli okolo lesu a byla tma, no jo, jo, někde zabloudili, protože kdyby si to říkalo spisovně, tak to tak nevyzní, že jo, to bylo ještě asi 3 lety, to ještě úplně dobře nemluvil. Bylo toho hodně, do dneška má pusu proříznutou a hlavně, že jsou zdraví a vyrostlo to všecko a přeju každému, aby měl hodně dobrých a pěkných veselých vzpomínek na děti a na vnoučata.
0: Děkujeme za návštěvu i za milé přání, paní
1: Evi. Já vám děkuji moc krát. Mějte se hezky a hodně zdravíčka, ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Srdečně vás zdravím u noční linky Českého rozhlasu. Dnešní večer věnujeme dětskému smíchu a příběhům, které se v rodinách vyprávějí ještě po letech. Paní Anička z Miroslavy je u nás, těšíme se i na vaše vyprávění, Aničko.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeju všem a vám také, Jaruško. A musím říct, že máme 4 vnoučata, 3 vnuky a 1 vnučku, ale to už jsou dávno, dávno dospělí lidé a pamatuji se, když vnučce bylo asi 4, mezi 4. a 5. rokem a seděli jsme na zahradě pod pergolou a máme tam takovou břečťanovou stěnu, no a seděli tam 2 samičky, z každé strany ptáčci, už nevím, co to bylo za druh, no a když jsme seděli, tak si někdo z nás všiml, že tam pořád lítá do jednoho i do druhého hnízda pořád jeden ptáček. No a tak syn, jako tatínek té naší vnečky, říká, no tak asi tam nosí jim jídlo. A ona říká, no, on má určitě na jednom konci manželku a na druhém konci milenku.
0: Aha.
1: Ten ptáček. No a protože bylo by toho hromadu tady těch nebyla nouze o ty příběhy, protože když byly prázdniny nebo nemoci, tak kde děti trávili svůj čas? No u babičky a u dědečka, to jsme byli my, no ale teďka máme už 3 pravnoučátka, 2 holčičky, ale ty mají přes rok, takže s nimi ještě takové nějaké pozdvižení není, ale máme 4letého pravnoučka a zrovna včera byl jeden zápis, přijel s babičkou a v sobotu byl u dědečka na pouti. A pradědeček, můj muž, mu říká, tak co, jaký jsi měl stehno, husí nebo kachní? A on říká, já jsem měl prase z masa a k tomu chleba a okurek. A já říkám, no asi obráceně, ne? Maso z prasete. Aha, no jo, víš, babi, já jsem takovej starý popleta. A za chvíli říká, dědo, a kde ty máš svýho dědu? A on mu říká, no na hřbitově. A zavedeš mě za ním někdy? Takže takový, on má takovýhle... Jíst takovýhle zápisy, to je několikrát za den, když přijede, nebo za ty 2-3 hodiny, co tady stráví, tak to je. Dědo, proč, jak to, že máš bílý vlasy, ty jsi si je obarvil? Se ptám taky. Takže tak to je, no, takže to by bylo asi tak všechno, co jsem chtěla říct, čemu se zasmějeme a co nás potěší, je to takové koření našeho života.
0: Aničko, myslíte si, že dnešní děti se smějí jiným věcem než dřív?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že ty děti děti jsou pořád stejné, jsou to děti a možná, že ty dnešní děti se nedají tak lehce oblafnout, že už jsou daleko jako vpředu víc ve svém věku, ale jinak jsou ty děti pořád stejné, takové roztomilé a upřímné a myslím si, že to je tak stejně. Tak stejně já si vzpomínám. A on to včera taky na zahradě dělal, že archeolog a sbíral kdejakou kůstku, chodil po záhonku, kde byl hrášek a vzpomněla jsem si, že vnučka, která je 31, která řekla o tom, tata to dělala také, běhala a sbírala kdejaké všechny, a to byly všechno cennosti a archeologické nálezy a takové věci, tak sbírala si to do krabičky, do plechové a on to dělal včera taky, takže já si myslím, že ty děti se nemění.
0: A máte nějaký způsob, jak uchovat ty vzpomínky, jak je zaznamenat? Píšete se no to nebo...
1: Ne, to nemám, ale já mám dobrou zatím teda, musím konstatovat, že zatím mám dobrou paměť, takže si to pamatuju, takových historek, když ty děti tady trávili prázdniny a stanovali jsme tady na zahradě a to, nebo jsme chodili opékat bušty na skálu, jak se říká, tak takových historek bylo, ale opravdu už některé vypadly z té mysli, no ale... Ty takové ty důležité, to jim připomínám, těm dospělákům už, to jim připomínám. vzpomínám, takže takhle to je, no. Takže,
0: děkujeme za návštěvu, Aničko.
1: Já taky děkuju za prostor a všem přeju hezké dny a ať se daří a ať jsme zdraví všichni. Aspoň v rámci možnosti a věku. Mějte se moc krásně a dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeji vám klidný večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes otevíráme vzpomínky na dětský smích, který zůstává v srdci někde po celý život. Je s námi další návštěva. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím. Posluchačka ze Zlínska. Dneska máte krásné...
0: Poprosím, kdybyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, ano, dneska máte krásné téma, takže já bych se chtěla přidat. Dcera, když byla malá, chodila do školky teda, tak...
0: A prosím, kdybyste se představila?
1: Amálie ze Zlínska.
0: Můžete.
1: Dcera chodila do školky do vedlejší vesnice a... Jej přines hladkou mouku a nějaký kořeníčka. Paní učitelka jim řekla, teda nám rodičům, tak si to přinesli a děti vyráběli, ona jim by udělala těsto takové na to línecké, ne teda na línecké, na to vizovické pečivo. A oni si dělali takový různý ty šnečky a ty zvířátka a zdobili to těma kořeníčkama. A my jsme tam potom měli takové posezení v té školce jako pro rodiče a ona nám vykládala, že až to všechno udělali, tak si to dali na takové deštičky, naskládali a ta paní učitelka musela někam odběhnout a za chvilinku se vrátila a podívala se na ty deštičky a tam nic, tam byl jenom sem tam nějaký kousek a ona říká, děti, kde to máte? A oni seděli, oni měli nadutý ty škraňky a oni to snědli, oni mezi tím, než ona přišla, tak oni to všechno snědli. Tak ona nám to povídá, že se tomu hrozně smáli. A pak mám ještě, máte takový úsměvný z té školky, a pak mám ještě jednu příhodu. A dcera, když jezdila, my jsme jezdili autobusem z té školky a jeli jsme jednou autobusem a ona, jsme seděli prostě a ona se pořád otáčela. A já jsem říkala, už si pěkně sedni a dívej se jako dopředu, za chvilku budeme vystupovat. A ona ty máš k tou škvírkou se dívala dozadu a já říkám, co tam pořád vidíš? A ona říká, tam sedí čert. A já jsem se tak nenápadně otočila, podívala jsem se a tam seděli nějací studenti a mezi něma seděl černoch jeden, jako chlapec. A jsem říkala, tak se otoč a už se nedívej jako dozadu. A ona zase tou škvírkou se dívala dozadu a já jsem jí říkala, a co tam pořád jako se dívá? A ona říká, no teď se dívám, jestli ten čert má rohy. Ona na celý ten autobus.
0: To je hezké.
1: Začali smát, se dívám, si má rohy.
0: A on rozuměl, ten černoch mluvil česky?
1: No, oni se smáli, ti kluci, takže zřejmě tomu rozuměl. Jim to jako rozuměli tomu asi, no, smáli se hrozně. A pak mám ještě jednu příhodu, to je taková, ale to jsem vyslechla od známé paní, jako k ním chodila na besedu sousedka přes tam kousek přes dva domy a ten manžel byl takový trošku nevrlej, ten dědeček teda, a oni hlídali vnuka, myslím tříletého, on měl tři roky ten Jareček a jednou on seděl většinou pej večer, když tam ta paní byla, tak on potom prostě na nočníček a spínkat. A on, ten Jareček, seděl a ten dědeček, jak ona ta paní odešla, tak on řekl, já neřeknu teď to jméno, nemůžu to říct, to příjmení. A on řekl, už by mohla jít někam ta, jako ta paní. A doslova to tak jako řekl. A ten chlapeček seděl na tom nočníku a tak jako nic, prostě šel spinkat a ta paní tam přišla zase za dva dny, nebo na besedu prostě chodívat, byla taková prýma paní jako sousedka a ten Jareček zase seděl na tom nočníku, jak oni všichni seděli u toho stolu a on se tak díval a ta paní říká, já jsem tušila, že něco přijde, jako, ale pak jsem si říkala, to bude dobrý, on na to zapomněl. A on se tak podíval na tu paní, na tu sousedku a říká, no, já ti teda něco řeknu. Už bys teda mohla, řekl to příjmení, dneska mohla jít někam. Dědeček říkal, aha, že už bys mohla jít někam. Tak ona říká, no, já jsem stuhla. On se, dědeček se díval, on otáčel se, prej utekl z té místnosti, tak ona říká, to bylo taky tak trefný, jako, že on si to prostě pamatoval, že vy děti jsou tak bezprostřední, víte, že to prostě tak řekl, že už bys dneska teda taky mohla jít někam.
0: To je.
1: Tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla, jsem si na to teďka to právě pěkné. Vzpomněla, tak to jsou takové příhody.
0: Krásné.
1: A máte teda moc, dneska máte moc krásné téma, tak já volám teda hrozně málo, ale hodně málo teda, ale tak jako dneska mě to nedalo, tak jsem vzala telefon. Tak se mějte hezky, všechny zdravím, zapomněla jsem vás pozdravit, všechny zdravím a přeju vám taky hodně zdraví a spokojenosti. Dobrou noc.
0: I vám, děkujeme, že jste se dnes přidala. Co bylo na dětech podle vás nejkouzelnější? Jejich smích, fantazie, upřímnost nebo něco úplně jiného? Volejte Noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, srdečně vítám dalšího volajícího a připomenu téma, které je plné radosti, dětský smích, radost a vzpomínky. Krásný večer i vám.
1: Haló, haló, můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se.
1: Jo, Milan Pardubice, zdravím všechny do redakce i posluchače. Měl bych dva malý příběhy. Mhm. Helejte, já asi budu stlumit rádio, mě to tam, to můžu ještě vteřinku zdržit?
0: Určitě.
1: Vydržte.
0: Ano. Sekundu vám dáme.
1: Tady, ruši rádio.
0: Určitě to bude lepší, tak máte prostor, máte slovo.

0: vyhrála a najednou při jednom zápase se ke mně škrábala do křesla. A říkám, Leničko, to tě nebude bavit, to je hokej. A ona čekala třeba čtvrt hodiny, až řekli, tenkrát hrál Hrdina hokej. Až řekli Hrdina, tak ona mě řekla, já jsem taky Hrdina, ale spokojně odešla, šla si hrát. Tak, to je ten příběh. Slyšíte?
1: Ano, ano. Dobře slyšíme. Teď už ano.
0: A druhý příběh, malinký. A malinká Janička taky. Přes ulici si chodila hrát k sousedům a večer říkám manželce, hele, Janička už by se měla vrátit. Ona tam šla a říkala, před hodinou odešla. To byly ty divoký 90. leta. A já říkám, ty vole, taky teď někdo ji unes. Tak jsme běhali po sousedech, nikdo o ní nevěděl. Janička pryč, už byly 2 hodiny pryč. A říkám, já volám policajti. A my jsme tenkrát koupili novou televizi a měli jsme na verandě prázdnou krabici. A Janička přišla od sousedů a chtěla se nám skovat, tak si vlezla do krabice a usnula tam. Tak na poslední chvíli mě napadlo se pohár do krabice a Janička tam spala. Tak to je vše, co si mám chtěl říct. Mějte se hezky.
1: Děkujeme, mějte se také co nejlépe, ať se vám daří a poslouchejte dál Noční linku.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude 3:15. Já vítám další návštěvu. Krásnou noc.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete?
1: Jmenuji se Anna, jsem z Karvinska.
0: Aničko, dětský smích, vzpomínky, téma i pro vás. Máte slovo.
1: Dobře, takže měla jsem dva syny a ten jeden byl mladší a on byl tak celkem ochrklík. No a my jsme s manželem byli domluveni, manžel chodil na směny.

0: že když měl odpolední, vždycky jsem mu kupovávala noviny. No a prostě pak jsem měla nohu v sáče a bydleli jsme v domě, který byl bez výtahů a my jsme bydleli až ve čtvrtém patře. No a jsem měla těch 5-6 roků, no a já jsem ho v té době, když měl manžel odpolední, nedávala do školky, protože bych musela pro něho jezdit přes celé město, což jako bylo neúnosné, měla jsem jako trubku, měla jsem jako potíže s kolenem. No a tak jednou jsem si říkala, dám mu důvěru, umí už písmenka a poslala jsem ho do trafiky přes cestu pro Mladou frontu. První den přinesl zemědělské noviny. No manžel se zatvářil, no a nějak je přečetl. Druhý den jsem mu apelovala, musí tam být M, nesmí tam být Z, prostě jo mami, jo mami, jo mami. Zase přinesl zemědělské noviny. Třetí den je přinesl zase, jenomže to už byl manžel nakrknutý. No tak jsem ty 4 patra sešla a prostě sám jsem s ní šla. No a říkám té paní, že prostě jako, že proč mu pořád dává ty zemědělské noviny, když jsem Mladou frontu. No a ona nesestačila nadechnout a něco říct, tak synek řekl, no víš, mami, ona je tak baba, ona nepozná ani písmenka, kdyby je poznala jak já, tak by mi dávala správné noviny. Tam byly, myslím, další 2 nebo 3 lidi, protože to nebyl velký obchod, takže prostě lidi nevěděli, jestli být vážní, nebo se prostě začat jako smát.
1: To je krásné.
0: No.
1: To je takže pěkná historka.
0: Jako, on byl jako strujcem, jako ten mladší syn, to byl jako s ním jako perl, jako to bylo pořád něco jako.
2: No. Tak máte ještě nějakou perličku?
0: No tak vlastně pak v létě, protože já jsem pracovala v obchodě, manžel dělal na šachtě, tak my jsme prostě museli jako pracovat přes léto. A ve městě byla prostě učená školka, kde ty děti mohly chodit, když ty některé školky byly zavřené. No a tak jsme si domluvili v jedné školce, že tam teda bude chodit jako ten jeden měsíc. No a tak jako tam synek jako chodil, jenom že jsme jeli od babičky. No a na novinách byl titulek prostě jaderná energie, prostě budoucnost lidstva nebo něco takového v těch letech 90. No a on se nás ptal prostě, jak se tím jako topí. No a prostě my jsme pak vystupovali z vlaku, tak nebyl čas na vysvětlování. No a víte, jak tady chcete od někud, tak prostě jste rádi, že se vybalíte, děti museli jít spát a kde si, co si. Ráno se šlo do školky, syn to taky vzpomenul, tak jsem mu řekla, že mu to řeknu odpoledne, že mu to jako vysvětlím. No jenom, že on se na to vzpomenul ve školce, no a já jsem přišla odpoledne do školky a paní učitelka mi řekla, no víte, on je takový problematický, on na mě byl sprostý. Já jsem se divila, proč by byl na ní sprostý. No a ona říká, no on chtěl vědět, jak se topí prostě jadernou energii. A než já jsem mu to chtěla nějak vysvětlit nebo omluvit, tak prostě on řekl, že nejsem pořádná učitelka, že jsem učitelka promrňata, že kdybych byla pořádná učitelka jak jeho teta, takže bych to jako věděla a že jsem hloupá jak kura. A u nás se vlastně kurám říká jako slepicím. Jako.
1: Ano, ano.
0: Ale prostě tady jako, jak bydlíme teď, tak se jako vlastně to tak jako nemluví. No a ona si myslela, že tam dal ještě jedno písmenko, takže jako si myslela, že jí řekl, že je kurva. No a prostě oni řekl jenom kura. A já říkám, ale on na vás nebyl zprostý. A ona z toho byla úplně jako auf, když se mi říkala, že to kura je vlastně slepice, no tak to já říkám, no tak se to nastudujte, když nevíte, jak se topí v jaderné elektrárně jako.
1: teda. Vy jste dobrá, to je úplně neskutečné.
2: I já se vás musím zeptat, jak si to všechno tak pamatujete. Jedna paní teď psala mail, že by tak ráda vyprávěla, ale že jí to z té hlavy vypadlo a že jí dodnes mrzí, že se to nepoznačila, nenapsala, nezaznamenala. Já to mám třeba podobně. Vy nemáte se problém s tím se vždycky vybavit nějaké takové krásné historky?
0: Ne, vůbec ne, protože zaprvé jsem dělala v obchodě, takže si pamatovala jsem si fůru lidí. Dělala jsem na vesnici dřív v obchodě, než jsme šli do města, takže jsem si pamatovala fůru lidí a tam jste si musela navíc pamatovat, jak je kdo s kým propletený.
2: Počkejte, vlastně, jak to myslíte?
0: No, že třeba přišla babička, pak přišla třeba vnučka, tam chodila do obchodu, pak přišla třeba od té babičky, přišla jedna dcera, druhá dcera, ale jmenovali se třeba už jako různě, jako...
1: Jo, tak to dobře, propletení.
0: Jako různé propletence, prostě tam žili prostě, vlastně u nás na vesnici víceméně žili vlastně celé rodiny, jako... I my to třeba tak máme, že vlastně staříček měli vlastně chalupu a vlastně na zahradě si postavili naši rodiče a potom vlastně ještě se ta zahrada vlastně zmenšila a postavil se pak později i středa, takže vlastně bydlí vlastně jedna teta, druhá teta a vlastně naši rodiče bydleli. Jsme bydli tak pohromadě. Půl rodiny a tak to vlastně je tam u vícero jako lidí, takže jsem se musela pamatovat v tom obchodě, kdo jak s kým jako propletený. Já i po za 40 letech s manželem si pamatuju, jak jsme spolu začínali, nebo co mi on kdysi někdy dávno provedl, jako to.
1: To máte velké štěstí, Aničko.
0: Tak jo, mějte se hezky a zase někdy nastanou a dobrou noc.
2: Děkuju, že jste se ozvala vy, děkuju i vy ostatní, že jste poslouchali Noční linku Českého rozhlasu a že jste s námi sdíleli příběhy, které se týkaly dětského smíchu, dětských vzpomínek. Zní to jako sen, jako pohádka, někde to zní už jako minulost. Tak jestli kolem sebe máte ještě malé ratolestě, tak si užívejte těch nádherných okamžiků. Snažte se je zapsat do paměti, zapamatovat si, abychom si o nich mohli třeba někdy příště povídat právě tady v Noční lince Českého rozhlasu. Teď se s vámi loučí Jarka Barboříková, mějte se co nejlépe, těším se na slyšenou v pátek. Ať se vám do té doby daří.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu, divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna tis příma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž má je jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení?
5: Čiňte si po libosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu, Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charlím. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací madraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánoích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení. Nakonec ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový skeč se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čoveče? Ještě, abyste nám tak vytáhl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouně, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně. Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není marný nápad, na druhé straně to není marný nápad.
4: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumějte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček. To je rozkaz libí uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
4: To si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, nepleťte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
3: Tak mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím to, nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale čistýho, co? Mm-hmm. Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
6: No prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
6: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemám.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
7: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
8: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
9: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uvěláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
6: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky.
0: Žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že?
1: S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že? Tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíš tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary. A měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propos, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. My na palubě stále a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už ji asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho

0: Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku,
0: žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem.
2: Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, ale jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe.
0: Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu.
2: Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt?
0: Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla.
2: Boule, to budu vypadat.
0: Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě.
2: Já jsem se praštila do hlavy, maminko.
0: Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy.
2: Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jedno jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi.
0: Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl,
2: he, nová móda praštěná dveřmi.
0: A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomalej, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo.
2: Pus mě, ty.
0: Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala.
2: Ty padouchu, vykřikla náhle.
0: A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako šerifku z westernu.
2: Já jsem padouch,
0: smál se tak, až přestal držet dveře. Objevila se rudá Anička, nachystaná ke skoku. Honza se rozkročil, byl připraven utkat se se sestrou. Avšak Anička neskočila.
2: Jsi padouch, vykřikla jenom. Jsi padouch, protože už tě hledali esembáci. Tak jsi padouch.
0: Jak to, že Anička dala přednost mluvení místo rvačce? A už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za